Překrásný večer vám přeje Petr Korál. Začala třetí hodina Hard and Heavy. A začal zároveň speciál, který jsem nazval Literární a filmové inspirace v metalových písních. A rovnou musím říct, že s tímto speciálem mě počase opět pomáhal kolega a kamarád Marcel Kotek. Já mu velice děkuju za nesmírně cenné podněty a bez něj by tento speciál nevznikl. Otevřeli jsme ho skladbou The Mad Arab z alba Time z roku 1994, který natočila kultovní dánská metalová kapela Merciful Fate. Tato píseň byla inspirována Necronomiconem, dílo, které vytvořil americký spisovatel H.P. Lovecraft jako ústřední prvek svého fiktivního bestiáře známého jako mýtus Cthulhu. Zmínka o Necronomiconu se poprvé objevila v Lovecraftově povídce The Hound neboli Ohař z roku 24. Napsaná byla ještě o dva roky dříve. Podle Lovecraftovy smyšlené mytologie Necronomicon napsal šílený Arab, tedy The Mad Arab, Abdul al-Hazred kolem roku 730 našeho letopočtu v Damašku pod původním arabským názvem Kitab al-Azif. No a tomu šílenému Arabovi je věnována i další píseň opět v podání Merciful Fate. Ta se jmenuje Cthulhu s podtitulem The Mad Arab Part 2 a vyšla na dalším albu Merciful Fate Into the Unknown v roce 96. Tady je.

Radio Beat. Posloucháte Hard and Heavy, posloucháte speciál literární a filmové inspirace v metalových písních. A teď se dostáváme k Metallice a jejich skladbě Of Wolf and Men z legendárního černého alba, tedy z alba Metallica z roku 1991. Její text vznikl na základě kultovního filmu Vlčí muž, nebo The Wolfman, chcete-li, z roku 1941. Jde o legendární černobílý horor, který vypráví příběh Larryho Talbota. Jehož v lese pokouše vlkodlak, čímž ho prokleje a strápený hrdina se pak za úplňku mění v krvežíznivé monstrum. Vlčí muž dodnes zůstává základním kamenem žánru monster filmů a dá se říct, že formuje způsob, jakým běžný divák i hororový nadšenec vnímá vlkodlaky. Tak tady máme něco o vlkodlakovi v podání Metallicy Of Wolf and Men.

0: Radio Beat.
1: Dozněla skladba Of Wolf and Man z alba Metallica a tam je taková zajímavost, že Bob Rock, producent této desky, prý zpočátku nebyl z nápadu zpracovat ten hororový příběh vůbec nadšenej a Metallica ho rozmlouval, že prý se to k ní nehodí. Pojďme dál. Přejdeme k Anthrax a jejich skladbě, titulní skladbě z desky Among the Living z roku 87. Ta je inspirovaná knihou Stephena Kinga, nebo knihou novelou Stephena Kinga The Stand, respektive románem, který u nás vyšel pod názvem Svědectví. Toto postapokalyptické dílo poprvé vyšlo v roce 78 a popisuje rozšíření extrémně nakažlivého viru, který způsobí úmrtí naprosté většiny obyvatelstva. Anthrax se v písni zaměřili na hlavní zápornou postavu knihy, což byl Randall Flagg, muž, který umí telepaticky vstupovat do snů, může ovládat vybraná zvířata jako vlky, rány nebo hady, levituje a má další nadpřirozené schopnosti. Tak tady jsou Anthrax a Among the Living.

0: Radio Beat.
1: Speciál literární a filmové inspirace v metalových písních. Po Anthrax bude pokračovat skladbou Lehlitanis de Satan z alba Rituals z roku 2016. Skupina Rotting Christ se tady inspirovala nejslavnějším dílem francouzského takzvaného prokletého básníka Charlesa Baudelaira, jeho sbírkou Le Fleur du Mal, neboli Květy zla. Tato slavná kniha lyrické poezie vyjadřuje měnící se krásu přírody v rychle se industrializující Paříži v polovině 19. století. Takže Litanie k Satanovi a skupina Rotting Christ, rok 2016.
2: O Satan, prends pitié.

0: na rádiu
1: Beat. To byl Rotting Christ a víceméně zůstaneme v tom dark metalovém a black metalovém ranku, protože se přesuneme za slavnými Pretty Cradle of Filth. Konkrétně na jejich koncepční album Damnation and the Day z roku 2003. To bylo inspirováno slavnou epickou básní Ztracený ráj Johna Miltona. Ztracený ráj v originále Paradise Lost je rozsáhlý biblický epos a je všeobecně považován za největší a nejvlivnější anglickou báseň všech dob. Dílo vzniklo v letech 1660 až 1665 a poprvé bylo publikováno v roku 1667. Hlavním protagonistou básně je Satan, padlý anděl. Takže opět samozřejmě důvod, proč Cradle of Filth po tomto tématu sáhli. Z alba Damnation and a Day uslyšíte song Carry On.

Stále se zabýváme různými písněmi, samozřejmě z metalového ranku, které byly inspirovány knihami nebo filmy. Ale doposud jsme se pohybovali na zahraniční scéně. Ta domácí ale nebyla výjimkou a speciálně třeba skupina Arakain v 80. a 90. letech hodně z filmové a literární tematiky čerpala. Například ve skladbě Excalibur, která se objevila na prvním singlu v roce 88, natočena byla o rok dříve. Excalibur byl samozřejmě inspirován britským stejnojmenným filmem na motivy dávné legendy o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu. Ten film byl natočen byl vysílán v roce 81 a režíroval ho John Borman. Tady je Arakain a Excalibur.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Slyšeli jste Arakaina? U Arakainu ještě chvíli v tom rámci speciálu literární a filmové inspirace v metalových písních zůstaneme, protože Aleš Brichta, textař Arakainu, u těchto témat opravdu se hojně nechával inspirovat. Dalším příkladem je třeba skladba Sher Khan z alba Apage Satanas, vydaného v roce 1998. Sher Khan je fiktivní bengálský tygr, vystupující v Mauglího příbězích z knihy Džunglí Rudyarda Kiplinga. Jde o vysoce zápornou a pro děti až děsivou postavu. Tak takhle to pojal Arakain, Sher Khan.

Skladba Šerchán od Arkainu z desky Apage Satanas dozněla a já bych jenom rád doplnil, že v případě Arkainu s Alešem Prichtou, tedy těch prvních 20 let existence, těch písní právě s filmovou nebo literární inspirací bylo ještě daleko víc. Já bych zmínil třeba Šeherezád, Forrest Gump, Don Quixote, Amadeus, Jáma, kivadlo, no prostě našel by se toho spoustu. No a speciálně Aleš Brichta, když odešel z Arkainu v roce 2002 a založil si tehdy novou kapelu Grizzly, tak v tom vlastně pokračoval minimálně v případě písně Roy Bean, která se objevila na prvním a žel bohu jediném EPčku skupiny Grizzly New Spirit. Roy Bean to byla reálná postava soudce a bylo to inspirováno filmem Život a doba soudce Roye Beana z roku 72. V jehož hlavní roli se objevil Paul Newman. Tak tady je Roy Bean a Grizzly.

0: Radio Beat.
1: Speciál nazvaný Literární a filmové inspirace v metalových písních se blíží ke svému závěru. Já bych tímto ještě jednou rád poděkoval jeho spoluautorovi Marcelu Kotkovi a rozloučíme se s skladbou Kladivo na čarodějnice od skupiny Thor. Asi nemusím vysvětlovat, že Kladivo na čarodějnice je historický román Václava Kaplického z roku 63. Podle něhož natočil režisér Otakar Vávra stejnojmenný film. A také asi netřeba připomínat, že toto dílo volně zpracovává skutečné příběhy, totiž čarodějnické procesy na panství Velké Losiny na Šumpersku. No a mimochodem, píseň sice naspívala a nahrála skupina Thor, ale autorem textu byl opět Aleš Brichta, kamarád Thoru. My si dáme Kladivo na čarodějnice ve verzi ze singlu, který vyšel v roce 1989. Tak tady je Thor, loučí se s vámi Petr Korál a samozřejmě nezapomeňte, že Hard and Heavy ještě nekončí.

Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. S vámi je Davey a se mnou dneska opět takový speciální díl. Posledně jsme řádně zhrubli a až mě překvapilo, jakou to mělo odezvu. Opravdu díky za všechny e-maily, ale pozor, i ručně psané dopisy. Neskutečně moc si toho vážím a beru to jako motivaci hledat i do budoucna to nejlepší pro vás. Jen přátelé, ta vlna veder posledních dnů byla opravdu pekelná a i když jsem sjížděl, třeba ve vlaku do práce, různý rychlejší death metaly, tak jsem nějak stejně vždycky skončil u něčeho pomalejšího. Jako potice už jenom z poslechu je opravdu bizár. Takže dneska zvolníme, ale nebojte, nepůjde o funerál Doom metalový speciál. Ve všem, co tu dneska budeme hrát, bude kus death metalu. Ostatně kanačtí Hands of Despair to jasně dokázali. My si hráli z přesně 15 let starý desky, po který kapela natočila ještě další 3, tak se po nich podívejte. Teď španělští Evaden a ukázka z roku 2012. Tady to bude pomalejší, ale když si počkáte, zjistíte, že to zas taková ploužárna není.

0: být.
1: Je pravdou, že dneska žádný song, který si tu zahrajeme, nebude kratší než 10 minut. Hands of Despair přispěchali s 11-minutovým opusem. U Evaden to nebylo jinačejší. Teď přichází čas legendy. Myslím, že pojem katatonia netřeba vůbec představovat. Nebudu vám lhát, ta jejich stará tvorba zasáhla samozřejmě i mě. Neříkám, že nové věci jsou bezcenný, ale prostě už mraky let to jde úplně mimo mě. Takže zavzpomínáme. Logicky, kdy jste si naposledy pustili dvojku z 96. No, tak si ji připomeneme otvírákem.

Legendární švédská kapela Katatonia. Je zvláštní, že styl změnili už před více jak 20 lety a pořád na ně přísahá obrovská vlna oldschoolových fanoušků. No nic, posuneme se. Přeci jen je před námi ještě porce muziky, i když jenom od dvou kapel. Takže se pojďme zaměřit na tu první. Zůstáváme ve Švédsku, trochu změníme styl, ale ne moc. Stejně jako Katatonia kdysi, se těší obrovské oblibě v posledních letech kapela s nepříliš originálním názvem Draconian. Já se přiznám, že k jejich tvorbě zabrousím opravdu velice sporadicky a asi dělám chybu, protože ono to není ale vůbec špatný. Vlastně jsem si je v týdnu pustil úplnou náhodou. A nakonec z toho bude asi i chuť poznat celou diskografii. Fakt to není úplně hloupý, tak se taky nechte navnadit a uvidíte, co z toho bude.

kapela Draconian v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Jdeme do finále a rád bych řekl, držte si klobouky, ale ono to zas tak rychlý nebude. I když paradoxně zrychlíme, čekají nás totiž francouzští Inborn Suffering. Ještě předtím si ale prozradíme, že playlist tohoto vydání Hard and Heavy najdete tradičně na našem Facebooku nebo na našich stránkách radiobeat.cz. Tak na to hoďte oko, ať to nesepisujeme úplně zbytečně. No a teď ti Frantíci. A pár samozřejmě vřelých slov na závěr, takže se mějte přátelé a zase za týden naslyšenou. Budu se na vás těšit. Davy.

0: Uniklo vám na Beatu?
1: Vzhledem ke vzniku Rybiček 48 a Rádia Beat, my jsme přibližně tak jako stejně staří.
2: Ano, ano.
1: Takže si vlastně můžeme tykat. jak to je v tom třeba tvým nebo vašem kapelním pohledu v tom skládání muziky? Samozřejmě, že tam jako muselo jít nějakému vývoji, ale furt je to ještě takový, jako že vás to tak jako baví jako v těch, já nevím, 16, nebo už jako jste museli zavést pravidla v podstatě profesionálního biznisu a přesně ve čtvrtek v 8 se dělá tohle?
2: Ne, tak my to máme, co se týče skládání ty muziky, tak to dělám jako z 99%, já i texty. Jo, takže to se odvíjí u mě doma většinou, nebo na chatě právě. A tak nějak to dávám dohromady. Teď jedinou změnu u této desky jsem udělal v tom, že já jsem to vždycky jako dělal sám a vlastně nikoho jsem do toho nenechal moc jako kecat. On se ani do toho nikdo moc nehrnul, jo, ale prostě nějak se to měl. A kolikrát se mi právě stalo, že jsem tam měl třeba, já nevím, větu nebo slovo, který se mi tam nelíbilo. Věděl jsem, že by to šlo líp, ale jak už jsem tomu dlouho zainteresovaný, tak už mi tam nešlo a byl jsem taky trošku línej, tak jsem si nějak tak to takhle nechám. Jo. No, ale to jsem u této desky nechtěl, takže jsem si k tomu vzal producenta na muziku, Filipa Vlčka, kamaráda, který znám od 13 let z Koblížku, že jo, šikovnej kluk, nebo bejval z Koblížku, tam se ho poznal. Tak spolu jsme dělali tuhle studesku, kde já jsem přinesl ty písničky a mi třeba řekl, hele, tady ten akord je dobrý, ale zkus tam dát něco ne tak úplně jednoduchý, protože já jsem oproti němu skladatel jako nula, jo, minimálně znalostma. Takže jsme se takhle jako v tom pomáhali a hlavně co se týče textů, tak já jsem si na to pozval Jendu Vávru a na jednu písničku s tou mi pomáhal Pokáč a to bylo přesně ono. Já jsem třeba jsme jeli s Jendou Vávrou, který textuje Evu Farnu, Mraky Kaba, hrozně šikovnej kluk. My jsme se do té doby neznali.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka.
3: Vůbecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde náš Petr Korál.
4: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, pro ty, co mě neslyšeli včera, tak jsem se za týden naučila rumunský pozdrav, takže bunaziva. Taky jsem včera celé odpoledne v dopravě hlídkovala dálnici z Prahy na Plzeň u Žebráku na 34. kilometru v noci už od

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být nejprve slunečno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou vyjasní. Teploty 25 až 30 na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbaloví reprezentanti Štěpán Chaloupek a Lukáš Horníček budí zájem zahraničních klubů. Obránce Slavie chce vedle anglických a německých týmů také Benfica Lisabon, zatímco o brankáře Bragy nově usiluje Newcastle United. Slavia si Chaloupka cení na zhruba 400 milionů korun, Braga za Horníčka žádá asi 730 milionů. Převod auta a další úkony v registru vozidel vyřídíme online přes portál dopravy, ale nebude to hned. Registrační značky a doklady bude možné nechat doručit do výdejních boxů a rozšíří se

0: také přístup k údajům o historii vozidel, včetně fotografií z technických kontrol. Změny ale začnou platit až za 2 roky. Pražské Jižní město se nejspíš dočká nového volnočasového areálu.
1: První studie na využití pozemků u křižovatky ulic Mírového hnutí a k Horkám vznikla už v roce 2018. Před 2 lety prošla modernizací, aby se areál přizpůsobil dnešním trendům. Aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci. Do konce letošního roku by mohlo být na světě také stavební povolení. Honza Navrátil, Praha.
0: A nakonec Canyon představil koncept silničního kola s důrazem na bezpečnost. Model Predict má radary, 360-stupňové kamery a umí varovat jezdce nebo přivolat pomoc při pádu. Zaujme i displejem v řidítkách a integrovanými prvky. Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 28. července 2026.
2: Krok.

Dobré ráno, je tu poslední červencové úterý, čímž určitě nechci naštvat býťáky školou povinné a školou třeba taky zaměstnané, ale prostě je to tak. 28. červenec před námi a před námi taky nabítu spoustu zajímavostí, třeba od 9. hodiny náš prázdninový speciál Léto jako živé, takže se vypravíme společně na koncert, nebo třeba večer nám bude představena ústřední postava projektu Monodream. V naději býtu bude hostem Martin Čupka. Do rokové zpovědnice k Danovi Kohoutovi přijde ve 20 hodin Petr Korál. No a na závěr dne nás čeká neporazitelný štít. 19. album kapely Judas Priest si dneska před půlnocí na beatu přehrajeme celé. No a ve čtvrtek, pokud v našem vysílání včas zaregistrujete Jidáše, tak si budete moci zavolat o vstupenky na jejich nedělní ostravský koncert. No bude toho dneska hodně.

Jednu část letošního evropského turné mají párplové za sebou. Teď vyjeli za holkama nikoli do Tokia, ale příští týden začínají svoji pouť o USA, aby se zase v říjnu vrátili na starý kontinent a 7. října nám udělali radost i v Praze. Mimochodem týden předtím hrají v rumunské Kluži a řeknu vám, že město je plakáty s voucími na Deep Purple pěkně vylepeno. A mimochodem, pokud do Kluže pojedete, tak si nenechejte ujít okouknout tamní technickou památku. Totiž kousíček od vyhlídkového místa u hotelu Belvedere je parašutistická věž, jak říkám, technická památka z roku 1952, kde mladí adepti paragánů trénovali základy seskoků a otevírání padáků v kontrolovaném prostředí. První jsem teda vůbec nevěděla, k čemu ta věc je jako dobrá. Pak jsem si teda musela pomoci trošku internetem a dokonce jsem i našla stará videa, jak tahle ta věc fungovala. Opravdu parádička. Takže to je jenom taková zajímavost, kdy jste čistě náhodou jeli do Kluže.

Jsme na počátku slunného a teplého úterý, zatím se na teploměru místy krčí jenom 12 stupňů, ale odpoledne má být až 30. Na severu a severovýchodě republiky kolem 19. A bude se oteplovat, vrcholem bude pátek s teplotami atakujícími 40. Tak býťáci, nasadíme slušivé sluneční brýle a dáme si vzpomínku na Dustyho Hilla, který odešel hrát do nebeského báru před rovnými 5 lety.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Už je 6:30, už si spolu dáme kávu, ale ještě bych ráda varovala býťáky, co vyrážejí z Chlumce nad Cidlinou na Hradec Králové nebo opačně na 611. V tuto chvíli v Obědovicích řeší nehodu, zasahují tam záchranáři. Je to bouračka se zraněním. S kolonou už počítejte v Praze na městském okruhu na Černém mostě. Samozřejmě je to ten problém ucpaná Novopatská kvůli opravované Kbelské, to znamená přivaděč z konce D10 nebo od Černáku na Letňany absolutně zarvaný. Na té Štěrboholské radiále začíná kolona u sjezdu z Hradecké dálnice. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes má být nejprve slunečno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou vyjasní. Teploty 25 až 30 na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejisté Varu zahájili přípravu na ledě v kompletním složení. Bez dvou hráčů základního kádru Pavla Píchy a Parkera Bella začali s přípravou České Budějovice. Aplikace e-doklady projde před podzimními komunálními volbami veřejným zátěžovým testem. 13. srpna se mají zapojit desítky tisíc dobrovolníků. Hořice na Jičínsku dostavili cyklistické traily na severním ubočí Hořického Chlumu.
4: Výchozí místo je vedle kempu u věže a trasy míří k prvorepublikovému koupališti Dachova a do údolí řeky Bystřice. Na trase je řada umělých překážek, které však lze i obět. Luboš Dvořák, Jičínsko.
3: Rusko opět tvrdí, že je připravené jednat o politickém a diplomatickém řešení války na Ukrajině. Moskva podle svých slov nikdy neodmítala jednání ani nové návrhy na ukončení konfliktu. A nakonec DHL plánuje přepravu zboží přes Atlantik na plachetnicích. Speciální trimarány mají snížit emise až o 99% oproti letecké dopravě. První plavby chce firma spustit v příštím roce. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.

Za minutu bude 6:45, posloucháte Rádio Beat, kávičku jsme si uvařili a teď rozcvička. Kytarová. Dneska má totiž narozeniny borec, který pětkrát po sobě vyhrál anketu magazínu Guitar Player o nejlepšího hráče. A tak se časopis rozhodl, že ho v dalších ročnících z té soutěže úplně vyřadí. Tak, na beatu si ho hráváme třeba s kapelou Kansas, ale především s Deep Purple, kde působil 28 let, což z něj činí nejdéle sloužícího kytaristu v historii této kapely. Odejít se rozhodl, aby mohl pečovat o nemocnou manželku. Tak teď už je vám jasné, že cílím k sympatickému indiánovi Steveu Morsovi, který má dneska 72. narozeniny. A zahraje nám skladbu, která je považována za jednu z technicky nejnáročnějších kytarových kompozic vůbec. A když ji poprvé Steve v roce 1989 zahrál ve studiu pro svoje třetí solové album, tak se producent zděsil: jejda, panečku, to je ale not. Tak se ta písnička jmenuje Too Many Notes.

Steve Morse před 4 lety opustil řady Deep Purple, aby se staral o nemocnou paní. Teď občas hraje se svým bandem a hlavně se svým synem, který je taky velmi šikovný a fešný. Steve Morse má dneska 72. narozeniny, musí hraní trošku přizpůsobovat artritidě, ale pořád ještě zvládá i jezdit traktorem na své farmě anebo létat s letadlem. S Aerosmith ale nejprve z The Who na beatu se dostaneme k 7. hodině. Dobré.

0: Žerda, silnice 268 mezi Kuřivody a Mimoní je uzavřena. Je tam zákaz vjezdu z obou stran, ale bez jakéhokoliv zdůvodnění. Tak pozor na to.
1: Býťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
2: 210, 32, 33, 34.
3: Yeah, baby. You know you drive me up a wall the way you make

0: nehoda je i na jižní spojce od Lanového mostu směrem na Baranďák u D1 před sjezdem na magistrálu 5. května. A u Brna přebíhala D1 nějaká neukázněná srna. No tak nevím, jestli šlo přesně o srnku, ale mám tady nahlášeno 194. kilometr. To jsme u křížení s Vídeňskou nebo s připojením od Mikulova směrem tedy u Brna od Prahy na Vyškov. Nehoda nákladního auta se zvěří. Opatrně, dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno a teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 23. Přes den přechodně přibude oblačnosti, večer se většinou zase vyjasní.

0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Dohrávku prvního kola fotbalové ligy ovládla Mladá Boleslav, více Petr Plintovič.
2: V dohrávce šance ligy vyhrála Mladá Boleslav na hřišti Artisu Brno 4-2. Dvěma góly porážku nováčka soutěže korigoval Adediran. Za vítěznou Boleslav se taky dvakrát trefil Jiří Klíma. Po gólu přidali Langhammer a Kozel.
1: Karviná po vyloučení z elitní soutěže nastoupila do nové sezony porážkou. Ve slezském derby nestačila 0-2 na Opavu. V nadcházejících třech týdnech by nás měly provázet nadprůměrné teploty. Tento týden se mají pohybovat v průměru kolem 31 stupňů, i když ty nejvyšší se budou blížit 40. Příští týden mají být kolem 29 a od 10. srpna asi 26 stupňů. Hasiči ukončili zásah u vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Objekt, který začal hořet 9. července, je z části zřícený a hasiči ho předali majiteli. Ten musí stavbu odstranit do 15. prosince. A nakonec Google vyvíjí nový specializovaný čip pro umělou inteligenci s označením Frozen V2. Jde o čip navržený přímo pro model Gemini, který má díky úzkému zaměření výrazně snížit náklady na provoz AI a zrychlit zpracování požadavků. Tímto končí zprávy a z redakce vám přejeme, ať úterý 28. července 2026 prožijete podle představ.
0: Classic Rock.

Angus Young jednou prozradil, že inspirací pro kytarový part v této skladbě mu byl western Hodný, zlý a ošklivý. Hlavně Morriconeho hudba při té závěrečné přestřelce na kruhovém hřbitově Sad Hill. Mimochodem ta scéna, kde se legendární souboj tří mužů, ona mexická patová situace točila, tak to místo najdete na severu Španělska, nedaleko města Burgos. Jde o fiktivní krchov postavený pro potřeby filmu španělskou armádou a nachází se na něm více než 5000 fiktivních hrobů. Po natáčení to místo zůstalo zapomenuto a po téměř 50 letech se pak skupinka nadšenců rozhodla ho obnovit. 2 roky to trvalo a k financování projektu mohli přispět fanoušci tím, že si za 15 euro koupili na hřbitově vlastní dřevěný kříž se svým jménem. Rekonstrukce místa byla i zdokumentována a do toho filmu se podařilo sehnat i aktéra postavy Hodného, tedy Clinta Eastwooda, a i skladatele filmové hudby Ennia Morriconeho. A jedeme do Maďarska. Jóregeld.

0: Většinové sporty na rádiu Beat.
1: Parašutista Jakub Prataj vyhrál závod světového poháru v přesnosti přistání ve Strakonicích. Zvítězil i tým mužů Dukly B, Ačko skončilo třetí, ženské družstvo získalo stříbro. Zlato dívkám uniklo o pouhých 6 cm. Další závod se uskuteční v srpnu v italském Belunu. Golfista Filip Mrůzek obsadil na turnaji Hotel Planner Tour v Kuřimi 15. místo. V posledním kole zahrál 69 ran a s celkovým skóre 10 ran pod par zaostal za vítězním Němcem Albersem o 10 úderů. Šermířka Michala Ileková obsadila na mistrovství světa v Hongkongu 38. místo ve fleretu. Po bezchybné kvalifikaci vypadla v prvním kole vyřazovacích bojů. Filip Maxa pak vypadl v kvalifikaci šavle. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

jednoho takového chlápka, co moudrosti moc nepobral. Studu ani kapka, ale háš. A přesně jak se říká, rozum zlý, vůle chapá, ale touha po novotách veliká. Tak teď mám se o všechno nové velmi interesoval. A nebyl to pán, z pána jen klobouk měl. A nemyslel to snad ani zle, starosta. Však bohužel, na co šáš, tam 100 let trávat.

snažil pomáhat, tím víc ten chudák škodil. A když mu to někdo naznačil, tak hrách jen na zeď hodil. A ještě jednu vlastnost měl, že byl strachovací. Jedněmi dveřmi.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Akorát dneska je 28. července, má Michael Kocáb narozeniny, stejně jako kytarista Steve Morse 72. A my máme o 7:30 velké trable v pražském provozu. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se ukřížení s magistrálou po nehodě válí auto na boku. Chvíli byla spojka uzavřená, teď je tam volný alespoň levý pruh a kolona je dlouhá. Vlastně taková přerušovaná už skoro z Černáku. Taky se nedá z 5. května od D1 najet na spojku směrem k Vltavě. No a na konci brněnské dálnice je špunt odchodova. Pak je taktéž nehoda na Strakonické směrem na Smíchov, kousíček za Barandovským mostem. V prostředním pruhu se tam řeší srážka nákladňáku s osobákem. A bouračka i s únikem pohonných hmot, opět nákladní versus osobní, je na Vysočině na 38 na trase Jihlava Moravské Budějice u Hladova. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
4: No tak co ti řekl?
5: Blbý je to. Hele, čti.
4: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
5: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
4: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
5: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
6: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu B.
0: Rádio B. Počasí.
7: Dnes má být slunečno a teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 23. Přes den přechodně přibude oblačnosti, večer se většinou zase vyjasní.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Fotbalový nováček Artis Brno získal na hostování ze Slávy obránce Glossou a Foliho. Francouz bude v Brně do konce roku, liberijský reprezentant do konce sezony. Marie Knížáková, vdova po zesnulém výtvarníkovi, hudebníkovi a pedagogovi Milanu Knížákovi, souhlasí s pohřbem se státními poctami. Škod způsobených vlky v Libereckém kraji letos výrazně ubylo. Stát vyplatil chovatelům za první pololetí náhrady necelý 500 000, meziročně o 63% méně. Více náměstek hejtmana Jiří Klápště.
8: Jednak ta opatření na ochranu těch stát jsou realizována ve větší míře, než byla dříve. To znamená, ty ploty záchytné a podobně tak pomáhají ta stáda chránit. A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které dáváme jak Liberecký kraj, či stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, těch predátorů.
7: Archeologové hlásí mimořádně vzácný nález. V Litoměřicích objevili více než 6 000 let starý hrob 15-letého chlapce z období kultury s vypíchanou keramikou. A nakonec Google fotky chystají novou funkci Moods se stylizovanými šablonami pro úpravu fotek. Nabídnou asi 8 náladových filtrů, které pomocí AI upraví barvy, světlo i celkový styl snímků. To byly krátké zprávy Rádia Beat.

Pět minut před 7:45 na beatu dohráli Juriáši, Free Me. My si teď na beatu dáme kapelu Free. Je 28. července a kromě Michaela Kocába a Steva Morse má dneska narozeniny i bubeník Simon Kirk. Narodil se před 77 lety v Londýně, ale jeho rodiče byli přírodní lidé a Simon až do svých 12 let vyrůstal v přírodě. Oni bydleli v chatě v lese bez elektriky a tekoucí vody. A měl to daleko do školy a pokud zmeškal školní autobus, musel jít 6 mil domů pěšky, což mu vštípilo celoživotní fixaci na dochvilnost. Když mu bylo 17, tak po maturitě mu rodiče dali limit 2 let, aby se pokusil prorazit jako muzikant, jak potom tak moc toužil. Kdyby se mu to nepovedlo, tak slíbil studium na vysoké škole, ale ono se to povedlo a jako důkaz si pustíme Free a skladbu do Hunter.

Na beatu Free a Hunter jako první se proslavil zpěvem Mé jméno je lovec a hezká ženská jako ty je mojí kořistí legendární bluesman Albert King. A kromě Free natočili cover i Ike and Tina Turnerovi. Dan Kohout a Petr Korál, to je dvojice, kterou si dneska večer na beatu můžete užít v rokové zpovědnici. Začíná ve 20 hodin hned po naději beatu, kdy nám Standa Rubáš představí Martina Čupku, tedy ústřední postavu nového projektu Monodream. Teď Janis Joplin na vlnách beatu.

ajťáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

Rodinku Býťáků, je dost pravděpodobné, že zítra tuhle písničku uslyšíte v Plzni u Zacha, kde budou hrát ETC. A v sobotu historky této kapely a samozřejmě i písničky bude Slovan Olin Nejez chleba společně s kytaristou Pavlem Skálou oprašovat kousíček od Českého Krumlova v Krásetíně u kuchařů. A dneska v Liberci ve Vratislavicích nad Nisou na střeše Galerie Desítky bude koncertovat Vltava. Na beatu do osmi ještě Beatles.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Pět minut před 8 hodinou jsou velké problémy na jižní spojce v Praze. Včera se někomu líbilo, jak jsem tuto dopravní tepnu překřtila na stojku místo spojky, a dneska to platí ještě více. Kolona už je z Černáku a kromě ranní špičky za to může i nehoda 3 aut u křížení s magistrálou. Jezdí se tam jenom jedním pruhem a jedno auto tam prý leží na boku. No a z 5. května se mimochodem na spojku směrem k Vltavě vůbec nedá najet, tak s tím počítejte na konci D1, to znamená na konci brněnské dálnice na dojezdu do Prahy. Pak je taky bouračka na Strakonické směrem na Smíchkov, v kousíček za Barandovským mostem. V prostředním pruhu se tam řeší srážka nákladňáku s osobákem, s tím, že kolona je v tuto chvíli od Chuchelského závodiště. No a jak jsem mluvila o bouračce, co máme na 38. na Vysočině, tak mi napsal Mamut, Jihlava, Znojmo, Zahladovem na výjezdu z pumpy, nehoda 3 kamionů a osobního auta. Všechny složky záchranného systému na místě, obtížně průjezdné. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool.
1: Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes má být slunečno, teploty 25 až 30, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů. Přes den přechodně přibude oblačnosti, večer se většinou zase vyjasní. Zítra opět slunce s teplotami 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Kateřina Siňáková nastoupí ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open s Britem Pattenem. Oba jsou deblovými světovými jedničkami a patří mezi 16 přihlášených dvojic. Tenista Jiří Lehečka má nového trenéra. Českou jedničku povede Francouz Frédéric Fontaine, který v minulosti dlouhodobě spolupracoval s Kanaďanem Ožerem Aliasimem. Na trhu přibývá nabídka malých a atypických bytů s označením 1+0 nebo 1+0,5 či 1+1,5. Půlka obvykle označuje malý kuchyňský kout nebo jiný doplňkový prostor, nula třeba ateliér. Mají o něj zájem jednotlivci, studenti i investoři. Počet případů lymské boreliozy na jihu Čech je rekordní. Hygienici jich tam letos evidují 467, o 143 víc než ve stejném období loni. A nakonec Google chystá přepracovaný překladač pro mobily s přehlednějším ovládáním. Zadávání textu nově přesune dolů, zatímco výběr jazyků nahoru, aby bylo vše lépe dostupné jednou rukou. Přibude i upravené menu a postranní panel s historií a uloženými překlady. To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si na beatu pustíme Iron Maiden.
2: Radio Beat. Klasik rock.

Italská motorkářská firma Guzzi si u toskánského koželužského řemeslníka Riccarda Cerriho nechávala dělat kožené brašny na jejich mašiny. A ta luxusní sada byla pojmenována podle rockových hvězd a jedna ta brašna byla typ Eric Clapton, to jenom, že nám hrál na beatu. A že si pěkné zavazadlo na vaši motorku můžete pořídit i v pátek v Českých Budějovicích v prodejně Bikers Crown, kde v pátek od 12. do 14. hodiny bude vysílat Radio Beat. Takže se zastavte, když ne pro brašnu, tak pro samolepku, třeba i pro tu speciální na motorku. Jak říkám, v pátek v Českých Budějovicích, kousíček od nákupáku Géčko, jinak mapičku a podrobné informace najdete i na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: Většinové sporty na rádiu Beat.
1: Horolezci Mára Holeček a Tomáš Petreček dokončili aklimatizaci na Nanga Parbat. Během pětidenního výstupu byli ve výšce zhruba 6400 metrů. Návrat urychlila bouře a zhoršení počasí. Nyní se chystají na pokus o prvovýstup novou cestou Rupalskou stěnou. Volejbalový trenér Jiří Schiller se vrací do české extraligy. Po letech v Rakousku povede Benátky nad Jizerou, které v minulé sezóně skončily 11. Na mistrovství Evropy v plážovém volejbalu bude startovat 6 českých párů, což je vyrovnané maximum z roku 2000. Mezi muži nastoupí Schweiner s Trousilem, Perušič s Javoronokem a Šépka se Sedlákem. V ženské kategorii se představí Neuschafrová s Meixnerovou, Svozilová se Štochlovou a sestry Pavelkovi. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

0: ajťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

Když se před nějakými 15 lety pokusili ten Lizy, které jsme teď poslouchali na beatu o návrat na koncertní pódia, tak třeba šňůru po Severní Americe absolvovali v rolích předskokanů Judas Priest. V neděli v Ostravě budou hrát Jidášové a co by zahřívači, tedy fanoušků, co se dostaví na koncert, budou hrát Bastard Sons. No a to je kapela pozůstalých po někdejším kytaristovi Motorhead Philu Campbellovi. Takže i ty si můžete užít v Ostravě a vstupenky na koncert Judas můžete získat už pozítří ve čtvrtek, opakuju ve čtvrtek, jakmile uslyšíte v našem vysílání Judas Priest, zavolejte si o lístky na linku 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8:30 a chystáte-li se jet po Štěrboholské radiále a jižní spojce směrem od Černáku na Barrandovský most, tak si dejte navíc 3/4 hodiny. Stále se

0: řeší nehoda na jižní spojce ukřížení s magistrálou, tedy 5. května. Snad 3 auta v sobě, jedno tam leží na boku, v místě je volný jenom jeden pruh a ta přerušovaná kolona už je vlastně na Černáku z konce D10, tedy Mladoboleslavské dálnice. V opačném směru, tedy směrem na D10, je ještě na úrovni IKEA bouračka, takže počítejte třeba i s kolonou na dojezdu po dálnici 11, tedy od Hradce Králové, a nebo na Štěrboholské radiále už od Průmyslové ulice. Píťáci, dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Padi vrchní, platím. Vy máte ale kukadlo.
5: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
6: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beatle. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
7: malý piva, no ne.
6: Prostě Naděje Beatle. Dnes v 7 večer na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
8: Dnes má být nejprve slunečno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou vyjasní. Teploty 25 až 30, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů.
9: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Hokejisté Varu zahájili přípravu na ledě v kompletním složení. Bez dvou hráčů základního kádru Pavla Píchy a Parkera Bella začali s přípravou České Budějovice. Aplikace e-doklady projde před podzimními komunálními volbami veřejným zátěžovým testem. 13. srpna se mají zapojit desítky tisíc dobrovolníků. Hořice na Jičínsku dostavili cyklistické traily na severním ubočí Hořického chlumu.
10: Výchozí místo je vedle kempu u věže a trasy míří k prvorepublikovému koupališti Dachova a do údolí řeky Bystřice. Na trase je řada umělých překážek, které však lze i obět. Luboš Dvořák, Jičínsko.
8: Rusko opět tvrdí, že je připravené jednat o politickém a diplomatickém řešení války na Ukrajině. Moskva podle svých slov nikdy neodmítala jednání ani nové návrhy na ukončení konfliktu. A nakonec DHL plánuje přepravu zboží přes Atlantik na plachetnicích. Speciální trimarány mají snížit emise až o 99% oproti letecké dopravě. První plavby chce firma spustit v příštím roce. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
1: Rádio Beat. Classic rock.

0: Dáme si vepřovku od Vítkova kvarteta po YouTube, jinak Vítkáči ti po dlouhém čase vydali novou desku, jmenuje se Perto do mě, ať je po mně. Ostatně byli jsme i u křtu a máte možnost tuhletu desku slyšet komplet celou, jestli jste si ji nepořídili, co by půlnoční album příští týden v našem vysílání. Tak k tomu je určena anketa na našem webu na stránce radiobeat.cz, kde proti sobě stojí 6 titulů vydaných v loňském roce a kromě Vítkáčů je tady taky Ostraka, Michala Prokopa, Bombardák od Olympiku, Něco zůstane od Jamaron nebo Reflections of Karma, což je projekt kolem Maťo Mišíka a případně můžete taky dát hlas Giants and Monsters, tedy aktuální desce německých Halloweenů. Dvě desky, které v anketě dostanou do nedělní půlnoci nejvíce hlasů v našem vysílání příští týden.
1: Desky dřevo nese,

za 12 minut nás býťáci Jirka Rogl vezme na koncert. Čeká nás další díl prázdninového speciálu Léto jako živé. Ještě předtím zavzpomínáme na Davida Bowieho, který tvrdíval, že být rockovou hvězdou v podstatě znamená mít jenom jiný střih kalhot. Dneska to bude na kraťasy, dneska bude teploučko. Tak počítejme s tím, že je před námi slunné a teplé úterý s hodnotami mezi 25 až 30 stupni. Jestli budete na severu republiky nebo severovýchodě, tam by ty hodnoty mohly být o něco nižší, kolem 23, na horách v 1000 metrech výškových kolem 19 stupňů. A bude se oteplovat, vrcholem toho smažení tento týden bude pátek, kdyby na teploměru mohlo být i 40 stupňů.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách, hovno cuc, jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli.

0: práci na čtyřech kolech.
1: I 4 minuty před 9 hodinou platí, že nehody zašpuntovaly v Praze jižní spojku a Štěrboholskou radiálu směrem k Vltavě. Nehoda ukřížení s magistrálou, tedy 5. května, a opačně na Černáku na úrovni IKEA. Pokračují opravy 7 u letiště. Na Prahu je kolona ze 4. kilometru a za exitem Kněževes je Ťukanec. A od Prahy se Slánská seká od ulice do Horoměřic. No a drobnější zásek na úrovni letiště je i na Varské dálnici na Prahu. Pracují tam křováci. Víťáci, hezké úterý.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio B. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, teploty 25 až 30, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů. Přes den přechodně přibude oblačnosti, večer se většinou zase vyjasní. Zítra opět slunce s teplotami 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbaloví reprezentanti Štěpán Chaloupek a Lukáš Horníček budí zájem zahraničních klubů. Obránce Slávie chce vedle anglických a německých týmů také Benfica Lisabon, zatímco o brankáře Bragy nově usiluje Newcastle United. Slávia si Chaloupka cení na zhruba 400 milionů korun, Braga za Horníčka žádá asi 730 milionů. Atlet Jakob Ingebrigtsen se po operaci achilovky vrátí k závodění na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Norský běžec a dvojnásobný olympijský vítěz zatím neoznámil, na které trati nastoupí. Premiér Babiš očekává schodek státního rozpočtu v příštím roce výrazně nižší než 400 miliard korun. Ministři podle jeho dnešního vyjádření musí snížit provozní náklady, zároveň chce zvýšit investice. Pražské jižní město se nejspíš dočká nového volnočasového areálu.
2: První studie na využití pozemků u křižovatky ulic Mírového hnutí a k Horkám vznikla už v roce 2018. Před dvěma lety prošla modernizací, aby se areál přizpůsobil dnešním trendům. Aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci. Do konce letošního roku by mohlo být na světě také stavební povolení. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec Airbus A350 právě letí z Melbourne do Toulouse. Ve vzduchu bude celkem 24 hodin a 16 minut. Do cíle mu v těchto chvílích zbývá asi 35 minut. Výrobce letadel se pokouší překonat vlastní rekord v délce testovacího letu. Zprávy jsou tímto u konce, teď se vydáme na koncert s Jirkou Roglem.
0: Kelínky do ruky, k potlesku připravit.
3: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu Beat.
4: No, dobré ráno, Beatáci. Je.
5: One thing I would like to point out upon the conclusion of the show...

jestli jste hned teď podle té první písně poznali, že tu bude znít muzika Pink Floyd, ta přímo tedy z roku 1980 až 81, kdy se tahle kapela vydala a nebylo to přímo turné, ale byly to zkrátka taková umělecká stvárnění toho slavného alba The Wall, pódiová. No a já si pamatuju, jak přesně před rokem, nebo tak nějak před rokem, přesně tenhle živák uváděl Vývoďák. Já jsem to doma zrovna poslouchal a on vám tam vyprávěl o tom, a to je teda pravda, že tuhle první píseň ještě nehráli Pink Floyd, ať si to posluchači a diváci v tom sále mysleli, ale takzvaný, no nebyl to B-side band, ale prostě druhá kapela, ve které ale na druhou stranu hrál třeba na baskytaru Andy Baum, později známý tedy hudebník, anebo také Snowy White, a toho můžete znát z Thin Lizzy a také současné, no té poslední kapely Rogera Waterse, takže i tam máme nějaké ty vazby, no a postupně si o tomhle koncertě, o téhle nahrávce řekneme víc, ale teď už pokračujeme dál.

0: den jeden bez obživáček. Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: No a zatímco pamatuju, že v 70. chyba k 80. letech všechny ty kapely tehdejší, Deep Purple, Rainbow, Led Zeppelin, já nevím, kdo ještě vydával živáky, takové ty legendární živé nahrávky, které tehdy, když byly propracované, obvykle šlo o dvojalba, jen si vzpomeňte sami, Jethro Tull, spoustu dalších a další, tak jsme si tehdy, vím, že se říkalo, že třeba co se týče Pink Floyd, takže záznam z toho turné nebo z těch živých koncertů té zdi vůbec neexistuje, že se nedochoval a tak dále, a oni na tom, jak se říká, seděli zkrátka chlapci a nechali to dozrát až do 23. března roku 2000, kdy tenhle záznam tedy z londýnských koncertů z roku z let 1980 až 81 spatřil světlo světa. Oni si taky tak trochu počkali na to, až ta technika bude na takové úrovni, aby mohli v té patřičné kvalitě vydat tuhle nahrávku. No zkrátka, byla to docela událost pro fanoušky Pink Floyd, no a protože celý tenhle záznam má celých 105 minut a 16 vteřin, tak se nám samozřejmě do té hodiny nevejde, tak já jsem se pokusil udělat takový reprezentativní průřez a je jasné, že tato skladba, ta, která teď zazní, její první párta, chvíli potom i ten druhý, tak ta v tom výběru rozhodně nemůže chybět.

0: Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: No a právě v rámci téhle naší série Léto jako živé posloucháme album Is There Anybody Out There? The Wall Alive 1980 až 81, přičemž samotná koncepce toho alba The Wall byla téměř celá výhradně dílem baskytaristy, zpěváka a skladatele Pink Floyd Rogera Waterse. Album, a to asi každý zná, vypráví příběh hudebníka jménem Pink, který se postupně tak nějak izoluje od společnosti a v tom svém nitru si tak staví tu pomyslnou zeď, čili The Wall. No a během první poloviny každého toho koncertu byla skutečně mezi publikem a hudebníky postavená ta několik metrů vysoká zeď z takových kartonových krabic a druhou půlku vystoupení hráli hudebníci částečně za tou zdí, na kterou byly promítány ty třeba i pak z toho stejnojmenného filmu známé animace, částečně vystupovali před zdí, či dokonce na jejím vrcholu, ano. No a před poslední skladbou byla tahle zeď zkrátka zbořená, jak jinak, ale nepředbíhejme, jsme teprve u skladby Mother a hned po ní si poslechneme taktéž neodmyslitelný kousek Goodbye Blue Sky.

0: kelímky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Celý tenhle program, tedy živé provedení té nadčasové Pink Floydovské zdi, jsme mohli párkrát, konkrétně tady v O2 aréně, vidět i u nás, a to v takovém, tedy již hodně upgradeovaném provedení jejího autora Rogera Waterse. Já jsem měl tu čest se všech těch koncertů už časně dokonce jako fotograf, byla to teda paráda vidět alespoň chvíli to takhle pěkně zblízka. I tahle Watersova zeď živá je zaznamenaná, jak tedy zvuk, tak i film vznikl. No a jak jsem říkal, dlouho jsme mysleli, že ten záznam, který právě posloucháme, tedy ten originál Pink Floydovský z let 1980 až 81, je ztracen nebo neexistuje, a vidíte, v roce 2000 ho takhle krásně vydali, a také se říkalo, že neexistuje žádný videozáznam. A já jsem už tady před časem našel na YouTube, že je tam krásně, je to tedy takové, řekl bych spíš fanouškovské, nebo zkrátka neoficiální zpracování, ale to teda moc pěkné, tam je celá ta zeď živě z různých záběrů, nejsou úplně nejkvalitnější, ale krásně je tam vidět, jak to tehdy vypadalo, celé to trvá hodinu 45 a je tady dokonce ke 46. výročí 2026 remaster, snadno to na YouTube najdete, pokud byste to chtěli i vidět, ale teď stačí tedy mě aspoň tady to poslouchat, tedy ten krásně tedy vytuněný zvuk, jak se říká. Pokračujeme dál, je to samozřejmě výběr z toho dvojalba, ať toho stihneme co nejvíc, máme Hey You a pak skladbu s nejkrásnějším kytarovým solo. Všech dop a tu vám asi představovat nemusím.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu Beat.
2: Ano, a před pár okamžiky nám doznělo právě i na živo to nejkrásnější solo, jak se říká, všech rockových časů i podle posluchačů a především teda i podle kritiky, téměř všude figuruje na prvním místě ve všech žebříčcích, tak takhle ho David Gilmour vysmahl nebo vystřihl krásně naživo v těch letech 1980 až 81, kdy byl nahrán v Londýně tenhle krásný živáček a vy reagujete i ve svých zprávách. Tady mám SMSku, v té se píše: ahoj Jirko, udělal si mě velkou radost s Floydama, super, pěkný den, moc zdraví z Dena, děkujeme. A Petr z Hrotovic zase píše: ahoj, ne vždy mi Pink Floyd sedí k náladě, ale dneska to sedlo. Přijel jsem z noční, posvačil a chystám se něco dospat a u toho poslouchám Beat a je to fajn, díky, taky se rád dostalo. No a my musíme tedy na závěr tu zeď zbourat, že jo, to je jasná věc, takže si dáme právě tu píseň, ve které ta zeď, i ta kartonová, i ta pomyslná padla vždy v závěru koncertu k zemi. No a potom koukneme spolu s vámi samozřejmě i na dopravu. One thing I would like to point out, upon the conclusion of the show,

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: No a začneme na dálnici D7 u Tuchoměřic. Mezi 3. a 2. kilometrem ve směru na Prahu se střetl kamion s osobákem. Havarovaná vozidla tam tedy zasahují do toho provozu a proto zde zpomalte, projíždějte s rozvahou. Komplikace hlásí tady také Pražský okruh na D0, tedy mezi Běchovicemi a Satalicemi, zůstává po střetu osobního a nákladního vozu neprůjezdný levý jízdní pruh. Počítejte i zde se zdržením. Na Strakonicku máme tady zprávu, tak tam si dejte pozor, u Číčenic na silnici 141. Osobák tam narazil do kapličky, představte si to, takže policie je na místě, už koukám, probíhá vyšetřování. No a ještě jedna taková nehoda ze Zlínska. Ve Frištáku v ulici Souhrady se srazil motocykl s osobákem a průjezd je i zde omezen, jestli je to se zraněním nebo vyvázl cyklista, se tady nepíše, ale v každém případě nejen tam, ale úplně všude, býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: den dně přibude oblačnosti, večer se většinou zase vyjasní. Zítra opět slunce s teplotami 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
0: Dohrávku prvního kola fotbalové ligy ovládla Mladá Boleslav, více Petr Plintovič.
2: V dohrávce šance ligy vyhrála Mladá Boleslav na hřišti Artisu Brno 4-2. Dvěma góly porážku nováčka soutěže korigoval Adediran. Za vítěznou Boleslav se taky dvakrát trefil Jiří Klíma. Po gólu přidali Langhammer a Kozel.
0: Karviná po vyloučení z elitní soutěže nastoupila do nové sezony porážkou. Ve slezském derby nestačila 0-2 na Opavu. Většina stran v Praze má kandidátky do podzimních komunálních voleb hotové. Hnutí ANO zatím čeká na potvrzení lídra. Po odstoupení Ondřeje Prokopa by měl kandidátku vést Jan Hušbauer. Americký prezident Trump chce zjistit, jestli ruské satelity pomáhají Iránu řídit útoky na Blízkém východě. Prý se na to zeptá ruského prezidenta Putina. A nakonec Canyon představil koncept silničního kola s důrazem na bezpečnost. Model Predict má radary, 360-stupňové kamery a umí varovat jezdce nebo přivolat pomoc při pádu. Zaujme i displejem v řidítkách a integrovanými prvky. Předpokládám, že teď už máte chuť na muziku, tak si pustíme Jsou tu AC/DC.
1: Classic rock.

A i v tuto chvíli 10 minut po 10. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že je úterý 28. července roku 2026. Svátek má Viktor a to nejen ten doktor. No a teď nám před pár okamžiky dozněli ZZ Top, kteří zrovna před 3 týdny hráli v Pardubicích. Ano, bylo to v Pardubicích a vy jste tam mohli být i díky lístkům vysoutěženým tady na rádiu Beat, jinak mimochodem fotogalerie z tohohle koncertu je na našem webu, no a je tam taky docela nová zpráva a když jsem mluvil o těch vysoutěžených lístcích, tak ta se právě něčeho podobného týká. Ten článek hned na té první stránce na radiobeat.cz, na téhle naší stránce, se jmenuje S Beatem na Judas Priest a právě pozítří, tedy ve čtvrtek 30. července musíte, nebo tedy pokud chcete do Ostravy vyrazit právě na koncert Judas Priest, nastražit uši, kdykoliv totiž ve čtvrtek pozítří tady na rádiu Beat uslyšíte muziku Judas Priest, když tedy zavoláte a dovoláte se, tak máte dva lupeny a já jsem koukal, co jich tady Standa má, tak to nebude jako, že třeba dvakrát za den, ale má jich tady opravdu větší než malé množství a to se počítá. Teď si ale nedáme Judas Priest, ale dáme si Blue Effect a ještě předtím taky Stony.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tak to byly The Animals a jejich slavná ve své době veleúspěšná verze šedesátkové klasiky Don't Let Me Be Misunderstood, kterou jistě znáte i v podání legendární Niny Simon a na druhou stranu i třeba takového Garyho Moora. Tomu se zrovna ta jeho moc povedla. No a my tu dle očekávání máme oblíbené menšinové sporty a pak třeba taky, a na to já se těším, další pokračování audioknihy s názvem Vohnout 30 svíček na dortu.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Parašutista Jakub Prataj vyhrál závod světového poháru v přesnosti přistání ve Strakonicích. Zvítězil i tým mužů Dukly B, Ačko skončilo třetí, ženské družstvo získalo stříbro. Zlato dívkám uniklo o pouhých 6 cm. Další závod se uskuteční v srpnu v italském Belunu. Golfista Filip Mrůzek obsadil na turnaji Hotel Planner Tour v Kuřimi 15. místo. V posledním kole zahrál 69 ran a s celkovým skóre 10 ran pod par zaostal za vítězním Němcem Albersem o 10 úderů. Šermířka Michala Ileková obsadila na mistrovství světa v Hongkongu 38. místo ve fleretu. Po bezchybné kvalifikaci vypadla v prvním kole vyřazovacích bojů. Filip Maxa pak vypadl v kvalifikaci šavle. Horolezci Mára Holeček a Tomáš Petreček dokončili aklimatizaci na Nanga Parbat. Během 5denního výstupu byli ve výšce zhruba 6400 metrů. Návrat urychlila bouře a zhoršení počasí. Nyní se chystají na pokus o prvovýstup novou cestou Rupalskou stěnou. Volejbalový trenér Jiří Schiller se vrací do české extraligy. Po letech v Rakousku povede Benátky nad Jizerou, které v minulé sezóně skončily 11. Na mistrovství Evropy v plážovém volejbalu bude startovat 6 českých párů, což je vyrovnané maximum z roku 2000. Mezi muži nastoupí Schweiner s Trousilem, Perušič s Javoronokem a Šépka se Sedlákem. V ženské kategorii se představí Neuschafrová s Meixnerovou, Svozilová se Štochlovou a sestry Pavelkovi. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
1: Radio Beat.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 17. Návštěva u Fenků. Rok 1996. Čte Zemánek.
2: Na začátku prázdnin, těsně po tom našem prvním koncertě, jsme s klukama vyrazili na čundr někam do lesů, válet se k rybníkům, pít levný víno a tak. Prostě klasická toulačka českou krajinou bez mapy. Shodou okolností jsme se po několika dnech bloudění octli v Humpolci, v rodném kraji bubeníka Fenka. Zkusili jsme mu zavolat, byl doma, a tak si vzal taxíka a dojel za náma. Ukázal nám několik barů, seznámil se spoustou lidí, takže se to odehrálo poměrně ve velkém stylu. Ti lepší končili na čtyřech, ostatní se jen tak povalovali na chodníku, který byl příjemně teplej, protože bylo léto. Fenek byl úplně bezvládný. Moc nemohl mluvit, a když jsme ho naložili do taxíku a vezli k němu domů, vlával mu hlava z otevřeného okýnka a zvratky vytvářely na silnici přerušovanou čáru. Měli jsme nějakou adresu, tak jsme vystoupili někde na křižovatce v cizí vesnici, táhli Fenka domů a za chvíli pošlapávali záhonky na zahradě, kde nikdo z nás předtím nebyl. Uvnitř baráku spali rodiče, který jsme nikdy neviděli, a doufali, že se tenhle stav nezmění právě teď, když nejsme svéprávní. A tak jsme se snažili chovat co nejtišejc, což je u opilejch lidí vždycky záruka toho největšího lomozu, který koloruje citoslovce pššt. A právě když jsme Fenka složili na zem, aby jsme ho prošacovali kvůli klíčům, u čehož upadla většina party i s různýma kýblema, smetákama a květináčema okolo, tak se otevřely dveře a za nima byla paní Steinerová. A o několik pikosekund pozdějíc i pan Steiner. Oba tam stáli v pyžamech, nám bylo lehce přes 20, na hlavách různé barvy, střihy, náušnice, roztrhané oblečení a na čele nálepka s nápisem Jsem hovado z Prahy. Dobrý den! Steinerovi jsou zlatí lidé. Nejen tenkrát projevili veliký pochopení pro tyhle situace. Převzali synka, my se vzdálili na pole za silnicí a tam vytuhli na hulváta. Ráno jsme byli pozvaní na snídani, která byla ve velkém stylu. Mísy salámů, sejrů, čerstvě natrhaný rajčata, nařezaný okurky, vajíčka, čaje a kafe. Oťukali jsme se a z noční příhody se stala veselá vzpomínka. Dneska už si samozřejmě tykáme a když hrajeme na Vysočině, tak jsou Steinerovi pravidelní návštěvníci našich koncertů. Pak nám šel Fenek ukázat jejich starý domek u lesa se zahradou a malým potokem, který byl už dlouho prázdnej, jenom tam měli slepice a králíky. Přesto byl funkční, i když ve stavu silně před rekonstrukcí. Líbil se nám a Steinerovi nám nabídli, že tam můžeme zkoušet. A tak jsme přišli k nemovitosti, do kterých jsme pak často dojížděli na několika denní soustředění, aby jsme v tom vysoce inspirativním prostředí naskládali spoustu fláků na několik desek.

0: zdali pak ví, o čem ta komedie byla. A na tohle ti odpovím, že mi to hnedka bylo jasný, zahyne oběť nevinná. A i když měli efekty krásný, řekl bych, že to byla píčovina. Pardon, ale opravdu.
1: Tak to bylo slíbené čtení z ohnoutí knihy na pokračování a jako nášup i písnička s tímhle krásným závěrem, která ho pěkně okolorovala. No a my si teď dáme T-Rex, britskou anglickou rockovou veličinu vedenou kytaristou a zpěvákem Markem Bolanem, a ta byla založena v 60. letech v městě pro tuhle muziku naprosto zásadním, tedy kde jinde než v Londýně, ještě jako folk rocková partička s názvem Tyrannosaurus Rex. No a píseň, která tu právě od T-Rex zazní, tak ta se jmenuje Telegram Sound.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka.
3: Vůbecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde náš Petr Korál.
4: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

Ano, tak to byl Mike Oldfield a s ním také Roger Chapman, Shadow on the Wall, to byla ta píseň, která tu od těchto dvou společně zazněla. No a já jsem před chvílí mluvil o tom, že ve čtvrtek, tedy pozítří, budeme celý den soutěžit o vstupenky na koncert Judas Priest v ostravské Ostravar aréně. Já tady mám dokonce od pořadatele takový ten fárplán, nebo running order, nebo hezky česky, raději tedy časový harmonogram toho koncertu, kdo se tam chystáte, tak pokud chcete být v první řadě hned u té bariéry, tak otevření vstupu, tak to je plánováno na 18. hodinu, tak to tam v tom případě buďte včas a hned o 2 hodiny později, tedy ve 20 hodin, začne předkapela, nebo tedy host v podobě kapely, která už je tu uvedena pouze jako Bastard Sons, ale my víme, že to jsou samozřejmě synové Phila Kembla, Phil Kimble and the Bastard Sons. Byl původně název téhle kapely bývalého kytaristy Motorhead, který bohužel přednedávnem odešel, a tak oni se rozhodli pokračovat i bez něj a vystoupí právě před Judas Priest v Ostravě a určitě tam zazní něco i z repertoáru Motorhead. Jak je znám, tak tedy tahle kapela začne ve 20 hodin, aby samotní Judas Priest ten svůj jistě pěkně dlouhý set zahájili ve 21.15, tedy ve 21:15, tak bych to věděl, že to skončí, no tak kdyby to bylo 2 hodinky, 22.15, 23.15, no zkrátka do půlnoci jste doma. No a my si dáme asi nějaký ty Judas Priest, ale lístky zatím ještě nemám. Jo? To je jenom taková přípravka na čtvrtek, abyste věděli, když začnou Judas Priest, tak volejte, jo.

0: práci na čtyřech kolech.
1: No a my koukneme na D1, tady mám takové rychlé zprávy z téhle naší nejslavnější komunikace, takže na 57. až 53. kilometru ve směru na Prahu se nám tvoří kolony před dopravní nehodou, takže velký pozor tam, a stále na D1 jenom pro změnu na 200. až 196. kilometru ve směru na Prahu taktéž tvoří se kolony vozidel. Já teď tady kouknu na jinou stránku a mám tu z Brna. Z Brna tu mám překážku, která může bránit v provozu v celé šíři vozovky, a jedná se o srážku osobáku a nákladňáku v ulici Bíteřská, takže velký pozor tam. A tady mám z mobilní apky od Bíťáka, mám z Jaroměřic nad Rokytnou a tam to znám zrovna, dvě havarovaná vozidla, takže jde o dva osobáky bez zranění, sláva, a Bíťáci nejen tam, ale úplně všude. Jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Bíťákům.

0: Radio Beat.
1: Další prosivo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool. A teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool. Když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes má být slunečno, teploty 25 až 30, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů. Přes den přechodně přibude oblačnosti, večer se většinou zase vyjasní. Zítra opět slunce s teplotami 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Kateřina Siniaková nastoupí ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open s Britem Pattnem. Oba jsou deblovými světovými jedničkami a patří mezi 16 přihlášených dvojic. Tenista Jiří Lehečka má nového kouče. Českou jedničku povede Francouz Frédéric Fontán, který v minulosti dlouhodobě spolupracoval s Kanaďanem Ožerem Aliasimem. V Českém se šíří velká vlna podvodných telefonátů. Šmejdi se vydávají například za policisty nebo bankéře, snaží se získat přístup k účtům a často volají opakovaně z různých čísel, prý i 30krát za hodinu. Odborníci doporučují hovory i hned ukončit, nic neinstalovat a všechny informace ověřit u banky či policie. Požár na jihozápadě Francie vytvořil vlastní bouřkový oblak zvaný pyrocumulonimbus. Ten produkuje blesky a silné podevy větru, které mohou zakládat nová ohniska a urychlovat šíření plamenů. A nakonec, dokonce i v Peru panuje nezvyklé teplá zima.

V Limě teploty dosahují letních hodnot, například na letišti Jorge Chávez teplota v noci neklesla pod plus 22 stupňů, což je místní zimní rekord. Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým, dáme si Metaliku. Radio B. Classic Rock.

0: 15 minut po 11. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu BT Jirka Rogl. No a představte si to, že v německém Wackenu, tedy vesnici, původně takové pastevecké, nedaleko Hamburku, dnes už tedy to dávno není pastevecká vesnice, tak právě tam začíná festival Wacken Open Air 2026, je vyprodáno, za 4 dny tam zahraje 154 kapel, což myslím, že je docela pěkné číslo. No a aby toho nebylo málo, tak na místě dnes tedy není výjimečně Vejvoďák, který tam byl několikrát hned za sebou, ale zavolal nám odtud býťák Martin, tak si poslechneme jeho vyprávění o tom, jaké to tam je v tom Wackenu.
1: Zdravím, Martin Polák, momentálně z Wackenu.
0: Jo, ahoj Martine, čau. Tak jak si to, po kolikátý seš ve Wackenu?
1: Já jsem letos po třetí, byl jsem tady 22, 24 a 26 letos a úplně úžasný festival, ten mě úplně uhranul organizací, hlavně teda samozřejmě skupinami, ale i tak celkově, jak to tady mají zavřené, výborné.
0: To je akorát, když jsem tam jezdil, já jsem tam byl 10krát v minulosti, že když jsem byl poprvé, jak jsem chtěl jako stihnout všechno, pak mě bolelo všechno, a tak pak si musíš rozmyslet, že jenom něco, viď? Jsem se tam tak jako procházel a podíval jsem se třeba na 3 písničky jedné kapely, pak na 2 další.
1: Jo. Já teďka mám přece upravit ty jejich noviny, co oni tady vydávají, a teď si budu zaškrtávat prostě koncerty, které si vyberu, které se dají jak fyzicky, tak časově stihnout. A takže je to tak, tady přehršel té hudby, je skupin a člověk si musí vybrat, ať to všechno zvládne a rozvrhnout síly.
0: No tak řekně konkrétně, na co se těšíš tenhle rok nejvíc?
1: No tak moji absolutní favoriti Judas Priest, Europe, Def Leppard, hrozně se těším na Nergal s Behemothem a bude tady mít nějaký svůj projekt, takže na to bych se chtěl podívat.
0: Já jsem koukal na ten Fahrplan, jak se říká hezky po německy, mně by se ve středu líbili Gathering, hrajou vlastně celý ten, jak se jmenovala, Mendelion, že jo, ta deska, tak tu vlastně hrajou celou, tak to ti můžu zase já doporučit, abys to nevynechal, to bude určitě výborný.
1: Aneke. Ještě se chci podívat, nikdy jsem neviděl Yngwieho Malmsteena, kytarového virtuóza, tak na toho bych taky šel mrknout.
0: No tak to je jasná věc, ať je dopředu, on hází trsátek spoustu vždycky, kope nohama, tak. Když budeš vepředu, tak určitě nějaký chytneš.
1: Jo, no, ale já úplně nejsem úplně jako takový příznivec být úplně v absolutně úpody, nebo tak tam, jako tam je někdy až jako divočina, ale já spíš vychutnávám tu hudbu, že jsem třeba tak uprostřed toho placu, ať mám relativně dobrý výhled, ať to jde pěkně ve stereo, ať jsem dobře, ale co se týká jako kvality zvuku tady v tom Wackenu, tak ještě jsem ani jednou nebyl na koncertu, který by byl špatně nazvučený nebo něco, jo, fakt to mají vychytané, i když si třeba někde dále, jo, tak to se mi taky hodně líbí.
0: A to se člověče za ten čas změnilo. Já pamatuju, že dřív jsme tam byli trošku tak jako rozčarovaný z toho zvuku a oni to pak jako vytunili, no. Já když jsem tam začal 2003 jezdit, tak to tam bylo asi kolem 35 tisíc lidí a už když jsem byl na tom posledním, tak už tam bylo těch 80, že jo, to je. A to teďka oni mají jako strop nějak, že jo, že víc neprodávají, no. A je to i ty pódia, předtím se jmenovali ještě, že to bylo Black Stage a True Metal Stage a teď jsou už Harder, Faster, Louder, že jo, jsou ty pódia, je to tak,
1: víc? Hlavní, jakoby. Jo.
0: A co je teda sekec mazec, tak ten Metal Market, ten mají vinily, CDčka, viď, jestli tam chodíš taky.
1: Tak. Jo, půjdu se dneska podívat právě do městečka, do Wackenu, oni tam mají svůj oficiální merch a prodej, no zatím jsem to viděl, nikdy jsem tam byl uvnitř, takže se tam chci mrknout.
0: No to městečko se hrozně zvedlo za tu dobu, že jo, že oni vlastně z těch peněz, co mají z toho festivalu, tak tam opravili všechno. No jo, hele, tak já ti přeju, děkuji, že jsi zavolal a přeju ti, ať si to parádně užiješ a můžem si třeba někdy v pátek nebo tak zase zavolat a řekneš, jak to probíhá, jestli souhlasíš.
1: Super, tak jestli se můžu ozvat, ty vysíláš teda v pátek
0: od dvou hodin, jo, tak potom.
1: Jo,
0: dobře,
1: jo, tak můžu.
0: Měj se hezky, ahoj.
1: Jasně, měj se hezky, ahoj.

0: všem se skřiví tváře známkou nevole, kolonu aut předjel děda na kole. Tak to je jeden z mnoha veršů, který zazněl v téhle písni našeho Katapultu, živé nahrávky z pražského kulturáku na Novodvorské, který pak vyšel v roce 1978 jako ta známá stříbrná a ve své době těžko sehnatelná deska. Já ji mám dokonce stále doma v takovém tom náhradním obalu ještě. No a nás za chvíli zase čeká pro změnu nějaká ta muzika netuzemská, mám tu tak připraveného třeba, jo, Petra Gabriela a nebo Neila Younga, ale jak jsem řekl, až za malou chvilku.
1: Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
5: Padi vrchní, patím. Je, vy máte ale kukadlo.
6: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
1: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beatu. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
5: malý piva, no ne.
1: Prostě Naděje Beatu. Dnes v 7 večer na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Holka čapně draka, tak právě tak se jmenovala tahle dnes již letitá píseň sdružení BSP, kdy jak známo tahle zkratka v tomto případě neznačila onu Brigádu socialistické práce, ale počáteční písmena jmen protagonistů téhle supergrup, tedy Baláš, Cihavka a Pavlíček. No já teď musím s dovolením a trochu i s neskrývanou škodolibostí naprášit kolegu Petra Korála a přečtu vám jeho příspěvek přímo z jeho vlastního Facebooku, kde napsal: pokud byste se dnes v úterý 28.7. večer fakt hodně nudili, tak budu celé 3 hodiny od 20 až do 23 hodin hostem kolegy a kamaráda Dana Kohouta na rádiu Beat v jeho pořadu Zpovědnice. Dan je živel a občas až neřízená střela, takže se dá čekat, že to rozhodně nebude nějaké škrobené konvenční povídání. PS, během těch 3 hodin zaznějí i různé mnou vybrané skladby, ke kterým mám ve všech případech extrémně hluboký osobní vztah z rozličných důvodů, ale více nebudu dopředu prozrazovat, no a protože já si teda myslím, že Petr nebude asi pouštět Backman Turner Overdrive, tak se dáme teď.

0: práci na čtyřech kolech.
1: No a tentokrát začneme na D8 a tam mezi 21. a 18. kilometrem ve směru k nám na Prahu se tvoří nemalé kolony, takže pokud míříte do hlavního města, připravte se na pomalejší popojíždění. Pozor také na dálnici D2 a konkrétně u Modřic na 3. kilometru ve směru na Brno se srazily dva osobáky, pravý jízdní pruh je tak neprůjezdný. Komplikace hlásí je tady Pražský okruh na D0, tedy u 61. kilometru ve směru na D1, buďte obezřetní a sledujte dopravní značení, v tomto úseku je provoz aktuálně omezen. A ještě jedna nehoda, a to tedy z Jesenická, na silnici 458 u Vidnavy se střetla dodávka s osobním autem, na místo vyrážejí, nebo možná už tam jsou složky integrovaného záchranného systému, a tak i zde očekávejte zdržení, a nejen tam, ale úplně všude, býťáci, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno, později až oblačno, večer se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Ty nejvyšší budou 28 až 33, na Moravě i 35 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Zpravodajský souhrn začneme hokejem, protože hokejisté Varu zahájili přípravu na ledě v kompletním složení. Bez dvou hráčů základního kádru Pavla Píchy a Parkera Bella začali s přípravou České Budějovice. Aplikace e-doklady projde před podzimními komunálními volbami veřejným zátěžovým testem. 13. srpna se totiž mají zapojit desítky tisíc dobrovolníků. Převod auta a další úkony v registru vozidel vyřídíme online přes portál dopravy, ale nebude to hned. Registrační značky a doklady bude možné nechat doručit do výdejních boxů a rozšíří se také přístup k údajům o historii vozidel, včetně fotografií z technických kontrol. Změny ale začnou platit až za 2 roky. Marie Knížáková, tedy vdova po zesnulém výtvarníkovi, hudebníkovi a pedagogovi Milanu Knížákovi, souhlasí s pohřbem se státními poctami. A archeologové hlásí mimořádně vzácný nález. V Litoměřicích objevili více než 6000 let starý hrob 15-letého chlapce z období kultury se vzácnou keramikou. To byl zpravodajský souhrn, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec, a tady je bluesová dvanáctka.
0: Radio Beat. Bluesová dvanáctka.

18 minut po 12. hodině tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a nám dozněla píseň australských Inexis. No a mimochodem, možná ne každý si pamatuje, nebo každý ví, že klip k téhle vlastně jedné z nejkrásnějších balad Inexis, Never Tear Us Apart, vznikl v roce 1988 v tehdejším ještě komunistickém Československu, konkrétně tady u nás v Praze. A režisér Richard Lovenstein nebo Lovenstein hledal město s tajemnou romantickou a zároveň nadčasovou atmosféru a právě ta tehdejší Praha, ještě bez reklam, neonů a davů turistů, byla podle něj ideální kulisou. V tom videoklipu se objevila řada dodnes ikonických míst, Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem, Střelecký ostrov, nábřeží Vltavy nebo starý židovský hřbitov a díky tomu tenhle klip, který lze teď snadno dohledat třeba na YouTube, představuje i jedinečný dokument té Prahy těsně před sametovou revolucí. No a my si teď dáme třeba z takového Carlose Santánu a ještě předtím Jurá Hýb.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: to byl Krucipisk tady u nás na Beatu a já bych vás pozval opět na ten náš web radiobeat.cz, kde se mimo jiné tedy dočtete třeba, že se uvidíme teď v pátek 31. v Bikers Crown v Českých Budějovicích, tak více o tom právě přečtete na tom našem webu a když trošku zarolujete, tak tam najdete třeba článek o tom, že teď ve čtvrtek budete mít možnost vyhrát vstupenky na ostravský koncert Judas Priest tady u nás na Beatu, nebo že Andy LaRock odešel z kapely Kinga Diamonda, nebo zkrátka King Diamond momentálně tedy má nového kytaristu a tím je Gus G, to se taky dočtete právě na téhle první stránce našeho webu, a nebo třeba, že Greta Van Fleet chystá další nový single, Bruce Dickinson připravuje skladbu se synem a tak dále, a to právě všechno najdete na tom našem webu, a co tam nenajdete, tak to se třeba teď dozvíte v Beatoskopu.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Dnešní Beatoskop začneme u mobilních telefonů. Samsung totiž představil v Londýně 3 nové skládačky. Nový Flip 8, tedy Včko, a k tomu hned 2 Foldy, což je novinka. Vedle modelu Ultra je to základní Fold 8.
1: Beatoskop.
2: Veteráni jsou neodmyslitelnou součástí Havany. Staré automobily ale teď ve velkém nahrazují elektrické tuktuky na solární pohon. Díky nim se Kubáncům daří vypořádat s palivovou krizí i výpadky proudu.
1: Beatoskop.
2: Škoda Motorsport předala 3. vůz Fabia RS Rally 2. Rallyová Fabia startuje na 275 tisících eurech bez daně. To je asi 6,7 milionů korun. Skoro 300 koněvou bestii si můžete objednat, ale pro letošek už je vyprodaná.
1: Beatoskop.
2: Na mimořádnou astronomickou podívanou se můžeme těšit ve středu 12. srpna. Česko čeká částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce po novu a nebude svým svitem rušit noční oblohu. Stejná situace se znovu ve světě odehraje až v roce 2045, ale ve Spojených státech. To byl Beatoskop, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.
1: Radio Beat.

Tak to byl Lynyrd Skynyrd a já jsem chtěl říct původně, že nedávno vystoupili v Praze a s hrůzou zjišťuju, že už je to víc než rok. Ano, 7. července roku 2025 zahráli Lynyrd Skynyrd v O2 aréně a bylo to tím pádem historicky první a jediné pražské vystoupení téhle kapely, ovšem přesně, no téměř přesně 10 let předtím 1. května, 1. máje tedy roku 2015 zahráli v Plzni. Já jsem na obou těch koncertech byl a naštěstí zase, co by fotograf, měl jsem to štěstí, že jsem měl fotopas a je zajímavé, že kapela nebo management vždy chtěl schvalovat fotky od fotografů, musíte poslat, oni se podívají, jestli se jim líbí a třeba v případech některých jiných interpretů, dejme tomu Lennyho Kravice, že poslete 20 fotek, oni vám schválí 2 nebo 5 a tak dále, ale Lynyrd Skynyrd, co jsem mluvil s kolegy, co vím z vlastní zkušenosti, tak nám schválili úplně všechno, tak je to jenom takové, aby si ty fotky taky mohli nechat pro svoje potřeby a tak dále, ale zkrátka, pokud chcete, je takhle zpětně sen a ty fotky právě Lynyrd Skynyrd z O2 Areny můžete podívat na našem webu a my si teď dáme zase něco z těch Luhů a Hájů tuzemský a to konkrétně Něžnou noc a od ní Něžnou noc.

najednou ticho je, to nechtěj, neměj, ani neslýchej. Dům stojí v pustinách, tak vypusť psa a chvíli nedýchej. Rytíř jenže hledal svatej grál, už unavil se moc. U dveří stojím, moje lásko, a se mnou něžná noc. Za oknem zůstal stín, to neměl, nesměl.

za domem prázdno je, to jíčkej sklízej, ale nesnídej. Rozkvétá v soumracích, ty květy zmizej, tak se nedívej.

zahrdě čekám.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde náš Petr Korál.
3: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: No a v tuto chvíli začneme na D1 a mezi 144. a 148. kilometrem ve směru na Ostravu se před dopravním omezením tvoří nemalé kolony, takže pokud tímto úsekem projíždíte, připravte se na trošku pomalejší tempo a chvíli trpělivosti. Pozor také na dálnici D49 a tam na 15. kilometru přibližně ve směru z Hulína na Fryšták leží na vozovce jaká asi dřevěná deska, tedy nepříjemná překážka, která by vás mohla trošku zaskočit a shodou okolností další překážka, ale tentokrát se jedná o zbytky pneumatiky, tak ta vás čeká na

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno, později až oblačno, večer se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Ty nejvyšší budou 28 až 33, na Moravě i 35 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy.

0: zprávy na Rádiu Bík.
1: V rychlosti včerejší fotbal. Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Na českém realitním trhu se v poslední době začaly častěji vyskytovat byty atypických dispozic, jako jsou třeba 1 plus 0. Jednat se může o menší nebo velikostně kompromisní varianty klasických bytů 1KK nebo 2KK, hlavně s nižší cenou. Vhodné mohou být pro mladé jednotlivce a páry nebo pro studenty. Zájem o ně mají také investoři, kteří je těmto lidem následně pronajímají. Honza Navrátil má pro nás pozvánku na 21. srpna.
2: Pražské výstaviště se už po páté stane dějištěm největší občanské připomínky událostí srpna roku 1968. Akce s názvem Nevermore tu proběhne v tradičním a symbolickém dni 21. srpna. Letošní ročník má podtitul Příběhy těch, kteří tu chyběli. Odkazuje tak na lidi, kteří od roku 1948 odešli z naší země do exilu. Podle statistiky jich bylo až 300 tisíc. Honza Navrátil, Praha.
1: Dnes konečně nastoupilo slunečné a horké počasí. Od dneška meteorologové předpovídají tropické třicítky. Od čtvrtka se budou teploty blížit ke 40 stupňům Celsia. Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další skvělá klasická rocková muzika.

9 minut před půl druhou je tu stále spolu s vámi na rádiu BT Jirka Rogl. No a když už nám teď dohrál ten Jimi Hendrix, tak bych vás rád doporučil vám, že pokud byste třeba někdy se vypravili do Londýna, navštívit tam tedy Hendrix House, takové malé muzeum, kde první zajímavostí je už ta samotná adresa. Jimi Hendrix bydlel v 23 Brook Street, a to od července roku 1968 až do března roku následující, bydlel tam se svou přítelkyní. No a hned vedle v čísle 25 žil o více než dvě století dřív skladatel George Friedrich Handel. Dnes jsou oba domy propojené do jediného muzea s názvem právě Handel Hendrix House, které představuje dva hudební génie oddělené 240 lety, ale spojené stejnou adresou. No a jedna z takových nejhezčích historik říká, že Hendrix zpočátku vůbec netušil, kdo byl jeho slavný soused, a když se dozvěděl, že vedle bydlel nějaký Handel, zašel si do obchodu His Master's Voice, Hlas mého pána, na Oxford Street, to je tam tuď kousek, a koupil si tam nějaké jeho nahrávky, konkrétně prý toho jeho slavného Mesiáše. No a fascinovalo ho, že pod stejnou střechou tvořil jeden z největších skladatelů hudební historie.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To byly Queen a skladba Bicycle Race, což je jak známo cyklistický závod. Píseň byla inspirována konkrétně tím s názvem Tour de France a pokud jste viděli i klip k téhle skladbě, já jsem si ho zrovna zase teď pro pořádek, abych to jako zkontroloval, že jo, pustil zrovna před chvilkou. Víte, že tam na těch kolech ten závod jedou samé krásné a ještě k tomu docela nahé cyklistky. V tom albu Jazz se taky nacházel rozevírací plakátek s těma hambářkama a desku pak bylo obtížné sehnat i s ním, protože si ho každý z toho zkrátka šlohnul a nechal a vyvěsil někde doma podle toho, v jakém byl stavu, do ložnice, ubýváku či chlapeckého pokojíku. No a navážeme, ač teda nechtěně tematicky, mám tu totiž od Kings tu jejich Lolu.

shodou okolností jsme si tu o muzice, která právě dozněla někdy minulý týden, povídali a mi jeden býťák dokonce volal a opěval tuhle z 60. let dorazivší kapelu, již třeba dobře znají fanoušci knižní ságy Stopaťův průvodce po galaxii, ano, Procol Harum a tahle britská rocková skupina konce právě těch 60. let, ale i začátku 70. velice výrazně přispěla vůbec k rozvoji toho symfonického a pozdějšího progresivního roku, přičemž, co si budem povídat, z té jejich tvorby je patrně nebo bezesporu nejznámější právě tahle klasikou Johanna Sebastiana Bacha ovlivněná píseň A Whiter Shade of Pale z roku 1968, již se prodalo na singlu více než 10 milionů kopií, no a já vzpomínám, že dřív než tenhle originál jsem tuhle píseň znal v podání německé metalové dámy Doro Pesch, někdy si ji třeba můžeme dát i od ní, ale teď už tu mám Toutou a ještě před nimi skvělé Night Ranger.

0: No a s touhle muzikou amerických toutou nám nastal, no přichází konec hodiny, kdy už si tady svoje tupláky chystá Standarubáš a můžu tak nějak asi prozradit, že ten první bude tak trochu nebo úplně punkový a to přímo vzor 77, ano, první dvojice písní zazní od Sex Pistols. No a než Standovi tady tu máňu předám, nezbýváme, než se pro dnešek rozloučit. Jirka Rogl to byl spolu s vámi, rád na rádiu být, budu se na vás těšit zase zítra, no a ještě spolu s vámi musíme juknout na ty naše dálnice, silnice a křižovatky.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Asi největší komplikace hlásí tady Praha. V Karlovarské ulici se střetla hned tři osobní auta, no hromadná nehoda, přímo levý, z ní pruh je neprůjezdný, proto v místě očekávejte zpomalení a projíždějte opatrně. Pozor také v Kyjově na Hodonínsku, tam v Jungmanově ulici se tedy srazil osobák s cyklistou a tahle nehoda je bohužel se zraněním, vyšetřuje se a provoz tu tím pádem taktéž může být omezen. Na D5 koukneme a tam na 11. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov komplikuje dopravu odstavený kamion kvůli poruše a ještě tu máme upozornění z Uhersko-Hradišťska. Na silnici číslo 50 u Bychlovic leží na vozovce nějaké rozsypané povalující se dřevěné desky, takže tam velký pozor na ně, no ale jen tam úplně všude býťáci, jezděte opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: before you.
1: Radio Beat.
2: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool.
3: Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
1: Radio Beat. Počasí.
4: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno, později až oblačno, večer se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Ty nejvyšší budou 28 až 33, na Moravě i 35 stupňů Celsia.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Zprávy začneme tenisem. Kvůli problému s kolenem si dublová světová jednička Kateřina Siniaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit za týden v Torontu. Prodej nových osobních aut z Číny na českém trhu v prvním pololetí vzrostl meziročně o 88% na více než 7,5 tisíce vozů. Nejoblíbenější čínskou značkou je Omoda. Vedle osobních aut jsou nejoblíbenější kategorii čínských vozidel motocykly, které prodeje automobilů mírně převyšují. Nejoblíbenější je CF Moto. Zjednodušení převodu aut i možnost nechat si po změně auta svou starou registrační značku má přinést novela zákona. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika mají změny lidem ušetřit čas, administrativu i návštěvy úřadů. Podle ministerstva loni lidé řešili skoro 1,25 milionu koupí a prodejů aut. Honza Navrátil má skvělou zprávu pro cyklisty ze Slaného a okolí.
6: Cyklisti ve Slaném se dočkali další části cyklostezky nazvané Topolová cesta. Stezka v části města Háje bude sloužit nejen k rekreaci, ale také k dojíždění do práce nebo do školy. K první části vybudované před několika lety tak přibyl další kilometr. Aktuálně se chystá další část, která v budoucnu propojí stezku s další, která vede do Vítova. Jde o páteřní trasu propojující Kralupy nad Vltavou a Louny. Honza Navrátil, Slaný.
4: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková pecka.
1: Duplák. Duplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Andem.
1: První tuplák dnešního dne tady na beatu, takhle při úterku, to byly Sex Pistols. Kdyby náhodou snad někdo nepoznal, tak spolu s nimi jsme začali, abychom začali tak trošku, řekl bych, z vesela a prudčeji. S vámi je Standa Rubáš, přeju příjemné úterní odpoledne. Od Sex Pistols to byly God Save the Queen a taky EMI. No a my se v podobném duchu, myšleno tady po dvou písních, budeme posouvat v tom dnešním odpoledním playlistu zase o kousek dál. Zjemníme to. Oproti Sex Pistols zcela určitě v těch příštích minutách je tady totiž Simon s Garfunklem. Dáme Bridge Over Troubled Water a ta druhá, ta méně známá od téhleté legendární dvojice, tak ta ponese název My Little Town.
2: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: I takovou divočinu občas hráli Simon s Garfunklem jako My Little Town. A právě teď dohrává druhý tuplák pro dnešek, je za námi, než si dáme ten třetí. Dáme si neveselé zprávy. D2 na 4. kilometru ve směru na Brno je aktuálně uzavřena. Kvůli dopravní nehodě přistává vrtulník letecké záchranné služby. Odhad otevření zatím nemáme, ale víme, že pokud tohle místo chcete objet, tak jedna ze šancí je exit 11 Blučina a zpět na exitu 3 Chrlice. Tudy vede objízdná trasa. Pokud se teda nerozhodnete, že to vezmete nějakým větším obloukem, jeďte tam opatrně a nejenom tam, býťáci.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na

0: Takový Lennonovic rock and roll je tahle ta záležitost nazvaná Whatever Gets You Through the Night. Předtím Omen, předtím Vláďa Myšík a jeho Tuplák. Já jsem tam mezi to nechtěl vstupovat, protože to všechno byly takový krátký písně, tak jenom teďko rychle rekapitulace Špejchar Blues a kdo přijde po mně, to jsou ty odehrané. Jsme v Tuplácích, jasná věc. Dáme si kapelu, která se opět začíná stávat aktuální v tom smyslu, že aspoň já měl pocit, že ze jejich tábora v poslední době bylo takové zvyklé ticho, pusto a prázdno, ale teď aktuálně třeba zrovna slibují, že už tento pátek vyjde jejich nový single, bavíme se o kapele Greta Van Fleet. Tak na ten nový páteční single, jak už to tak jako zní v tom zadání, si do pátku musíme počkat, ale mezi tím si můžeme pouštět to, co už jako single vyšlo dávno v minulosti, třeba Built by Nations anebo When the Curtain Falls.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde náš Petr Korál.
3: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Police na Radio Beat. Ano, v tupláku samozřejmě. Shadows in the Rain a da. Spolu s nimi jsme se dodudali až do 15. hodiny. Ta přijde přesně za 5 minut. Zvládneme zprávy, dáme Ozzyho Stone, Jirku Schellingera.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: A tadyhle ten tudlen dopravní čudlík, kterým si můžeme zopakovat, že je uzavřená dálnice D2 na Brno, že na 4. kilometru došlo k vážné dopravní nehodě a že je potřeba to objíždět. Ta nejkratší objízdná trasa tak vede na 11. přes Blučinu a ven z dálnice, na 3. se pak můžete vracet, anebo zvolit samozřejmě podstatně větší oblouk, to už nechám na vás, nicméně v tuhle chvíli platí, že po D2 na Brno opravdu neprojedete. Co mi hlásíte dál, jede jednička na 28. na Prahu. Tady počítejte, že jsou rozesety napříč jízdními pruhy, cucky z pneumatiky z nákladňáku, bude se to uklízet. V Olomouci IP Pavlova, tady nehoda cyklisty, která se tam vyšetřuje, může vám překážet. Taky dvojka u Řečan nad Labem, to jsme na Pardubicku, tam se teď řeší havárie nákladního s osobním. I tady ten průjezd bude logicky omezen. Na 39. silnici ve směru na Zlatou korunu od Krumlova je porouchaný nákladák a překáží a na D56 na 48. kilometru Svítku na Ostravu počítejte pro změnu s porouchaným osobním autem. Opatrně a všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno, později až oblačno, večer se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Ty nejvyšší budou 28 až 33, na Moravě i 35 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: V rychlosti se ještě ohlédneme za mistrovstvím světa ve fotbale. Výstavní rána kapverdského záložníka Sydneyho Cabrala v utkání prvního kola play-off s Argentinou byla zvolena nejhezčím gólem uplynulého fotbalového mistrovství světa. Návrh rozšířit zákaz prodeje v obchodech s plochou nad 200 metrů čtverečních i na další svátky odmítla vláda Andreje Babiše. S nápadem přišli opoziční Lidovci. Teď musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Italské Benátky zakončily vybírání letošního vstupného do ostrovní části města pro rok 2026. Letos na poplatcích vybrali 5 milionů eur. Částku 5 nebo 10 eur musí návštěvníci zaplatit, pokud do města přijedou mezi začátkem dubna a koncem července. Chystá se cyklistický závod. Honza Navrátil nám prozradí, jakých ulic v Mladé Boleslavi se to dotkne.
2: Mladá Boleslav bude v pátek 14. srpna dějištěm druhé etapy prestižního cyklistického závodu Czech Tour 2026. Průjezd pelotonu přinese dopravní omezení, především v prostoru před obchodním centrem Bondy, u parkoviště.

Jirka Schellinger na rádiu Beat, pohře přítelé, v takovém, až bych se nebal říkat, magickém čase. Dohrála tahle ta muzika, 15 hodin, 15 minut, s vámi je Standa Rubáš v kalendáři. Pro zajímavost je dneska Viktor, takže máte-li nějakého Viktora v cestě, myslete na to, nezapomeňte mu dát štípanou. Taky ovšem, pokud byste Viktora neměli, můžete oslavovat třeba pro změnu Mezinárodní den mléčné čokolády. To je něco, co se dneska objevuje v těchhletěch chytrých kalendářích, je Mezinárodní den žloutenky, což teda asi oslovovat úplně nemusíte, ale třeba se nechte očkovat, anebo taky ne, to nechám na vás. Je Mezinárodní den fotbalu, toho našeho evropského, ne amerického, ale toho, čemu se ve světě říká soccer, tak to má dneska svůj mezinárodní den, třeba ku příkladu. A kdybyste nevěděli, co s nudou a měli jste hromadu času, tak ještě můžete taky navštívit nějaký vodní svět, nebo akvapark, nebo bazén, protože i tahle ta zařízení jsou v kalendářích mezinárodních dnů připsána k tomu 28. červenci, což je právě dnes. Takže záminek a možností, myslím, víc než dost.

0: Marilyn nabídku. Chelsea Monday, tu máme za sebou je 15.39, hudba Praha bude následovat s Michalem Ambrožem už za malou chvilku, ale předtím alespoň trochu dobrá zpráva, protože nějakou dobu platí, že, nebo platilo, tak platilo, že D2 před Brnem ve směru na Brno na 4. kilometru je uzavřená kvůli vážné dopravní nehodě, kromě jiného tam se dal také vrtulník. Tohle chvíli platí, že už tak úplně uzavřena není, že ten odklon přes exity 11 a 3 byl zrušen, respektive takhle, můžete ho dobrovolně využít, ale oficiálně zrušen byl, protože v tom místě byl obnoven provoz alespoň jedním jízdním pruhem, takže by se to ve směru na Brno mělo začít hýbat s tímhletím směrem. Ona tam úplně velká kolona nenastala díky té objízdné trase, ani teď tam není, když se podívám do dopravních map, tak ano, těsně před tím místem, kde se provlékáte kolem té dopravní nehody na 4. kilometru, tak těch prosledních pár set metrů je červeně zbarveno, ale nebavíme se tady o nějaké mnoha kilometrové koloně. Alespoň prozatím budeme to sledovat, kdyby se něco dělo, tak si můžeme dát vědět. A vy pokud míříte tímhle místem, tak počítejte, že dálnice už je alespoň částečně průjezdná.
1: Ze zdi spadlo umyvadlo, obrazy se pohnuly. V běhu sklízíš ze šňůr prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděný.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Blíží se celá, tedy úplně přesně za pět minut bude celá, dáme další zprávy a taky další muziku a taky další dopravní informace. D2 na Brno, jak jsme si říkali, byla uzavřena, už je polouzavřena, to znamená, že se projíždí jedním jízdním pruhem. No a na místě to vypadá takhle.
2: Vítěk Joška, ahoj Standok, prosím tě, k té dvojce ve směru na Brno. Kolona od Báku je tam zhruba kilometra a půl. Celkem se to jako plynule rozjíždí, ale kamiony teda stojí, teďka se dívám ještě po sjezdu na Blučinu, což je 11. kilometr a ještě i dál.
1: Tak to máme D2 na 4. kilometru a teď si pojďme na D2 na 46. kilometru. Směr opačný z Brna na Lanžot, počítejte, že tady došlo k nějakým, nechci říkat nehodě, ale prostě tam nákladňáku popadal náklad a ten je tam vysypaný na dálnici v tomhletom směru a překáží to prý, takže se bude řešit na D2 i tahle ta záležitost. Na D6 je to 25. kilometr z Prahy na Vary, tady někdo postrácel nábytek na vozovce. Tak to je další jedna taková nepěkná situace. No a úplně stejně, tak někde byl výprodej asi, mi stejná zpráva přišla z D1 na 93. z Prahy na Brno. I tady je nějaký nábytek na dálnici. Rozsypán, rozházen, projíždějte tam velmi opatrně. Taktéž na příjezdu do Ratíškovic od Hodonína počítejte zavarovaným osobákem, na místě zasahují hasiči. V Děčíně v Kamenické ulici se teď řeší nehoda dvou osobních aut.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno, později až oblačno, večer se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Ty nejvyšší budou 28 až 33, na Moravě i 35 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: V rychlosti včerejší fotbal. Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Na českém realitním trhu se v poslední době začaly častěji vyskytovat byty atypických dispozic, jako jsou třeba 1 plus 0. Jednat se může o menší nebo velikostně kompromisní varianty klasických bytů 1KK nebo 2KK, hlavně s nižší cenou. Vhodné mohou být pro mladé jednotlivce a páry nebo pro studenty. Zájem o ně mají také investoři, kteří je těmto lidem následně pronajímají. Honza Navrátil má pro nás pozvánku na 21. srpna.
2: Pražské výstaviště se už po páté stane dějištěm největší občanské připomínky událostí srpna roku 1968. Akce s názvem Nevermore tu proběhne v tradičním a symbolickém dni 21. srpna. Letošní ročník má podtitul Příběhy těch, kteří tu chyběli. Odkazuje tak na lidi, kteří od roku 1948 odešli z naší země do exilu. Podle statistik jich bylo až 300 tisíc. Honza Navrátil, Praha.
1: Dnes konečně nastoupilo slunečné a horké počasí. Od dneška meteorologové předpovídají tropické třicítky. Od čtvrtka se budou teploty blížit ke 40 stupňům Celsia. Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další skvělá klasická rocková muzika.

0: mýtu.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek, přestup na trasu B.

Krausberry a jejich můstek ve čtvrt na pět dohrál tady na beatu. Připraveni jsou Queen, Aerosmith i Bruce Springsteen a připraveni jsou taky Judas Priest. Ne na teď a vlastně ne ani na zítra, ale hlavně na čtvrtek. To je totiž ten den, který klidně můžeme směle označovat tady dnem z Judas na rádiu Beat. Na vás bude, pokud se v neděli chcete vypravit do Ostravy, do Ostrava Areny právě na Judas Priest, abyste velmi pozorně poslouchali. Za prvé je poznali, až budou hrát. Za druhé, a to je ta nejtěžší část úkolu, se dovolali na číslo 210 32 33 34, protože ve čtvrtek během hrající muziky kapely Judas Priest ten, kdo se dovolá, okamžitě obratem dostává dvě vstupenky, má docela čas na to, aby si vymyslel, jakýho parťáka si vezme sebou a aby si zabalil svůj baťůžek a aby vyrazil právě směrem na Ostravu a Ostravar Arenu, protože tam se ta sláva velká bude dít. Na webu rádia Beat to máte i sepsáno, ale ona ta informace, mám pocit, a ta pravidla jsou poměrně jednoduchou věcí. Tak to mějte na paměti, dobejte si v noci ze středy na čtvrtek mobily a počítejte, že přijít to může úplně kdykoliv.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To byl Bruce Springsteen na rádiu Beat a Born in the USA, muzika dohrála, hrát bude další, to za malou chvilku, dáme odpoledně kachní záležitost, začneme to celé s AC/DC, taky Lou Reeda mám v plánu a taky nějaké třeba i další speciality, které teď úplně nechci prozrazovat. Co naopak prozradit chci, je tadyhle zpráva od Štěpána, ten se hlásil.
1: Na 60. přibližně kilometru z Prahy na Hradec, tak je prasklá pneumatika od kamionu uprostřed a tak ať si dají býťáci pozor na cestě.
0: Dejte, to byla taková preventivní zpráva, která ale je dobré, že se o ní ví a pokud byste měli další zprávy, ať už preventivní či méně, tak je samozřejmě jasná informace, že je sbírám. Takhle můžete po telefonu jako Štěpán nebo můžete použít třeba Beatovou aplikaci. Ta je na tyhle ty situace docela pěkně vybavená.
2: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.

Dobré, oni, Brian Adams a spolu s ním samozřejmě taky Tina Turner, It's Only Love. Budeme pokračovat, než budeme pokračovat, řekneme si, že Vítkáči jsou favority našeho hlasování a Michal Prokop spolu s nimi ten jim šlape na paty. Myslím samozřejmě výběr půlnoční desky na příští týden, zatímco včera to bylo jo, takové, jo, ne, nevím, tak se to jako mlelo z toho startu a bylo to poměrně dost vyrovnané. No tak teď už to má jako celkem jasné kontury, neříkám, že finální, to zase ne, to záleží na vás, Býťáci, ale můžu říct, že Vítkovo kvarteto se na špici drží už nějakou chvíli s deskou Pertoromě a tě po mně. Za nimi je Michal Prokop s Ostrakou a za nimi jsou všichni ostatní. Tedy jeden zástupce muziky netuzemské, Halloween, Giants and Monsters, a pak tuzemští Olympics, album Bombardiák, nebo Jamaron s album Něco zůstane, nebo Reflections of Karma s album Venom and Velvet. Takhle je to seřazený, tak jak jsem to četl, bez ohledu tedy na konkrétní počty hlasů, protože ty se pochopitelně každým klikem mohou měnit a v neděli o půlnoci právě ty vaše kliky rozhodnou, kdo že je půlnočním albem a kdo že se vrací zpátky do beatového archivu. Třeba tím půlnočním albem bude někdy příště, ale rozhodně to nebude aktuálně. Z šestky desek z roku loňského vybíráme na www.radiobeat.cz a jenom podle součtu těch hlasů takhle od voka je jasný, že ne každý beaťák se tam ještě podíval a zakliknul tu, kterou má nejraději. Tak to Býťáci, vy, kteří jste ještě neklikli, tak to mějte na paměti, nenechte to na poslední chvíli a klikněte, ať je to naprosto jasný. Hallelujah.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka
3: obecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde náš Petr Korál.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: mýťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Trochu ostřejších rytmů, ono se to celkem hodí vzhledem k tomu, co pro vás mám připraveného do naší rubriky Kudy ne. Tak jedna zpráva říká třeba tohle.
2: Já jedu od desítky přes radiálu, teďka najíždím na jižní spojku a celou dobu v protisměru je stojící kolona. V podstatě D10, která pokračuje na Kbelskou, tak tam to stojí. Nákladňáky, který z radiály chtějí sjet na Kbelskou, to tam je stojící parkoviště a celou dobu to pokračuje až Klanovýmu mostu. Takže pokud někdo jede po jižní spojce směr Černý most, Hradec Králové, Libere, tak ať si najde jinou trasu. Jižní spojka, Štěrboholská radiála je špatná volba dneska. To opravdu úplně stojí.
1: Má pravdu ten chlapec. V dopravní mapě to vypadá tak, že za Spořilovem na úrovni Zahradního města začíná špunt a ten je potom tmavě červený až k tomu Černému mostu. Kdyby tudy někdo chtěl ještě vrchem pokračovat přes Kbely, no tak i tahle ta část je vydatně zacpaná. Co je taky úplně nevtipná zpráva, je ta, která přišla před pár sekundami z D5 ve směru na Prahu na kilometru 1, je uzavřeno v důsledku dopravní nehody. Takže objízdná trasa vede přes exit 5 Rudná a potom třeba jedničkou zpátky přes Třebonice. Nicméně samozřejmě, že provoz v tomto místě je velký a přes tu Rudnou to švíknou úplně všichni, tak můžete využít tuhletu oficiální objízdnou trasu. Skoro bych ale radil vzít to nějakým větším obloukem. Bude se plnit ta D5, to budeme sledovat. Zároveň máme vydatně zaplněný Pražský okruh a to v podstatě od toho sjezdu z D5 až někam. Není to na Ořech, je to za Ořech, je to skoro až ke Slivenci, takže tady je taky vydatně zacpáno. No a opačný směr, ten samozřejmě reaguje na to, že se leckdo musí podívat na tu dopravní nehodu, no a proto se začíná plnit taky a tady už to stojí v podstatě kompletně od Lohkova, od tunelu, tak s tím býťáci prosím také počítejte. Co se týká dalších míst, tak D5 na 55. hlásí havarovaný osobák a probíhající vyšetřování ve směru na Prahu, ale to je taková preventivní zpráva v podstatě. 167. u Borové Lady na Prachaticku nehoda dvou osobních aut, v Horní Plané se vyšetřuje na náměstí nehoda dvou osobních aut, také Brno Ostravská ulice je místo, kde se zpomalíte, no a taky v Praze Počernická, která je napůl rozkopaná, teď ještě navíc přicpaná nehodou autobusu a osobního auta, to je tady u nás za barákem. Jezděte prosím velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Další brusivo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool. A teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně

0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Zprávy začneme tenisem. Kvůli problému s kolenem si dublová světová jednička Kateřina Siniaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit za týden v Torontu. Prodej nových osobních aut z Číny na českém trhu v prvním pololetí vzrostl meziročně o 88% na více než 7,5 tisíce vozů. Nejoblíbenější čínskou značkou je Omoda. Vedle osobních aut jsou nejoblíbenější kategorií čínských vozidel motocykly, které prodeje automobilů mírně převyšují. Nejoblíbenější je CF Moto. Zjednodušení převodu aut i možnost nechat si po změně auta svou starou registrační značku má přinést novela zákona. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika mají změny lidem ušetřit čas, administrativu i návštěvy úřadů. Podle ministerstva loni lidé řešili skoro 1,25 milionu koupí a prodejů aut. Honza Navrátil má skvělou zprávu pro cyklisty ze Slaného a okolí.
2: Cyklisti ve Slaném se dočkali další části cyklostezky nazvané Topolová cesta. Stezka v části města Háje bude sloužit nejen k rekreaci, ale také k dojíždění do práce nebo do školy. K první části vybudované před několika lety tak přibyl další kilometr. Aktuálně se chystá další část, která v budoucnu propojí stezku s další, která vede do Vítova. Jde o páteřní trasu propojující Kralupy nad Vltavou a Louny. Honza Navrátil, Slaný.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Tak je nutno říct, že dnešní doprava takhle při odpolední v úterý je takovým velmi živým organismem. Co si budeme povídat? Před mnou chvilku jsem říkal, že D5 je na Prahu zavřená na prvním kilometru, to už úplně neplatí. Už je otevřená alespoň jedním jízdním pruhem. Mezitím se zavřela D5 na tom 55. A než jsem to stihl říct, tak už je otevřená taky jedním jízdním pruhem. Což znamená, že u Rokycan se nic velkého neděje. Tam zpomalíte, protáhnete se a kolona se tam v podstatě netvoří. Kde to vázne, tak je ten příjezd do Prahy. Zatím žádný drama, zatím ta kolona začíná před Rudnou za Loděnicí, takže je to v podstatě takový obvyklý jev, který se tam děje a pokračuje potom na pražském okruhu za Ořech, ale může se stát, že to místo bude tady narůstat a budeme ho sledovat. Rozhodně to narůstá v protisměru, tak jak se leckdo na tom výjezdu na D5 na prvním kilometru zpomalí, tak zpomalí ty všechny za sebou. Takže jedete-li po D0 směrem na plzeňskou dálnici od Zbraslavy přes tunely už tak jakože poskakujete po celé té délce až na ten výjezd na plzeňskou dálnici. Počítejte s tím, býťáci.

Beatles a jejich návrat do USSR, takhle to nebudu to překládat, ta je muzika, která je za námi. My máme v plánu taky návrat, ale ne tímhletím směrem, my jedeme úplně jiným směrem, a to do Českých Budějovic v rámci návratu do Bikers Crown. Každý měsíc zazní minimálně jedna takováhle zastávka, abychom se jako býťáci mohli někde v regionech býtu potkat, protože Bikers Crown, když se na to podíváte do mapy, tak má ty svoje prodejny napříč celou republikou, takže ji objedeme pěkně společně, abychom se potkali, pokecali, rozdali si nějaký ten dárek a samozřejmě zahráli nějakou tu muziku. Tento týden a tento měsíc, to v pátek 31. vychází právě na České Budějovice, adresa Krčínova 1606, tam totiž najdete Bikers Crown, tam jste zváni přijet, zaparkovat, vskočit do prodejny, protože naše mobilní studio postavíme pěkně uvnitř, ono se to bude hodit, protože předpokládám, že tam bude klima, zatímco venku bude krematorium, podle všech zpráv, které přicházejí tady nejenom od Petra Šimáčka a Tomáše Adamce. Takže to bude ještě navíc takové příjemné ochlazení se v rámci toho horkého počasí. Vy všichni býťáci jste zváni, vždycky to tak jako svádí k tomu, že by si člověk myslel, že to je jenom pro motorkáře, což ale není úplně pravda. Na motorkách jste vítáni, ale stejně tak v autech, na kolech, na kolečkových bruslích. Jestli někdo přiletí rogalem, tak se tam podle mě vyjde i to rogalo. Jakýmkoliv způsobem se dostaňte za námi do Bikers Crown. Časový rozpis říká, že studio bude vysílat od 12 do 14 hodin, ale praxe říká, že ho budeme nějakou chvilku stavět, nějakou chvilku bourat, takže tam vlastně společně můžeme strávit rozhodně víc než ty 2 hodiny a vy všichni býťáci jste zváni na našem webu, to je taková centrála všech informací. K tomu najdete i mapu, aby se vám to hledalo o něco s nás, třeba protože nejste z Budějic, takže se tam úplně neorientujete. Budějovičáci, předpokládám, přesně vědí, kam mají v pátek vyrazit.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: No tak pojďme si položit základní otázku tak, jak. Začneme třeba tím, co už zaznělo před hodinou, ale furt to platí.
2: Já jedu od desítky přes radiálu, teďko najíždím na jižní spojku a celou dobu v protisměru je stojící kolona. V podstatě D10, která pokračuje na Kbelskou, tak tam to stojí. Nákladňáky, který z radiály chtějí sjet na Kbelskou, to tam je stojící parkoviště a celou dobu to pokračuje až Klanovýmu mostu. Takže pokud někdo jede po jižní spojce směr Černý most, Hradec Králové, Libere, tak asi najde jinou trasu. Jižní spojka, Štěrboholská radiála je špatná volba dneska. To opravdu úplně stojí.
1: No a potvrzují to úplně všichni. V podstatě je to souvislý špunt od Spořilova po celé té délce jižní spojky až na Černý most. Je to souvislá kolona, se kterou počítejte, a kdybyste se na Černáku rozhodli, že to vezmete tudy vrchem na Kbely, po Novopatské a na Letňany, no tak ta kolona pro vás potom ještě pokračuje tady vrchem. To je informace platná. D5 na Prahu se nám rozjela, tak jak bylo uzavřeno, tak to vypadalo děsivě a v podstatě tady se ta kolona ještě zkrátila. Tradičně nepojedete úplně kvapem po D0 od Chrášťan až někam k Ořechu, ale ta nehoda byla ještě předtím a ta tam problém nepůsobí. Zdá se, že možná trošku může působit ten opačný směr, který v rámci toho vyšetřování se zpomalil natolik, že přes to dopravní omezení na Pražském okruhu stojíte ve směru D1, D5 a to někde od tunelu až právě k tomu výjezdu na D5 na dálnici. Tak s tím býťáci počítejte, to je další jedno místo. Co mi hlásíte, je Troubsko, Křižovatka, ulic Zámecká, u Lednice, tady došlo k nějaké nehodě, co si se tam rozlilo, nevím úplně, co to je, ale vím, že to klouže. Dave Gore by řekl, že to klouže jako prase, takže tam počítejte s tím, že pokud projíždě, tak velmi opatrně. D35 na 259. kilometru ve směru z Mohelnice na Lipník, tady někdo ztratil pytel, Bůh ví, co má v pytli, takže opatrně v tomto místě. Jedete-li na Lučany, na dně jsou od Jablonce, vyhýbáte se nehodě dvou osobních aut. Hradec Králové, Sokolská ulice, nehoda dvou osobáků, také hlášena. No a z Karlovarska přišla zpráva konkrétně z Jáchymova a ulice zvané Hradiště. Tady je osobní auto ve svodidlech, policisté na místě a vyšetřuje se.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.
4: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
0: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
5: Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
6: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme. Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
7: 19. studiovka Judas Priest vyšla v březnu 2024 a jmenuje se Invisible Shield, tedy nepřemožitelný štít. Materiál začal vznikat už začátkem roku 2020, tedy v době covidové pandemie, což přípravu zkomplikovalo. Kvůli omezením bylo album nahráno na různých místech. Scott Travis a Richie Faulkner točili v Nashvilleu, Rob Halford ve Phoenixu v Arizoně a Ian Hill během turné po různých evropských městech. Deska debutovala na druhém místě v britském žebříčku, což je dosud nejvyšší pozice v diskografii kapely. V americkém žebříčku nejlepších hardrockových alb se dokonce vyšvihla na místo první. Na koncert Judas Priest můžete zajet tuto neděli do Ostravy. Jejich zatím poslední dílo zazní na Beatu dnes hodinu před půlnocí.
0: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na rádiu Beat. Menšinové sporty na rádiu Beat.
8: Parašutista Jako Prataj vyhrál závod světového poháru v přesnosti přistání ve Strakonicích. Zvítězil i tým mužů Dukly B, Ačko skončilo třetí, ženské družstvo získalo stříbro. Zlato dívkám uniklo o pouhých 6 cm. Další závod se uskuteční v srpnu v italském Belunu. Golfista Filip Mrůzek obsadil na turnaji Hotel Planner Tour v Kuřimi 15. místo. V posledním kole zahrál 69 ran a s celkovým skóre 10 ran pod par zaostal za vítězním Němcem Albersem o 10 úderů. Šermířka Michala Ileková obsadila na mistrovství světa v Hongkongu 38. místo ve fleretu. Po bezchybné kvalifikaci vypadla v prvním kole vyřazovacích bojů. Filip Maxa pak vypadl v kvalifikaci šavle. Horolezci Mára Holeček a Tomáš Petreček dokončili aklimatizaci na Nanga Parbat. Během pětidenního výstupu byli ve výšce zhruba 6400 metrů. Návrat urychlila bouře a zhoršení počasí. Nyní se chystají na pokus o prvovýstup novou cestou Rupalskou stěnou. Volejbalový trenér Jiří Schiller se vrací do české extraligy. Po letech v Rakousku povede Benátky nad Jizerou, které v minulé sezóně skončily 11. Na mistrovství Evropy v plážovém volejbalu bude startovat 6 českých párů, což je vyrovnané maximum z roku 2000. Mezi muži nastoupí Schweiner s Trousilem, Perušič s Javoronokem a Šépka se Sedlákem. V ženské kategorii se představí Neuschafrová s Meixnerovou, Svozilová se Štochlovou a sestry Pavelkovi. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: To byly City of Love, máme za sebou je 17.54, pojďme si už rovnou slibovat další hodinu, protože po dlouhé době v tomto čase můžu říct, že máme před sebou 6 o'clock rock, dáme si tedy společně výlet do let 60. A já pro dnešek volím naprostou klasiku, což možná nic moc neříká, já taky nic víc neprozradím, abychom si alespoň to malé překvápko po té šesté zachovali. Čekají nás právě s Tomášem a taky doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Trochu se bráním to říct nahlas, abych to nezakřik, ale ono to vypadá, že už se ta doprava tak nějak uklidňuje. Dneska to chvílema byla celkem divočina, tak snad to už bude mít setrvalý stav a bude se to už jenom uklidňovat. Co mi hlásí té 13 na příjezdu do Liberce? Tady je třeba počítat s ťukancem dvou osobních aut. V Praze na Poděbradské úplně ta samá situace, dva osobáky v sobě. D5 na 35. kilometru z Prahy pryč, tam není nehoda, je tam nějaký porouchaný auták okolo, kterého je nějaký pohyb, takže projíždějte opatrně. Ten směr na Prahu na 55. tak byl už úplně vyčištěn a uklizen a na tom prvním kilometru, kde bylo chvilku uzavřeno, tak už uzavřeno dávno není. No a když se podívám do dopravních map, tak v podstatě až na ten sjezd z D5 na D0 jedete bez omezení. Na té D0 pořád ještě platí taková ta tradiční kolona, která se tam drží k ořechu, ale ta už nikoho nepřekvapí, to je každodenní legrace. Jedete-li z Přerova na Hrabu, tak se vyhýbáte nepříjemnému místu. Tam došlo k pádu stromu na osobní auta za jízdy, takže tahle ta situace se řeší a průjezd podle toho bude vypadat. Myslím, že když vyrazíte o něco později, tak určitě neprohloupíte. No a pořád mi ještě připomínáte Troubskou ulici u Lednice, o té tady byla řeč na křižovatce se Zámeckou. Tam se řeší ta kluská látka rozlitá po vozovce. Tady bych ještě nějakou chvilku rozhodně neprojížděl, a když už bych musel, tak bych byl jen velmi, velmi opatrný. Všem šťastnou cestu, býťáci.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno, později až oblačno, večer se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Ty nejvyšší budou 28 až 33, na Moravě i 35 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: V rychlosti se ještě ohlédneme za mistrovstvím světa ve fotbale. Výstavní rána kapverdského záložníka Sydneyho Cabrala v utkání prvního kola playoff s Argentinou byla zvolena nejhezčím gólem uplynulého fotbalového mistrovství světa. Návrh rozšířit zákaz prodeje v obchodech s plochou nad 200 metrů čtverečních i na další svátky odmítla vláda Andreje Babiše. S nápadem přišli opoziční lidovci. Teď musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Italské Benátky zakončily vybírání letošního vstupného do ostrovní části města pro rok 2026. Letos na poplatcích vybrali 5 milionů eur. Částku 5 nebo 10 eur musí návštěvníci zaplatit, pokud do města přijedou mezi začátkem dubna a koncem července. Chystá se cyklistický závod. Honza Navrátil nám prozradí, jakých ulic v Mladé Boleslavi se to dotkne.
2: Mladá Boleslav bude v pátek 14. srpna dějištěm druhé etapy prestižního cyklistického závodu Czech Tour 2026. Průjezd pelotonu přinese dopravní omezení, především v prostoru před obchodním centrem Bondy, u parkovišť u zákaznického centra Škoda Auto a Škoda Muzea, komunikací v okolí tříd Ludvíka Kalmy, Volgarda, Kellera a Václava Klementa a dalších navazujících ulic. Honza Navrátil, Mladá Boleslav.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další rocková klasika.
0: Six O'Clock Rock na Radio Beat.

Louis Armstrong na rádiu Beat a jeho nejslavnější What a Wonderful World je za námi. Stejně jako Strange Days kapely Doors, to jsme právě byli v letech 60. v rámci našeho beatového Six O'Clock Rooku a pořád v nich ještě jsme, protože ještě jednu 60. skoro zapomenutou z rockové historie vám dlužím. Ne, že bych teď vytáhl něco, co jste nikdy v životě neslyšeli. Naopak, tuhle muziku já už jsem pouštěl, řekl bych, mockrát v rámci Six O'Clock Rooku, ale sváně ruku nahoru všichni ti, kterým když řeknu The Applejacks, tak se jim hned vybaví ta melodie. Moc takových nás nebude. Ruku na srdce, tak si je pojďme připomínat. Tahle věc se jmenuje Too Much Monkey Business.

jsem hrál, ty jsi hrál, my jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, vaše taky hrál, na cymbál. My jsme hráli, vy jste hráli, všichni myši tancovali. Na cymbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, on za taky hrál, na cymbál. My jsme hráli na cymbálu všichni myši tancovali, oni hráli taky hráli na cymbálu všichni myši tancovali, na cymbálu tancovali, na cymbálu tancovali, všichni myši taky hráli na cymbálu všichni myši tancovali.

hezký výběr na beatu a jejich chvastoun. Můžu s jistotou tvrdit, že chvastoun tady dneska žádnej nebude, ale povídat se tady bude. A třeba vlastně už můžu tak jako samožersky pozvat sám na sebe, což zní vždycky strašně divně. Nicméně je takové to úterý, kdy mám dlouhou, takže spolu krásně tady s tou rockovou klasikou strávíme ten zbývající čas do 7 a pak nikam nepůjdu, ale budeme se věnovat muzice z brusu čerstvé, z brusu nové, moderně rockové, protože konec konců to už ten název Naděje beatu pod sebou tak jakože skrývá. Mimo se bude Martin Čupka, kterého můžete znát z minulosti z Johna Wolfhookera, ale teď aktuálně platí úplně jiná kapela, jiný projekt, jiný název, a sice Monodream. Zahrajeme si muziku od tohohle uskupení, probereme co a jak, kde to třeba můžete vidět, jakou muziku už třeba vydali a co mají třeba v plánu do budoucna, no a to nám zabere tu příští hodinu. Tak to je taková jedna rychlá pozvánka k tomu, co nás dneska ještě čeká a nemine. V těch příštích minutách tady na beatu, než odstartuje Naděje beatu, kdy se tady věnujeme těm rockovým naprostým klasikám, tak jsou na řadě třeba Queen.

0: Bítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Dnešní Bítoskop začneme u mobilních telefonů. Samsung totiž představil v Londýně 3 nové skládačky. Nový Flip 8, tedy Včko, a k tomu hned 2 Foldy, což je novinka. Vedle modelu Ultra je to základní Fold 8.
0: Bítoskop.
1: Veteráni jsou neodmyslitelnou součástí Havany. Staré automobily ale teď ve velkém nahrazují elektrické tuktuky na solární pohon. Díky nim se Kubáncům daří vypořádat s palivovou krizí i výpadky proudu.
0: Bítoskop.
1: Škoda Motorsport předala 3. vůz Fabia RS Rally 2. Rallyová Fabia startuje na 275 tisících eurech bez daně. To je asi 6,7 milionů korun. Skoro 300 koněvou bestii si můžete objednat, ale pro letošek už je vyprodaná.
0: Bítoskop.
1: Na mimořádnou astronomickou podívanou se můžeme těšit ve středu 12. srpna. Česko čeká částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce po novu a nebude svým svitem rušit noční oblohu. Stejná situace se znovu ve světě odehraje až v roce 2045, ale ve Spojených státech. To byl Bítoskop, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Rádio.

Trocha té české muziky, navíc ještě z beatové síně slávy a navíc ještě mnohokrát z beatové síně slávy. To byly ASPM a spolu s nimi Petr Kalandra tahle muzika dohrála. Já už jsem říkal, že jedním z těch dnešních podvečerně večerních programů je Naděje beatu na téma Monodream, no a další při úterku, to není žádný velký překvapení, tak musí být rocková zpovědnice. Ta nás samozřejmě čeká od 8 až do 11. Tady bude vládnout Dan Kohout a spolu s ním jeho host. A hosta v tomto případě dobře znáte. Řekl bych, že ho znáte dlouhá léta, ale je otázka, kolik toho o něm víte z té strany, řekněme, neprofesionální, i když u něj se to tak jako prolíná celým životem, ta muzika a vůbec to všechno okolo ní. No a pokud jste se ještě nedozvěděli tuhle informaci, tak já prozrazuju, že Petr Korál, náš kolega, kamarád, archivář, sběratel všech možných nahrávek, majitel největšího množství raritních věcí, zapomenutých věcí a nikdy nevydaných věcí. Člověk, který všechny kapely znal už týden předtím, než měli vůbec první zkoušku, ten bude hostem Dana Kohouta v rokové zpovědnici. O to jsme až do 11. Si myslím, že je dost času na to udělat takzvanou korálovou sondu a zjistit, jak on to má se všem možným. Třeba zjistíte, jaký má vztah k cyklistice, stolnímu tenisu nebo kočkám. No a zároveň z něj třeba vypadnou nějaké zajímavé informace ohledně muziky. To je jedna z pozvánek. Ta druhá je potom takový trénink, lehký, protože víme, že ve čtvrtek to bude platit, jakmile se ozvou Judas, budeme rozdávat lístky na Judas, tak dneska se ještě lístky rozdávat nebudou, ale ty Judas už si můžeme pustit. Vy jste si zvolili, že deska Invincible Shield by měla být ta, který budeme říkat dneska půlnoční album a taky, že jo, před půlnocí se na ně těšte.

Peter Hamill a tahle ta úžasná věc nazvaná Refugees. Já myslím, že už za ní ani nebudu dávat nic dalšího, že si řekneme, že tím končí dnešní odpoledne tady na Beatu a to všechno další, co bude hrát, tak už bude podvečer a už to bude naděje Beatu, kdy probereme, cože je to, kdože je to, nebo kdože jsou to Monodream, pokud jste fandové mladé muziky, české muziky, i když v tomhletom případě to může trošku mást tím zvukem, protože budeme zpívat v angličtině, tak pro vás je určen ten pořad zvaný Naděje Beatu, tady příští hodina, kdy s Martinem, co by ústřední postavou téhleté kapely, myslím a doufám, probereme všechno podstatné, hlavně k tomu zahrajeme nějakou tu muziku. Dejte nám pár minut, my si to tady pochystáme a za malou chvilku se do té Naděje Beatu společně můžeme pustit.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
1: Naděje být

0: Beatu.
1: Jak jsem sliboval, tak se taky stalo tady na Beatu. Jsme si vyměnili archivy, odemkli a zamkli dveře a můžeme pokračovat s další muzikou, která je tak trošku, a to už bylo na první poslech zřejmý, malinko jiná než rocková klasika let 70. Je to takový dobrý holub, který se nám vrací, ale tentokrát tady se nám vrací vlastně sám v úzovkách, my to za malou chvilku vysvětlíme, protože mého hosta aktuálního tak už můžete znát dávno, už jsme se tady viděli podle mě tak dvakrát nebo třikrát, viď, Martine?
2: Minimálně dvakrát určitě.
1: Ano, Martin Čupka, tedy vždycky jsem říkal frontman kapely John Wolfhooker, což v tuhle chvíli tak úplně neplatí, protože už nějaký pátek si píšeme o tom, že a není asi správný říkat, si se vydal na solo dráhu, je to jako oficiální kapela, ale seš tam ty ten totem vepředu, viď?
2: Započalo to jako solo dráha s tým, že nějak přirozeně z toho vyplynulo to, že to aktuálně funguje v podstatě jako plná kapela, takže už aj pracujeme na songu všetci společně.
1: OK, tak v první řadě ahoj Martine, díky, že jsi dorazil.
2: Čau, zdravím
1: všetkých. To jsme krásně takhle přeskočili, to přivítání. Ale zahráli jsme už vlastně ochutnávku a navíc ještě ochutnávku toho nejčerstvějšího, co se dá pod tvým monogramem, lomeno monodreamem, tak objevit. Monodream je tedy ten název, pod kterým byste měli hledat další muziku, pokud vás třeba ta úvodní píseň tady v Naději Beatu zaujala. A ještě budeme mít pro vás nabito v případě nějakých dalších ukázek a ochutnávek, ale pojďme to zase vzít chronologicky, ty už to znáš, jak ta naděje je taková představovací, tak kde se vyloup Monodream, jak je to dlouho a co tě k tomu vedlo?
2: Ako s myšlenkou začať niečo vlastné, kde by som nerobil úplne kompromisy, som sa pohrával už dlhšie, ale nejak viac som sa tým začal zaoberať minulý rok, nejak začiatkom minulého roka, kedy postupne vyprchávala nejaká kolektívna motivácia u John Wolfhooker v tom pokračovať ďalej. Tam vlastne odišiel Filip a nejak potom tá motivácia hodne poklesla a vravil som si, že oni ešte spolupracujú na nejakých iných projektoch a ja som sa cítil trochu taký upozadený, tak som si povedal, že využijem ten priestor, miesto toho, aby som čakal, či sa stane nejaký zázrak a či sa tá kapela vráti dokopy, tak som sa rozhodol, že rozbehnem, vtedy som to bral ako solo projekt, takže začnem robiť vlastné veci.
1: OK, my jsme už pustili Nobody's Puppet jako otvírák, čímž jsme tak trošku naťukli tu muziku, ale teď budeme hrát další věci za chvilku a ty jsou třeba i jako žánrově jinde, tak když se tě budu ptát, jako kde teda ty se jako Monodream cítíš dobře, v který rokový škatuli, kam by si se napasoval, tak co bys mi řekl?
2: Ja to nazývam alternatívny rock s prvkami metalcore, ako vyrastol som na kapelách typu Linkin Park, My Chemical Romance, Green Day, ale zároveň ma občas baví zabrouzdiť do oveľa viac tvrdších vôd, že sú tam občas prvky, občas aj deathcore a zároveň ma bavia aj také tie klasickejšie veci typu Beatles alebo David Bowie.

0: Naděje beatu.
1: Naděje beatu a v ní vlastně teď taky taková, dalo by se říct, naděje beatu, protože leckdo přednedávnem ještě o Youngbloodovi neslyšel a najednou to udělalo puf a byl ho plný svět. Ať už to bylo třeba tady v souvislosti s tím rozlučkovým koncertem Ozzyho, kde myslím, že dosáh Youngblood k uším i těch, řekl bych, oldschoolovějších fanoušků, nebo tím, jak v podstatě funguje a ta jeho hvězda roste. Narostla vlastně až do Bloodfestu před nedávnem tady u nás, byl se podívat?
2: Já jsem zrovna vtedy byl na Dovči, ale jinak by som se určitě byl podívat, ale minulý rok jsem na něm byl v Typ Sport, nevím, či se to volá stále Typ Sport Arena, ale prostě v té aréně, kde vystupoval, a to bylo super, to mě mega bavilo.
1: My jsme říkali, že se mnou tady ve studiu je Martin z kapely Monodream, budeme tomu říkat už kapela, která vlastně vznikla jako solo projekt a v kapelu se to překulilo. Když ti budou lidi znát, tak budou vědět, že ta tvoje minulost je spojená s kapelou John Wall Walker, což je ale vlastně pro mě taky takový, jako, nebo byl tenkrát takový jako pocit, že najednou to udělalo puf a kapela byla obrovská. Já jsem neměl jako pocit, že rostete a jakože pomalu po těch malých akcích, ale když jsem vás zachytil, tak už to byla Akropole a podobně, což není úplně jako asi obvyklý postup, nebo možná dneska už je, ale nebývalo to tak dřív. Když ty jsi se takhle urval na Monodream dráhu, tak v čem jakoby vidíš hudebně ten největší rozdíl mezi tím, co jsi dělal předtím a co děláš teď? Ty jsi říkal, že je to teď bez kompromisů, protože jsi si vlastním pánem, předpokládám.
2: Jo, ale...
1: Ale v té kapele už vlastně ne.
2: Už je to také... Ale je to stále, máme stále rozhodovací slovo a tým nevrajím akože, že tam, že vo Wolfukrovi to boli nejaké brutálne kompromisy, ale každý sme mali nejaký iný názor na tú hudbu. Asi ten hlavný rozdiel v tej hudbe je, že ten Monodream je za mňa taký viac straightforward, viac priamočiary a možno menej technický a viacej do toho alternatívneho roku, emokoru. To je asi hlavný rozdiel. Ale uvidíme, kam sa to posunie časom, pretože songy, na ktorých teraz pracujeme, tak jeden znie ako zmiešanina. Vlastne obidva tie songy, ktoré teraz dokončujeme, tak zniejú ako niečo medzi Limp Bizkit a Oasis. Takže... Takže uvidíme, tak kam se to vyvinie časom.
1: Na to jsem hodně zvědavý. Když si Monodream tenkrát dával dohromady, ty si říkal, že jsi to měl nějakou chvilku v hlavě a pak prostě přišla správná chvíle na to spustit. Tak když to spouštěl tenkrát, byla tvoje myšlenka, jakože si to teda uděláš sám pro sebe, aby si vyfiltroval nějaký tyhle ty věci, které chceš si natočit, a pak to chcípne, nebo si měl myšlenku, že to pojede jako dlouhodobý projekt, protože teď už to dlouhodobý projekt vlastně jako je a už se to tváří,
2: už to vlastně dá za
1: to bude fungovat.
2: Akože určite som to bral seriózne od prvého momentu. Mne strašne chýbalo koncertovanie, vydávanie songov, videoklipov a celkovo zrazu, keď ten Wolfuker skončil, alebo si dal pauzu, neviem, jak to nazvať oficiálne, tak som zrazu mal pocit... že nemám identitu, alebo niečo, že potreboval som začať niečo nejak sa hudobne angažovať. Takže začalo to tým, že som dokončoval alebo rozpracoval nejaké veci, ktoré som mal v šuplíku, ktoré som vedel, že sa nehodia úplne do Wolfukra. A s prvým songom, ktorý som vydal, The Morning After, tak tam mi hodne pomohol gitarista Matej Štros, ktorým som predtým pracoval na... kavre na Beatles asi 3 roky dozadu a potom postupne sa to začalo nabalovať a vlastne aktuálna zostava kapely je Matiáš Linhardt na gitaru, David Smetana na druhú gitaru, Filip Winter na bicie a Cameron Rose, amík na basgitaru, takže sme vlastne 5 člená kapela aktuálne.
1: A takhle to zní.

0: Beatu.
1: Vzhledem k tomu, že to tady před malou chvilkou zaznělo, tak už jsem nechtěl to povídání natahovat, abychom si právě Morning After mohli pustit a mohli jsme plynule přejít i v muziku kapely Monodream. Morning After byla tedy jakože debutovka.
2: Přesně tak.
1: Tak, takže to bylo to první, co jste mohli slyšet. A já vím, že jsi mi o ní psal a to už je jako, jak je to dlouho, co to vyšlo? To už je nějaký pátek.
2: Vyšlo to koncem října, minulý rok.
1: Takže to už je, no je to nějaký pátek. Kapela Monodream je velmi čerstvá, ale přesto, ty jsi to vlastně jako naťuk tím, že jsi říkal, že jsi chtěl vydávat ty songy a singly, tak kolik já toho dneska vlastně dohromady už najdu, když tě začnu někde googlit?
2: Aktuálně je vonku 5 songů, z toho 4 vlastné a ten 5. je taký tvrdší cover na song od Dua Lipy. Ale zjistil jsem, že veľa lidí si myslí, že to je náš song.
1: A tak to je hezký, hele, to si myslím, že příště, třeba příště, až tady hele Dua bude hrát, tak přijde ta chvíle.
2: Města je výfarné.
1: Hele, Eva už byla v tu chvíli, už je jako otevřeno zase pro něco jiného. Dobře, tím je to vlastně jakoby pro tuhle chvíli řečeno jasně a vysvětleno, jakou ty máš myšlenku do budoucna, a to už jdeme jako na ten pohled tvůj třeba na muziku, na to se ptám spousty muzikantů. Je ta cesta správná, lepší už do budoucna jenom chrlit singly, anebo ještě furt tam máš v hlavě, jakože by se uplácelo něco fyzického?
2: Myslím, že minimálně v začátku projektu mi dá větší smysl začínat singlami, protože je to už mám prostě tu zkušenost, že je to strašně deprimující, keď dáš strašně veľa času a energie do něčeho, vydáš to potom, chvíľu se o tom rozpráva a potom ta pozornost spadne. Takže za mě dává aktuálně největší zmysel postupně vydávat single, kde každý z těch songů bude mať vlastnú pozornost s tým, že postupně by se to možno umestilo na nějakom albume alebo kompilácii, kde by boli mimo to aj nejaké ďalšie songy, akože určite by som to rád vydal v nejakej fyzickej podobe. A myslím, že keď už to bude dostatočne veľké, tak určite by som rád do budúcna spravil nejaký album, ideálne koncepčný, ale v túto chvíľu mi to ešte úplne nedáva zmysel, že by sa to neviem, jak to pomenovať, nevyždímalo by se z toho asi toľko, koľko by si to zasloužilo.
1: Ty už jsi před mnou chvilkou mluvil o tom, že Monodream jakožto kapela už má prostě jasnou sestavu a kdo všechno tam okolo tebe hraje a podobně. Tak mi pověz, prosím tě, protože vlastně ty jsi to postavil už jako na nějakém podhoubí, který jako bylo, už jsi měl nějaký zkušenosti a podobně. To, jak jste to vlastně dávali dohromady s klukama tenkrát, tak to jsme tady probírali v Naději Beatu před nějakými těmi měsíci, takže nebyl si úplně tak, jako že bys vypadl do tohohletoho hudební světa bez nějakých zkušeností a kontaktu, ale jak je to s okolím té kapely? Kapelu máme jasně danou a jak se to děje dál? To znamená, máte ofiko, nějaký management nebo si to pořád ještě děláte sami, co se týče nějakých stránek, webu a podobně, kde to vlastně všechno
2: hledá? Aktuálně management nemáme, zatím to řeším všetko já, to, co je booknuté, ale začali jsme pracovat s bookingovkou, Skala Booking, takže postupně začínáme bukovat věci na příští rok s tím, že na tento rok už máme buknutých nějakých 6 akcí. Budeme hrát v Prahe, Brně, v Bratislave, vo Viedni a ještě tam jsou, myslím, to se musím pozrieť popravdě.
1: Jasně.
2: A ještě v Přerově.
1: Přerově, hezky. Takže my je pak probereme ještě ty konkrétní data, kdyby někdo teď si chtěl dělat uzel na kápesníku, nicméně Monodream funguje, hraje a poslouchá muziku, protože teď si nedáme Monodream, teď si dáme zase jednu z těch inspirací.

0: Martinu říkal, že ten jeho posluchačský a vlastně hráčský rozptyl je poměrně široký, tak teď to byly My Chemical Romance, co by jedna z těch inspirací toho, co ho baví a co poslouchá. S Martinem z kapely Monodream si tady povídáme právě o tom dění okolo, o těch koncertech. Já jsem se tě před chvilkou ptal na ten management a na to jako podhoubí okolo. A protože mi je jasný, že i když máš kapelu, která jako je zaběhlá a urveš se jakkoliv, je to solo nebo do nového projektu a podobně, no tak vlastně do jistý míry sice máš asi kontakty, ale furt jsi na začátku a nikdo neví, co od toho může čekat. Přesně. A čím je to jiný. Ale přesto jsem zachytil, že už jste si zahráli zase jako na poměrně velkých akcích, tak tam jsem právě mířil tím svým dotazem, jestli je to pro tebe, nebo byla pro tebe nějaká překážka, jak moc to bylo pracný se třeba dostat na Rock for People, nebo co tě napadne třeba jako jinýho, že bylo opravdu zajímavý?
1: Jo, Rock for People byl vlastně náš první koncert a to jsem mal také vysnívané, že by to bylo strašně super jako začátek nějaké koncertnej kariéry Monodreamu. A ako z Rock for People mám dlhodobo akože dobrý vzťah už z Volvukra, takže to nebolo, že akože poznáme sa, takže to nebolo až také náročné, ale ako samozrejme to nebolo len tak.
0: No, takže si říkám, že i když se znáte, že jo, tak a teď jsme se bavili, že je venku nějakých 5 singlů, tak to pro koncert je vlastně jako relativně málo. A teď jako, jak to člověk obhajuje, když říká, hele, já bych přijel zahrávám jinou kapelu. Jasne. A co tam budu předvádět?
1: Jako my jsme s nimi dlouhodobo spolupracovali s Volvukrami, že nás chvíľu aj bookoval Rock for People Booking, takže tam jsme mali dlouhodobo dobrý vzťah, takže bola tam nějaká dôvera z ich strany, že to nebude úplně špatné a myslím, že to dopadlo vo finále velmi pěkně. Hrali jsme prvý deň počas headlinera, počas Gorillaz a mali jsme vlastně ten stan úplně plný, takže myslím, že to dopadlo velmi pěkně.
0: Tam se vůbec totiž děje jako strašně zvláštní věci. Já jsem na Rock for People taky vystupoval, já to teď všude říkám, já jsem vystupoval na Rock for People, protože jsem tam měl diskuzi.
1: Aha.
0: A diskuze proběhla a my jsme slezli z pódia s Jirkou Urbanem a s Collinsem z The Bustle a řekli jsme, co se tady jako stalo. Na jednom pódiu je Alice, na druhém pódiu jsou Queensrÿche a u nás je tady asi 400 lidí nebo 300, kolik, kteří si přišli poslechnout, jak se tady povídáme. Tak to je podle mě jako světový unikát.
1: Jako si myslím, že Rock for People je v tomto super na objevování nových kapel. Já jsem těž, keď jsem tam byl jako divák, tak jsem objevil strašně veľa super kapel, že se presuješ prostě z jednoho stageu na druhý a cestou ťa uchvátí nějaká úplně kapela, o které nič nevíš, že skončíš v nějakom stane. A takto jsem objevil například kapelu Zeal and Ardor, nevím, či ti to něčeho hovorí.
0: Ano.
1: Black metal s gospelom dokopy.
0: Ano.
1: A to mě mega baví.
0: Dobře, Rock for People teda byl debut koncertní, když se podívá člověk na tvoje sítě, tak tam samozřejmě najde fotky i z týhletý akce. Mimochodem, jak to je obecně se sítěma, tak já jsem tak jako projel internet zleva doprava, strašně snadno najdu všechny možný socky, ale webovky jsem nenašel, nebo máš?
1: Webovky zatím nejsou.
0: A funguje to i bez webovek?
1: Zatím ano, tím, že je to stále čiastočne solo projekt, tak všetko to finančne riešim ja, takže som musel trošku prioritizovať v týchto veciach. Aha. A v každom prípade webovky určite budú. Merch aktuálne predávame skrz Big Cartel, takže to sa dá čiastočne považovať za webovky, ale aktuálne teda máme tie sociálne siete.
0: No a tam je to pomerne snadný. Monodream, psáno Monodream je cesta, ktorá vás k cíli veľmi snadno dovede. Aby ste sa podívali třeba, nebo poslechli si, nebo sa proklikli na nejaký ty Spotify, Apple Music a podobne i k další muzice. Ale my vám to zjednodušíme, takže to zjednodušíme tým, že Monodream pustíme práve teď.

0: Naděje beatu.
1: A tohle bylo právě ono. Martin Čupka je tady se mnou ve studiu, co by zástupce a hlavní pilíř uskupení zvaného Monodream Morning After, už jsme hráli, Prison byla ta, která dohrála právě teď jedna z těch pěti už oficiálně vydaných věcí. Říkali jsme, že web zatím není, ono to asi není úplně podstatný, protože v té současnosti ty sociální sítě samozřejmě postačí k tomu, aby člověk se dobral všech těch informací a prokliků, a v tvém případě i různě dalšího kontentu, jak se říká dneska správně americky. A to mě zajímá, protože když se tam podívám, tak za prvý je vidět, že jako tam toho máš docela dost, a za druhý je vidět, že to tam máš jako poměrně propracovaný, ať už třeba se tady bavíme, říkal si merch, tak teď zrovna tady zírám na fotky merče, ale fotky z koncertů, videa, všechny možný zákulisní takový jako krátký videa a podobně, tak to je taky, to máš taky na hrbu ty, jakože celý si to stavíš, nebo jasně, sám sebe jako takhle nenatočíš zezadu, ale máš tomu jako grupu jako profíku, nebo si to grafiky děláš sám?
2: Aktuálně socky řeším celé sám, s tím, že z videami a fotkami mi pomáhají právě moji kamoši Eddie Kellner alebo Rusty Shepherd, s ktorými sa poznám ešte z čias Johna Wolfukra. Mateo Ťažký, ktorý robil videoklipy, tak s ním tiež spolupracujeme. Takže oni mi mega pomáhajú v tomto. A ako do budúcna určite by som to rád nejak delegoval, pretože je to hodne vyčerpávajúce občas, že tie reelska častokrát editujem ja, ale to je asi až na nějakou budoucnost, kdy bude schopný se ten projekt financovat sám z nějakých koncertů a tak dále.
1: No a tam jsem právě mířil na tu budoucnost, protože i u Johna Wolfukra i tady je jako naprosto zřejmý, že ta angličtina tomu všemu vládne. A to vlastně jako včetně těch třeba popisů na těch sociálních sítích a podobně. Tak jaká je tvoje vize, kam by to mělo správně směřovat, když všechno dopadne tak, jak by to dopadnout mělo, jak by si to představoval?
2: Určitě by som to chcel brát celé globálnejšie, preto je to aj v angličtině, aj s reklamami cielíme hodně aj na zahraničie. Ideálne čo najskôr by sme chceli hrať v krajinách jak Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia. Tým, že máme bas-gitaristu z Ameriky, tak reálne sa bavíme o tom, že by v budúcnosti nemuselo byť vylúčené, že by sme šli na nejaké menšie turné aj tam. Mm-hmm. A tá hudba sa dostala aj k nejakým influencerom rôznym v Anglicku a v Amerike. Zrovna dneska mám call s jedným človekom z Anglie, ktorý by rád manažoval Monodream. Mm-hmm. Takže ako riešime to globálne celé. Uvidíme, jak sa to vyvinie časom. Je to one step at a time.
1: Teď jsi mi nahrál jako na spoustu otázek, hele, ale to jako by zajímalo podle mě spoustu kapel. Jak se to stane, že se dostane tvoje nahrávka k někomu, kdo by stalo to dělat i management v Británii? Je to jako cesta náhody v tomhle případě, nebo to šlo tak, jak mělo, a bylo to tak jako nasměrované?
2: Zrovna tato Británie byla úplná náhoda. To byl channel na Twitchi, ktorý sa volá Blood, Sweat and Beers, kde sú dvaja chalani z Anglicka, ktorí si tam vždy zavolajú nejaké hostia z hudobného priemyslu, že sú tam často ľudia ako z managementu alebo z bookingu z Ameriky alebo z Anglicka, ktoré majú na starosť väčšie kapely, alebo ľudia z tisku. A nejakým spôsobom, neviem akým, sme sa tam dostali medzi tie kapely, ktoré si tam púšťali a dávali na ne spätnú väzbu. A oni to, myslím, že každý týždeň majú jeden ten livestream s tým, že potom na konci mesiaca sa nejak hlasuje za najlepší song z toho celého, alebo najobľúbenejší song. A to sme vyhrali a vďaka tomu vlastne sa nám podarilo nejaké články v Amerike, myslím, že no, v tištenom americkom časopise Rival Magazine, tam som robil rozhovor, alebo aj pre redaktora z Alternative Press z Ameriky, že akože docela viac vecí sa z toho docela viac vecí z toho vyplynulo, ale toto, zrovna toto bolo dosť náhodné, ale myslím, že cesta je teraz je YouTube plný takých tých influencerov, ktorí dávajú spätnú väzbu, neviem, je to také ešte stále si nie som úplne istý, čo si o tom celom myslieť, že ľudia, ktorí sami nerobia hudbu, tak dávajú feedbacky, ale dá sa to asi aj tým spôsobom, že práve sa to tam navrhne, aby to tam pustili, alebo práve na tom Twitchi tak častokrát sú takí tí väčší influenceri, ktorí ku ktorým sa dá nejakým spôsobom dostať, aby to tam pustili a dostane sa to k ďalším ľuďom. Alebo potom vyloženie reklama platená, čo robím tiež.
1: Jasne, no tak jasne, tato vec tu jako úplne nemôžeš vynechať. Ale tohle je zajímavý. Reakční kanály samozrejme to je fenomén dnešní doby. Ale možná by bylo zajímavý práve ako když bys říkal, že to z veľký časti hodnotí lidi, ktorí o tom ví úplný kulový, což tak samozrejme...
2: Zrovna ty Angličania, oni majú skúsenosti docela hodne, ale sú tam ľudia, ktorí...
1: Tak poďme si říct, že 90% internetu sú lidi, ktorí vědí kulový a mají na to názor, ale třeba zrovna jako v případě a tvým i po tom, co jsme si tady pustili, tak by možná mohla být jako cesta to počupnout někomu takovýho toho typu vocal coach, kde jakoby, když skutečně to jako udělají tak, jakože, že nečekají, co se stane s tím hlasem v průběhu skladby, kde je těch polovíc, tak tohle si myslím, že může mít nějakou váhu. Nakonec, že jo, a to už to dávno byla velká kapela, do dneška to strašně koluje, jsou takový ty věci jako Pisces od Ginger a podobně, kdy jako nikdo nečeká, že ta Tatiana z toho medvího hlasu začne jako řádit a podobně. A myslím si, že jí to třeba jako v těch cílovkách internetových strašně pomohlo, protože ta písnička je tak jako specifická, že otevřela různý dveře. No krásně jsem to zakecal. Pojďme hrát muziku, kterou máš rád.

0: Tohle nebyli Monodream, tohle byl Ozzy Osbourne, ale zajímavá volba, proč ten Ozzy? My jsme vás z něho naťukli tak trošku s tím Youngbloodem, co tě k němu přivedlo?
1: Já se přiznám, že v minulosti jsem úplně Ozzyho nepočoval a začal jsem tomu dávat nějak větší šancu až pár rokov dozadu, keď začal robiť desky právě s tím Andrew Wattsom, alebo Andrew Wattsom, nejsem si teraz jistý, jak se přesně volá. A zrovna čítam jeho autobiografiu, takovou tu rozlučkovou, Last Rites se to volá. A zrovna včera som čítal kapitolu o tomto songu, ktorý spravil práve s Post Malonom a príde mi to ako taký dobrý stred práve tej old school generácie s tou novou a príde mi to super, keď sa dejú takéto veci, pretože si myslím, že tá rocková hudba to potrebuje, že častokrát sú takí tí ortodoxní fanúšikovia, ktorí nechcú pustiť tie mladšie generácie k sebe a zbytočne potom trpí celá tá hudobná scéna a práve takéto kolaborácie podľa mňa posúvajú tú hudbu ďalej medzi nových ľudí a udržuje to pri živote a zväčšuje to celý ten žáner.
0: Zpátky k Monodream a k sestavě, tady už to několikrát padlo, já jsem si ten dotaz nechával napak. Vy jste kapela mezinárodního typu, minimálně díky Bubeníkovi. Basákovi, pardon. Tak tady se vždycky nabízí otázka, co se stalo jemu pro boha, že skončil tady a kde ty jsi ho našel?
1: To bylo úplně náhodné celé. Myslím, že minulé jaro, asi týždeň na to, jak Filip nám interne oznámil, že bude odchádzať z Wolfukra, tak sa mi ozvala tedajšia priateľka nášho basgitaristu, ktorý je amik, že sa nasťahoval akože do Ameriky a že zháňa ľudí, s ktorými by si mohlo zahrať. A mi to prišlo ako príliš veľká náhoda, že pár dní na to sa objaví nejaký človek, ktorý je basgitarista. A tak som s ním šiel proste na pivo, alebo možno sme nepili pivo, to je jedno, na pokec. A zistili sme, že máme hodne podobný vkus žánrový a nejak to vyplynulo prirodzene. Takže
0: tudy vedla cesta. No a kam povede dál, tak to se samozřejmě uvidí. Já jsem se tě vlastně na to ptal, kam bys to chtěl dotáhnout právě, protože před, já nevím, 14 dny v minulý naději by to tady byla Nicole ze Stellaris a ta právě říkala, že tam měla jako dáno, že jako ona by chtěla na Resurrection Fest, že tam jako přes to vlak nejede, že Wakeny už takhle nezajímá, ne, že by tam nechtěla, kdyby jí tam pozvali, ale Resurrection Fest byl ta meta. Tak proto jsem vytáhl před chvilkou i tuhle otázku na tebe. Teď na tebe vytáhnu jinou otázku, možná pojďme, protože se blížíme pomalu do finále, tak ještě shrnout ty zastávky a koncerty, kde můžeme Monodream vidět a slyšet naživo, tak nějak konkrétně, my jsme naťukli ty města, ale třeba jsme zrovna někoho jako zaujali a třeba zaujmeme, protože budeme hrát ještě jednu věc od tebe, tak kde tě s kapelou můžou lidi vidět?
1: Jo, tak najskôr to bude 12. září v Rock Café, potom nás čaká Bratislava, to nevím, či mám vzpomínat.
0: Můžeš klidně, protože
1: náhodou někdo budete...
0: bratia a sestry se ozývají taky, že nás poslouchají po netu.
1: Tak jak náhodou budete v Bratislave někdo, tak 26. septembra, září, budeme v Novej Cvernovke. Potom nás čaká koncert vo Viedni. Ak náhodou budete vo Viedni 2. října, tak v U4 klube. A 7. listopadu potom v kabinete Mus v Brně. A ešte potom tam máme teda 14. listopadu koncert v Přerově v rámci koncertu Critical Acclaim, kde budú okrem nás a Critical Acclaim ešte napríklad Krang alebo Jons.
0: OK, a když by byl někdo pořadatel a naopak by si říkal, že těch koncertů je strašně málo, tak cesta vede kudy? Přes Socky rovnoceně nebo radši máš nějakou z nich, jakože Facebook je ta cesta?
1: Na Instagramu my máme přímo e-mail na Booking, Skala Booking, takže ideálně na nich, případně kludně jakože na Instagram a jich přesměrujeme.
0: No, vidíš, jak je to pěkný. Tak, pojďme dát něco od vás ještě vlastně jako poslední ochutnávku, protože 3 jsme hráli, 4. tady mám v zásobě a jestli jsem si to blbě nenapsal, Blizzard by to měla být. Tak yes. Proč tato, kde se vzala? Co bylo inspirací?
1: Wow, tento song jsem původně chcel vydat jako prvý. Byl prvý dokončený. ale nápad samotný vznikol asi tak 4 roky dozadu. Ten song je hodne taký punk rockovo emo post-hardcoreový, ale je tam potom v bridge taká trapová časť a okolo toho to celé vzniklo, že som nejakú dobu, keď som sa práve zamýšľal nad niečím takým viacej solovým pár rokov dozadu, tak ma bavili práve také tie emo rapové projekty typu Nothing Nowhere, vtedy trochu aj MGK a do Wolfukrov sa to vtedy úplne nehodilo, tak som to dal bokom a minulý rok som si povedal, že to skúsim proste nejak rozvinúť a skončilo to v niečom, čo znie jak, ja neviem, Queen, Green Day a Machine Gun Kelly dokopy.
0: Dobře.
1: S deadcore-ovým alebo metalcore-ovým post-bridge-om.

0: Monodrýma Blizzastr v naději být to jako další ochutnávka muziky, kterou aktuálně dělá Martin se svou vlastně novou kapelou, ještě můžeme říkat, protože od října to vlastně je tak daleko, kdy jste o sobě dali poprvé vědět, tak to byla tahle ta, která právě teď dohrála. Ještě tam, myslím, nacpeme jednu z těch inspirací, kterou ty už si vlastně naťuknul před malou chvilkou, když si říkal, že posloucháš všechno možný až po Bowieho a Heroes si vybral do toho výběru těch oblíbených věcí. Než ale pustíme Davida Bowieho, tak ještě nejblbější otázka na světě, jaké jsou vaše plány do budoucna, když pominu to všechno, co jsme si tady říkali. Tak co teď s Monodrým aktuálně bude jako středobod, za kterým míříme?
1: Aktuálně se chceme soustředit na vydávání těch nových songů. Máme hodně veľa rozpracovaných nápadů a málo času, takže chceme využít to leto na to, aby jsme dali toho čo najviac dokopy, ideálně se odpratat na nějakou chatu a pracovat na dokončování nápadů a v koncom roka vydať ideálně něco fyzické alebo aspoň nějakou kompiláciu. Alebo ideálně album. Uvidíme, čo z toho vyplně. Nechcem to úplně siliť, ale určitě vydáme ještě aspoň 4 songy do konce roka.
0: OK, tak sledujte weby, Facebooky, sociální sítě, Instagramy samozřejmě, kdo má rád, nebo kdo má rád fyzicky, ten si musí počkat, a ti ostatní na Spotifych, Apple Musicách a na všech těch ptákovinách to samozřejmě najdou v celý té sbírce, tu muziku, která tam je a postupně přibývá. A ti moc děkuju, že se dorazil, Martin.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Dej vědět, posílej ty nový singly, já je rád tady představím v naději beatu nebo někde jinde. No a až zase bude něco velkého před tebou nebo za tebou, tak si tady můžeme dát zase dostaveníčko.
1: Určitě moc rád.
0: Mějte se krásně.
1: Díky za pozvání, majte se krásně. Čau, čau.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu B.
3: No, do pátečního flámu, přátelé, ještě daleko. Dnes je úterý a je 20 hodin a 8 minut. Co to znamená? Začíná roková zpovědnice. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. Mnozí z vás víte, kdo je mým hostem, a vy, kdo to nevíte, tak se to teď hned nedozvíte, protože je to pro vás překvapení. Akorát, jak vás můžu uklidnit třeba, tak toho člověka moc dobře znáte. Je to můj kamarád, je to můj kolega a víc už neřeknu po písničce.

0: Radio Beat. Roková spovědnice.
1: Ano, roková spovědnice, a teď už prozradím, kdo je mým hostem. Je to můj, jak už jsem řekl a podotkl, je to můj kolega, kamarád, no v podstatě takovej souputník, když my jsme se dlouho jakoby neznali osobně, ale teď už se pár let osobně známe, tak zaplať pánbu se to takhle propojilo. Je to Petr Korál. Čau, Peťo.
2: Ahoj, Dané.
1: Tak ten hlas znáte, že jo? No, už je Rádia Beat a nevím, co všechno. Ještě to je takový...
2: Tady na Beatu až tahá ten heavy, samozřejmě.
1: No, jasně. Už je Rádia Beat, to je jeden snad z nejstarších pořadů Rádia Beat, že jo?
2: Je to tak, protože ten odstartoval na začátku dubna 2002. A to bylo přesně čtvrt roku poté, co stanice začala vysílat.
1: No, tak vidíš, tak ty jsi...
2: A jede pořád.
1: No. Je to úspěšný. Taky jsem měl tu čest, a za stolik jsem to neposral, že jo, ty hádanky tvoje.
2: No. Jo, neposral.
1: Hele, počkej, zeptám se teď, jako, jestli to teda není tajný, ty otázky vytváříš na tělo toho svého hosta konkrétního, nebo ne?
2: Myslíš ten výběr konkrétních skladeb?
1: Ten výběr konkrétních skladeb,
2: tak, to se postupem času proměňovalo. Ze začátku, když jsem to začal před těma skoro čtvrtoletím dělat, tak jsem byl poměrně ostrej a těm lidem jsem vůbec to s nima předem nekonzultoval a vybíral jsem něco a prostě ať se vyjádří, ať se jim to líbí nebo ne, ať to znají nebo ne. Ale protože jsem zjistil, že někdy to mohlo dopadnout tak, že mi ten člověk řekne několikrát za sebou, nevím, neznám, nelíbí se mi to, jdeme dál, tak to si moc nepopovídá, že? A to asi posluchač nechce slyšet. Takže přiznávám, že s těma lidma předem trošku konzultuju, že zjišťuju jakoby jejich oblíbence.
1: Jak jsou zaměřený? Ne, že konzultuješ výběr písní.
2: To ne, konkrétně.
1: Ale čím jsou zaměřeni a jaký okruh muziky, respektive spektrum poslouchá.
2: Přesně tak. Většinou, nebo opravdu v hodně případech to i vím sám, ale jenom to chci potvrdit, jenom chci třeba, hele, tak co třeba teď momentálně, k čemu se vracíš a tak. A já třeba nenápadně něco z toho pustím, ale neřeknu ti dopředu, co.
1: Jo,
2: takže takhle, aby jo, jako snažím se do určitý míry přizpůsobit vkusu toho hosta, aby jsme si měli o čem povídat. Ale jako, že by si diktoval konkrétní skladby, to ne.
1: To
2: by,
1: to jasný.
2: To by ty už ztratili smysl.
1: Pozor, to přiznávám, to jsem vůbec netušil, co mě Peťa bude pouštět, to je fakt. Ale zase si pouštěl muziku, která mě, i když jsem tam něco neznal, byla blízká, jakoby lahodila mi do ušisek, abych to tak řekl. Proč se jmenuje ušiska Rádia Beat? To je moje slovo, takže zkus to někdy navrhnout. Je to tvůj pořad, já ti do toho kecat nebudu. Pustíme si první pecku dle tvýho výběru. Je to Mňága až Djorb, skladba se jmenuje Výhledově. No, instruoval, to je strašně blbý slovo. Napověděl jsi mi, že Mňága až Djorb byla kapela, která tě kdysi strašně ovlivnila. Čím?
2: Ovlivnila a dokonce pomohla. Jako mě, když jsem se... Takhle, já to musím vzít ze široka. Ještě na sklonku minulého režimu, na který asi oba dva neradi vzpomínáme.
1: Tam se shodneme rozhodně.
2: Absolutně. Tak mně se v roce 88 v úzovkách poštěstilo to, že se o mě začala zajímat Státní bezpečnost a pozvala si mě na několik výslechů.
1: Konečně tě potkalo štěstí.
2: No. A když jsem se vracel z toho prvního psychicky úplně totálně zdeptaný, fakt, protože mě vyhrožovali, vyhazovali z vejšky a tak dále. To tady nechci rozebírat. Ale já jsem tak přišel na kolej, byl jsem vysokoškolák a nějak jsem jako si říkal, co by mě teď pomohlo. A já jsem tam měl kazetu týhle kapely. Mňága až Djorb, tenkrát Demáč. Že? Oni neměli ještě desku, tu vydali až po revoluci. A já jsem si to pustil. Už jsem to předtím měl trošku fuchu, ale mě to strašně pomohlo. Mě to fakt, ty jejich texty, taková ta, jak se říká, pozitivní skepse. Tak mě to v tu chvíli
1: takový
2: prostě
1: trošku dada, že?
2: Opravdu tak moc pomohlo, že Petr Fiala, já jsem mu to asi říkal, možná už to zapomněl, ale fakt mě má na svědomí, navíc jako ty jejich texty se mě vždycky líbí se mi do dneška a já vždycky říkám, protože sám jsem taky léta textoval, Takže Petr Fiala vlastně přiznávám, byl trošku můj textařský vzor a že on uměl vyjádřit nějaké věci, které bych chtěl umět vyjádřit taky, a mi to třeba tak nešlo, tak říkám, že to byl takový můj tiskový mluvčí, aniž by to věděl. A speciálně výhledově, to je prostě text, který platí do dneška, protože výhledově budeme všichni šťastní. Výhledově v téhle divné době asi ne.
1: No.
2: Pořád to jede.
1: Pořád to jede, bohužel takhle, no po tom 89. přiznej si to taky sám, že já jsem si myslel, že bude už jenom svoboda, štěstí, všude mír na celém světě. To říkám teď takovýma těma blbejma slovama, nebo takovýma těma zprofanovanýma slovama, jak se to vždycky, že jo, říkalo. No a ono prodlej svět.
2: Byl jsem podobný optimista v podstatě, tak jako první 2-3 roky to tak bylo, ale rychle to vyšumělo.
1: Hele, půjdeme zase na pivo, musíme se domluvit a dáme si ten dobrý tatarák s červeným vínem. Prosím vás, to je jenom taková poznámka z dalšího mejdanu s Peťou a s dalšími našimi kámoši, s Vildou Čokem a tak. Tak já vám pak vysvětlím, co je tatarák s červeným vínem. Teď v každém případě nějaká žďorb. Výhledově, přátelé, výhledově.

0: Koniec prvej strany platně.
1: Konec první strany desky.
2: Klasik rock. Radio Beat.

0: povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Rocková zpovědnice na Rádiu Beat, tentokrát s Peťou Korálem, nebo s Petrem Korálem, abych byl korektní, no. Tak, Petře, já se budu přeskakovat, protože...
2: Přeskakuj.
1: Tvoje aktivity, profese, si troufám říct, jo. Ty vole, to je něco neskutečného, si člověk nemůže zapamatovat. Tak já to trošku zkusím jakoby rozfázovat. Zpěvák, skladatel, textař především.
2: Skladatel ne, textař.
1: Textař, dobře, tak sorry, textař. To je jedna sféra. Druhá sféra, která s tím úzce souvisí. Scenárista různých dokumentárních pořadů. Mm. Třeba o olympicích, že jo? Nebo ještě o kom, abych nemluvil za tebe.
2: Dělal jsem, jako na co jsem hodně hrdý, třeba dokument o Abraxasu.
1: To byly dva díly?
2: Jeden, ale dva díly byly roky, což byly rokové tancovačky, asi dokument o zábavách tanečních. Úžasný fenomén a na to jsem teda musím říct hodně hrdej. Ono už je to taky víc než 30 let, ale já myslím, že se to povedlo, bylo skvělý. No. To mě hrozně bavilo. A pak ještě
1: a dá
2: nějaký...
1: se to někde vyhledat? Dá asi nějaký...
2: No ten... něco...
1: V archívech nějaký.
2: Možná na YouTube, ale to byla Česká televize a ona to ve svým jakoby nějakým internetovým volně přístupným archivu nemá. To je ten průšvih.
1: Jo, aha. No dobře. Už mě nahráváš na další tvojí profesi, ale ještě řeknu jednu velice důležitou. Publicista, hudební publicista především. Je to tak, nebo to říkám blbě?
2: Je, samozřejmě, protože ta publicistika hudební mě vyloženě živila asi 10 let. A pak už teda jako se to trošku zhoršilo, že živit se jenom hudební publicistikou nebylo tak jednoduchý a vlastně jsem to tak trošku zdal, aniž bych se zdal toho psaní. Takže samozřejmě
1: píšu
2: do dneška, samozřejmě do dneška. Ale jakoby není to jako nějaký základní zdroj obživy. Já to prostě lepím z různých prostě věcí, co dělám. Že?
1: To známe všichni. Nakonec. Tam máš ještě štěstí, že máš tenhle ten, tuhle tu možnost, nebo to, já jsem třeba jeden rok teďka minulý musel dělat Whisky Centru, abych měl nějaký
2: to šušně. To já jenom dodám, že ta hudební publicistika je dneska tak zoufale neplacená, že to, jako to bych opravdu umřel hlady někde pod mostem, kdybych se tím chtěl živit. No, to nejde, fakt to nejde. Dneska už to nejde. Tak, já se přiznám, že dneska jako píšu málo a že občas píšu třeba i zadarmo prostě do fanzinu mých kamarádů a neřeším to, protože prostě tam se fakt už nedají vydělat peníze.
1: Jasně. Slyšíte to, jo? Je to těžký, no, pro ty novináře dneska. Potom ještě jedna, až se dostanu k té, který se chci dostat, a možná jsem na něco i zapomněl, ale ta jedna je strašně důležitá. To zase vidím na tom Facebooku. Peťa Korál, přátelé, je nadšený objevovatel starých, zahulených už asi moc ne, když se to nesmí, ale takových těch starých hospod s poctivou tlačenkou z cibulí nebo ze svíčkou. Ty jsi takovýhle fajnšmekr na ty starý časy, kdy se chodilo do těch zaplivaných hospod na tlačenku na bušty z cibulí nebo na gotaj z cibulí, pamatuješ si to? A
2: Godaj,
1: dobrý pivo.
2: Jo. Jsi velmi všímavý, oceňuju. Je to pravda, že já takový řekněme osmdesátkový hospody, kterých už je opravdu jako šafránu, taky mám vlastně hrozně rád, jako taková nostalgie tam funguje. I ten sortiment, samozřejmě, ano, Godaj z cibulí mě baví a mají ho málo kde. Jo, mám to rád, ale to neznamená, že bych je vyhledával nějak systematicky. Ne, samozřejmě, jako když na to přijde, jdu i do absolutně současných, moderních, pěkných hospod s kvalitní nabídkou, čímž neříkám, že ty retro hospody mají nekvalitní nabídku, ale je to prostě trochu jiný.
1: No, je to jiný, no, je to prostě, teď se nebude bavit o politice vůbec. Ale byla to zase nějaká doba, která taky měla něco svýho.
2: Tak.
1: Já mám s Gotajem jednu příhodu. S holkou mě to vybavilo teď. A to bylo v Nádražce. V nádražní restauraci. Nevím, v jakém městě. Nebylo to v Praze. Bylo to někde. A tam měli právě Gotaj z cibulí. A byl jsem tam s buchtou, teda jsem byl krásný, mladý a hebkej. Dokážeš si představit, jak asi vypadala ona, že jo? Půvabná mladá holka. A tak jsem jí tam zatáhl. A říkám, hele, dáme si něco, než pojedeme tím vlakem někam pryč. Dáme si gotaj s cibulí. A ona se tak jako podívala na mě a říkala, jsi posral, ne? To fakt jako, to teda cibule a voce tady, to tady na mě neskoušej. Ale abych tě neurazila, dám si ten gotaj s hořčicí a s chlebem. To taky nabízeli. Jo? Takže nebyla úplně blbá, jo, tohleto. No ale počkej, tak aby jsme pokračovali dál. To je jedna záliba a profese, dá se říct, Petra, ale ta, co mě fascinuje, ale opravdu nejvíc. Já bych to udělal takhle. Já ji naťuknu a pustíme si písničku, která je vzácná nahrávka. Totiž Petr Koral, já nevím, jak dlouho, to nám za chvilinku samozřejmě řekne, ale myslím si, už léta vyšťárává, když to mám říct takhle kultivovaně, vyšťárává starý nahrávky různých kapel, interpretů, který ani ty kapely nevědějí, že vůbec existují. Je to
2: dost
1: tak?
2: Často. Je, no. Dost často je to tak.
1: Mám s tím zkušenosti, ano. Taky. Teda, co vyšťáral na mě Petr. Vyšťáral si i nahrávku Rebel kapely Arakain.
2: Jenom obecně řeknu, mě to prostě fascinuje a baví, ale potom se potom k tomu můžeme vrátit. Jenom řeknu, co to je za nahrávku. Bude to živá nahrávka, který zanedlouho bude 40 let, protože je to z taneční zábavy, nikoli z koncertu skupiny Arakain, z Dolního Hoty u Katov. A já jsem původem, já jsem narozený v Katovech a tam jsem vyrost. A přesně na téhle tancovačce jsem nejenom, že byl osobně, ale já jsem jí vlastně, jako v podstatě, aniž bych se chtěl vychoubat,
1: pořádal.
2: Tak byla díky mně, já jsem jí nepořádal, ale tamním pořadatelům jsem ten Arakain dohodil. A oni tenkrát vůbec poprvé hráli v Západočeském kraji. A tohle bylo jejich druhý vystoupení, tamto první bylo týden předtím, 2. srpna. 86, furt si to pamatuju, jako by to bylo dneska, tak tohle je z té druhé zábavy a ti pořadatelé byli úplně na větvi z toho, jako mě blahořečili, protože Arakain tam nikdy, opravdu nikdy nehrál a hned na to první vystoupení tam přijelo 1100 lidí a na tohle druhý asi 1300. Yeah. Takový malý altán, který málem prostě lehnou popelem. A tahle nahrávka je opravdu z toho, to je vlastně začátek té zábavy, autentická nahrávka z mixu, i tam bude takový prostě až to skončí, tak jsem tam záměrně nechal ještě úvodní slovo Aleše Brichty, kde vlastně i vysvětlí, o co tehdy šlo.
1: Dobře, tak o co tehdy šlo?

0: Takže ahoj, díky moc. Kapela Rakajen vás vítá na dnešní zábavě. Doufáme, že se spolu užijeme pěkných pár hodin. A mám jenom jednu věc. Má tady dneska být zopár kontrol. Takže je nutný, aby se nadšení může být, ale nemá přeříst přes určitou míru. Už jsme viděli, jak se tady lidi rvou, prosím vás, když se bude někdo rvát mimo prostor parketu, mimo prostor celého tady tohle areálu, to znamená někam za branku, tam si vyříkejte osobní problémy. Děkujeme. Já má kivadlo!
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková zpovědnice na rádiu B.
1: Tak tohle byla taky taková vzpomínka na sedmdesátky. Wig Wham Bam, takový ten bubble rock, nebo bubblegum rock, aby se dalo říct, ale o tom nechci mluvit. Hele, já se chci vrátit k tvý archivní činnosti. Jo, těch nahrávek, který různě vyšťáráváš. Kde to bereš? Jako to se doptáváš lidí, nebo jako tak to ještě lidi, kteří ty nahrávky ještě mají doma někde pod 10-centimetrovou vrstvou prachu, nebo jak to je?
2: Někdy je to totální dobrodružství. Jako já sám mám strašně moc věcí neoficiálních, takzvaně prostě živáky nebo demáče, nevydaný třeba nějaký studiovky na kazetách. A
1: kde jsi to vzal? Tato?
2: No prostě jsem byl ten sběratel vždycky. Mě to fascinovalo. Prostě.
1: Jo,
2: to je takový téměř pro mě životní poslání. Mě to prostě bavilo mít něco, co nemají všichni. A hrozně jsem si to prostě užíval a užívám. Takže jsem začal tím, že jsem začal digitalizovat ty svoje kazety. Ještě nemám úplně všechny zdigitalizovaný, ale to podstatný pro mě už jo. No ale samozřejmě to, já jsem jako zdaleka neměl všechno. A teďko člověk zjistí, že někdo má něco dalšího. Někdo má nějakou jinou kapelu, kterou jsem třeba neměl. A tak se to ke mně prostě začalo zbíhat od přátel, známých. A oni,
1: protože jako, to o tobě věděli, že to sbíráš, tak ti to i sami jako aktivně...
2: Někdo. Pak další věc, že jsem se zapojil do takové sítě sběratelské, protože těch lidí jako já je víc a my prostě spolupracujeme a vyměňujeme si to. A prostě z toho máme vzájemně obrovskou radost a tohle funguje. Jako já samozřejmě nebudu říkat, jako, co to je za lidi, není to žádný oficiální spolek, ale vlastně takovýhle sběratelský vlastně kluby v uvozovkách, já jsem členem, řekněme, v uvozovkách členem, třeba hned 3 nebo 4, jo? To jsou různý lidi, kteří třeba ani takhle na sebe nejsou navzájem navázaný, ale prostě měníme si, máme z toho radost. No a pak další ještě věc, jak jsi říkal o tom prachu, že to někde u někoho dlí a čeká na objevení. No tak to se stává občas, že já třeba jako ten puboš jsem, protože jsem ještě v té době nebyl v Praze, tak já jsem věděl třeba, že v Praze hrajou ty a ty kapely, nějaký jsem prostě dostával ty přehledy v programu klubů tehdejších a věděl jsem o nich, ale vlastně jakoby jenom na papíře, že jsem je nikdy neslyšel. Yeah. A já jsem po letech se chtěl s nima seznámit, protože to byly kapely, které nikdy nic nevydali oficiálně, nebo třeba jeden single. A tak jsem je různým způsobem začal kontaktovat, dostal jsem se prostě na ty bejvalý členy nebo někoho od nich a začal jsem prostě zkoumat, nemáte nějakou kazetu nebo nějaký pásek a ono občas z nich něco vypadne. A je to prostě fascinující. Já jim to prostě nechám zdigitalizovat, pak jim to pošlu, oni jsou nadšený, jako úžasný, úžasný. Je to, jako, fakt je to dobrodružství.
1: A to tu digitalizaci, to si necháváš udělat od nějaký profesionální firmy, vyčistit, nebo si to děláš sám doma na koleni?
2: Já to sám ještě neumím, nebo respektive nemám na to potřebný software a hardware kvalitní, takže mi to dělají známí, který prostě jsou taky zapojení v té sběratelské mafii.
1: Tý tlupě.
2: Takže to dělají rádi, no, ale prostě jsem jim samozřejmě strašně vděčný, no. Protože je to pracný a náročný. No.
1: Jasně, já vím, protože já jsem se dostal minulý rok nějak k nahrávkám, díky tobě teda, který vůbec jsem nevěděl, že jsem tam vůbec hrál někdy nebo co, ale i jiní lidi, hlavně Brňáci, mě jako opravdu poskytli skvělý a v dobrý kvalitě těch našich nějakých začátků a počinů. Takže opravdu ta vaše práce je teda neskutečná. A hlavně teď napadlo, jak o tom mluvíš, myslíš, že bychom řekli Standovi Rubašovi, že by si udělal tady pořád takovýhle jako archiv neobjevený, nebo nějak by to blbej název, ale nějak vtipně by se to nazvalo, že by, uvažoval jsi o tom někdy, že bys tady pustil takovýhle věci?
2: No hele, to je jednoduchý, protože samozřejmě, že, jsem, jako, že by mě to bavilo, ale už bych byl druhej, protože přesně tohle dělá Radek Diesler, že? A Radek, kolega a kamarád letitej, je samozřejmě taky součástí téhleté sběratelské mafie.
1: Aha, takže jste na parta.
2: Tak.
1: Dobře. Jak bylo řečeno, přátelé, Petr Korál je nejen sběratel starých nahrávek, vychutnávač gota je z cibulí v zapomenutý nějaký hospodě, to už je jenom taková třeštička na dortu. Muzikant, zpěvák, textař, scenárista, co jsme všechno jmenovali, ale i právě chci vypíchnout textař. Psal jsi texty jenom pro sebe, anebo i pro ostatní? Já mám jiný kapely, jiný interprety.
2: Začal jsem...
1: Nebo píšeš teda?
2: Už nepíšu teda. Musím říct, že už nějak na to nemám čas a chuť. Takže už dlouho jsem nic nenapsal. Takže jsem teď textař na odpočinku.
1: Hezky řečeno. Textař na odpočinku.
2: Třeba se k tomu ještě někdy vrátím.
1: Já ti pak poradím soukromě inspirace. Tak luxusní.
2: Začal jsem psát pro sebe, protože jsem začínal v roce 88 v katovský kapele Asmodeus, kde jsem vydržel jako zpěvák asi rok a čtvrt. Takže tam jsem si pro sebe psal. Pak jsem tam skončil, nebo respektive spíš byl skončen, protože jsem to úplně nezvládal, to pěvectví, ale kapelník, do dneška se máme rádi, mě nabít, jako, že s nima můžu zůstat jako textář, takže jsem jim psal dál, pak jsem jim i produkoval nějaké nahrávky a to vlastně souvisí s tím, co za chvíličku uslyšíme, protože já jsem jim produkoval první tři alba a tam prostě došlo k tomu, že některé ty texty si za nima opravdu stojím až tak, nafoukaně, namyšleně, že mám pocit, že dneska bych nic lepšího nenapsal. Nevím, jestli to je přímo případ té písně, kterou jsem vybral. Tu jsem vybral ještě z trošku jiného důvodu, že Asmodeus všichni mají zafixován jako thrash metalovou kapelu. Ale já jsem vybral něco z alba Příjezd krále, které bylo žánrově hodně jinde. Že oni tenkrát zkusili trošku i nějaký středověk do toho zamotat. A mně to přišlo naprosto originální a jedinečný, ale moc to nepadlo na úrodnou půdu, psal se rok 95, protože to metalový publikum na to asi ještě nebylo připravený, oni předběhli dobu. Takže potom začal takový ten, čemu se začalo říkat folk metal, ten Asmodeus byl vlastně dřív, ale je to škoda, že to zapadlo, tahle deska, tak něco z ní si můžeme dát.
1: No. Určitě, dáme si Zasněžené stopy smutku, kapela Asmodeus, text Petr Korál. Říkám to dobře?
2: Říkáš to správně.
1: Skvěle.

historek, hlavně archivář taky, musím poznamenat. Kdybyste se chtěli Petra Korála na něco zeptat, tak pište SMSky, nebo pište maily, anebo klidně zavolejte na číslo 210 32 33 34. Tak, pustíme si Guns N' Roses a pak další velice zajímavou partičku, kterou vybral Peťa. Tak jdeme na to.

0: Roková spovědnice.
1: Peťo, jsou tady první dotazy na tebe.
2: Tak, jsem s nima.
1: Už to tam sypu. Pěkný večer, zdravím a díky za zajímavé povídání. Zavzpomíná, prosím, Petr na vznik seriálu Big Beat? Podílel se na něm nějak? Díky, Honza Praha.
2: Samozřejmě na Big Beatu jsem se také trošku podílel, ale nebyl jsem členem toho týmu, který to vytvářel scenaristicky a tak, ale na přípravě několika dílů jsem se podílel, že prostě mě zpovídali ohledně nějakých kapel, hlavně metalových, anebo že třeba z pořadu, třeba z těch jiných, co jsem dělal ty dokumenty, takže tam třeba něco z toho použili taky, protože prostě všechno to dělala Česká televize, tak proč by to neudělala?
1: Čiže bylo takový propojený, celá ta parta těch, no muzikantů ani ne, ale dramaturků, scenáristů, publicistů, tak byla propojená, že tam všichni znali.
2: Přesně tak, hlavně za seriálem Big Beat do značné míry stál Vojtěch Lindor, dej mu pánbu nebe, což byl můj kolega z časopisu Rock and Pop, kde jsem tehdy pracoval, že jo, byl jsem jeho zástupce, a takže jsem to všechno měl i z první ruky a pochopitelně jsme byli na stejné lodi, to je jasný.
1: Hele, to musela být hrozná zábava tohle dělat.
2: Úžasný. Jako, myslím si ale, že to bylo pro toho Vojtěcha a lidi, co se na tom podíleli, další v ten úzký štáb, že to byla strašná řehole, jako spoustu času a práce. Já jsem to pozoroval zpozdálí, dělal jsem jiné věci, než bych se flákal, ale klobouk dolů před nimi, samozřejmě.
1: Mě taky natočili.
2: No, vidíš.
1: Ale neodvysílal.
2: Nejsi jediný, protože říkal mi nějaký další muzikant, už nevím, kdo to byl, kdo taky byl natočen do Big Beatu a taky se tam neocitnul. No. Prostě někdy se musí stříhat. No
1: prostě nesnáším stříhání. Nikdy jsem nesnášel stříhání ani vlasů, ani filmů prostě, jo. Dobře, tak nic, ale teď tady...
2: Nebo dokumentu,
1: ano. Teď je tady výborná, a teď já nevím, jak to mám udělat, jestli... Dobře, nám se tady troště prostě sešel jedna poznámka, jeden vzkaz pro tebe, a tvoje písnička, kterou jsi připravil pro tuto chvíli. Tak já teda řeknu nejdřív ten vzkaz, jo, aby to...
2: Dobře.
1: Nevím, jak to dát za sebe... A ono je to šumafuk nakonec, že jo? Hlavně, že to se sebou jedno s druhým souvisí. Počkej, to je tady, to mám tady. Ahoj, už je Rádia Beat, začíná to nenápadně, jo? Uh-huh. Už je Rádia Beat a Petra Korála, nevynechám žádnou středu.
2: Děkujeme.
1: Když to povinnosti dovolí. Nedávno jsem slyšel, jak krásně nachroptěl třetí galaxii od MD. Celé jméno odmítám vyslovit. To byste neměli vynechat. Tak klidně to jméno řekni a vysvětli, jak to s tou písničkou je. A vůbec vlastně i od toho MD, to není originál, že jo? To je totiž taky cover verze.
2: Tak přesně tak.
1: Vysvětluj.
2: Vlastně dostáváme se k tomu, že já jsem zmiňoval, že jsem kdysi zpíval v kapele Asmodous a to bylo vlastně ještě za starého režimu 88-9. Já jsem tam skončil v prosinci 89 hned s pádem bolševika. Těšil jsem se na to, jak budeme konečně moci svobodně koncertovat a byl jsem vyhozen, ale to je samozřejmě vtip. Ale ta muzika...
1: To máš za to, že jste mě vystřelili z Big Beatu.
2: Ta muzika mě samozřejmě jako bavila a naplňovala jinak, prostě psal jsem o ní, textoval jsem i tu samou kapu, produkoval jsem nějaký věci, ale chtěl jsem se znova za ten mikrofon vrátit. A to jsem si teda musel jako zařídit sám, až v roce 99 jsem si postavil vlastní kapu Breaking Beats, hodně drsnou metalovou partu, protože jsem zjistil, že na ten zpěv klasicky nemám, a takže budu teda pěkně growovat, protože mě to bavilo.
1: Ano, přátelé, jenom promiň, growovat to znamená, jak tady napsal posluchač Standa, tedy chroptět.
2: Tak, přesně tak. Nepoužíval jsem žádný efekt na to, protože oni existují, ale to by byl podvod. Já jsem to skutečně chrčel in natura, takže jednou po asi 4 koncertech v řadě, co se nám taky jednou povedlo, že jsme hráli asi od čtvrtka do neděle, tak jsem pak asi 2 dny nemluvil. Jo? Naštěstí další koncerty už nebyly.
1: Já jsem slyšel mnohokrát tvůj growing?
2: Growling.
1: Growling.
2: Tak.
1: Já nemůžu chodit. Slyšel jsem a vůbec nechápu, že jsi mohl mluvit druhý den, protože já bych po tomhletom výkonu a ale totálním kurvení hlasu nemluvil možná v měsíc, jo. Bylo to ne, jako, takže co to za techniku, to ses učil, nebo ses prostě jednou dal po ránu panáka na lačno a zařval si a...
2: No ne, já jsem byl samozřejmě inspirován těmi death metalovými kapelami, které už dávno existovaly a snažil jsem se to napodobit, jenže jsem nevěděl, no, že oni na to většinou ty vokalisty fakt používají speciální techniku a oni si ty hlasivky moc nenamůžou. Kdežto já, jak říkám, prostě přirozeně naplno. Takže proto jsem občas trpěl. Ale asi zpátky k té písničce, o co jde. My jsme s těma Breaking Beats udělali jednu jedinou nahrávku, prostě takový CD, EP, prostě mělo to asi 20 minut a natočili jsme tam převážné vlastní věci, ale taky 2 předělávky a jedna z nich byla Třetí galaxie, kterou kdysi tady v Čechách proslavil ten MD, nebo i Michal David, jenže ona to nebyla jeho písnička, to byla předělávka od italského, v podstatě rockovýho zpěváka Umberta Tociho, nebo poprkovýho, a to je hrozně pěkná věc. Já jsem si říkal, že když by se tomu dali náležitý grády, takže by to jako mohlo dopadnout ještě líp, než to udělal ten MD. A říkal jsem si, uděláme fórek. Že první půlku naspívá zpěvačka Helena Kubelková, skvělá zpěvačka, moje kamarádka, a pak to přejde teda do toho masce. Že tam najednou nastoupí bubeník se 2 kopákama a jede je, poslouchejte pozorně, až do konce. Vůbec se nezastaví, tam jede furt ty 2 nohy. A já jsem se tam teda jako taky vyřádil, samozřejmě. A jenom bych upozornil, že Michal David neměl ani společný ani s textem. To napsal, já nevím, asi František Řebíček nebo kdo, to už si nepamatuju. No já jsem si dovolil ten text trošku upravit chvilkama. Pozorný posluchač možná zjistí, kde.
1: Já myslím, že určitě. Takže, přátelé, kapela Breaking Beats.
2: Nebo i trhající se korálky.
1: Ne, korálky. Petr Korál, že jo? Asi jste pochopili a odtušili. A písnička Třetí galaxie v podání jako mazec v podání mimo jiné i Petra Korála. Tak na to jsem zvědal. Já myslím, že jsem to slyšel. No a co prostě toho Peťu nepoznáte. Je to prdel.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Petr Korál, můj kolega, kamarád, z hrdostí říkám, je hostem dnešní rokový zpovědnice. Petra Korála znáte, už jsme několikrát zopakovali jeho činnost, jeho historii a znovu se vracíme k jeho činnosti archivářské. Protože si budeme hrát kapelu Modrý pondělí, Maria Blond, Modrý pondělí. A teď, jo, normálně to, já se nestydím říkat pravdu, jo. Modrý pondělí, vím, že to existovalo. Vůbec si tu kapelu nevybavuju. Jako ten název, ano. Tak řekni něco k tomu a kde jsi přišel k téhletý nahrávce.
2: To je hrozná škoda, že ta kapela je zapomenutá, což mi jenom potvrzuješ, protože oni vlastně v první polovině 90. let dělali takový strašně chytrý, kultivovaný big beat, nebo možná až pop rock, ale škatulky hoďme za hlavu.
1: A bylo to v 90. že jo?
2: Jo? Jo, bylo to prostě první půlka 90. let, jo. Nebo oni možná vznikli někdy na sklonku ještě minulého desetiletí, ale prostě v těch 90. hráli, prostě patřili na tu pražskou klubovou scénu, ale nikdy nic nevydali. Bohužel ani jediný single, natož jako album. Což je škoda, protože oni jako pár nahrávek pořídili u Petra Andy na Propasti a výborné nahrávky. A já jsem to věděl, že existují. No a pak to dalo trošku práci, jako oslovit někoho z té kapely. Mám pocit, že jsem to sehnal od Filipa Benešovského, basáka famózního, který tam tenkrát taky hrál. On pak, že jo, se proslavil těma Pink Floydovskýma projektama, ale taky hrál třeba v Neřeš, že jo, se Zdeňkem Vřešňálem, prostě šikovný muzikant. A ukázalo se, že on to má dokonce na CDčku, ty studiové nahrávky. No a tak se to ke mně dostalo, že jo. A já jsem hrozně rád, protože konkrétně písnička Maria Blond, to je tak strašně chytrý text, prostě příběh ze života o jedné takové holce, kterou ten život docela sfackoval. A dokonce jsem zařídil i, snad to je na YouTube, že k tomu vznikl takový falešný videoklip po letech, že jsem využil tu nahrávku a kamarád mi pomohl s nějakým obrazovým vizuálem. Takže lze to najít i na YouTube, bohužel to nikdy nevyšlo, ale tady si to můžeme pustit, ne?
1: No tady si můžeme pustit úplně všechno, de facto.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Petrková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Petr Korál je mým hostem v dnešní rokový zpovědnici a hele, máme tady vzkazy. Tvůj growling, když tak mě opravuje, jestli to říkám blbě.
2: Už to říkáš dobře.
1: Už to říkám dobře, jo.
2: Jo.
1: Ty vole, jsem dobrý. Tak hele, čtu, jo. Ahoj Dané a Petře. Už jsem to chroptění kdysi na beatu slyšel a nemůžu pochopit, jak to ze sebe Petr může vysypat. A jinak má takový příjemný hlas. Přeji vám příjemný večer, zdraví vás Radim z Sheffieldu, takže zdravíme
2: no
1: do Anglie.
2: Zdravíme, tak, tak a děkujem.
1: No, další. Zdar byťáci, tak to je mazec. Tuto verzi jsem ještě neslyšel. Myšák s medvědem. No, tak, to a třetí galaxie v podání Petra Korála. Což je opravdu velice mistrné dílo, musím říct. Mám ještě další zdroje. Jo. Ne, ne. Tohle byl pan Petr Korál. Neskutečný nářez, zdraví Olda. Ty vidíš? Ty jsi měl začít zase chroptět.
2: No jo, kapelu jsem na podzim 2007, po 8 letech fungování, uložil k odpočinku s tím, že dáme si čas a vrátíme se. Ale ten odpočinek trvá už, jestli počítám dobře, 19 let.
1: No právě, a není ten čas na čase?
2: Hele, já nevím, mě už to jakoby až tak nechybí. Jo. Ono to bylo náročný. No.
1: Hele, musíš mi tu inspiraci. Já jsem taky 25 let ne, jakoby nehrál.
2: To je pravda.
1: To, jako, musíš...
2: to musím nerad potvrdit.
1: No ale potřebuješ prostě inspiraci. Jo? Já to tady nebudu rozebírat, já těch inspirací měl víc, ale jakmile je inspirace, pak už to jde. Když není inspirace, tak to nemá vůbec význam něco zkoušet. To je jenom taková moje rada, ale každý to máme jinak. Ještě další dotaz na tvůj názor spíš. Dobrý večer, pánové. Zapomenutá kapela Bohemia hrála na konci své kariéry už bez kvílejícího Semelky. Velmi zajímavou hudbu. Zůstala někde zaznamenaná, díky a dobrou noc, Jarka.
2: No, tady se obávám, že asi ne. To úplně závěrečné období skupiny Bohemia mám pocit, že zmapováno není a to je pro mě taky jedna z výzev, ono jich je víc, jako já tam mám takový vypsaný úkoly pořád, co jsem ještě nesehnal a co je taková ta věc, která mě šíleně dráždí a vadí, že to nemůžu sehnat.
1: Yeah.
2: Já, ta Bohemie to teda není úplně tenhle případ, ale řeknu, co scháním, tak to řeknu veřejně, třeba se někdo ozve, nemohu za boha sehnat nějaký nevydaný písně skupiny Pražský výběr a vysvětlím, jaký. A nemá to nikdo ani z kapely, nemá to nikdo. Zkouším vlastně, kolik to je letos, 35 let, co probíhal koncert ADSA, že jo. A tenkrát Pražský výběr byl na turné a hrál v takovým tom big bandovým obsazení, že jich tam bylo asi 11, včetně Dechů. A pozor, on vyšel záznam, i byl televizní nějaký záznam a deska ADSA, jenže tam není všechno. Ty novinky, co tenkrát hráli. Oni na tom turné a na tom koncertě toho hráli víc, a nikdo to nemá. A tohle teda jako se ke mně nemůže dostat a já jsem celý říčnej.
1: To se nezaznamenávalo ani na pult, jako od pultu někam?
2: No, ta televize to určitě někde má, nebo měla by mít, ale nedá se k tomu dostat. Víš? Prostě to, co vyšlo, není celý. To je jenom kus toho koncertu.
1: Takže jsi přesvědčený, že všechno to zaznamenaný je, ale nemůžeš
2: ale se... nikdo to nemá.
1: No.
3: To jak za bolšek.
1: No to je no.
2: Takhle, těch koncertů bylo víc a třeba někdo, ten jiný než pražský, třeba někdo nějaký záznam má, třeba tam se pokusil i napíchnout sám. Mě takový, musím teda zdůraznit, takový ty vyloženě amatérský nahrávky, že někdo si dal kazeťák před sebe a je to teda zvukově hrozný, o to moc nestojí. Mě prostě zajímají fakt ty nahrávky z toho mixpoutu aspoň, jo, no, aby to stálo za to.
1: Který nemusí být jako úplně 100%, protože jsou nevyvážený zvukově, ale je tak to prostě aspoň identifikovatelný ten.
2: Tak tenhle ten Pražský výběr z roku 91 nemohu sehnat, kdybych se zblázil.
1: Tak, Výzva. Peťa Korál vás vyzývá, přátelé.
3: Počkej, zítra budeš mít nahrávek toho ze všech stran.
1: Ještě k tomu dotazu, Jarko, tak tedy opravdu ani Petr nemá žádnou nahrávku kapely Bohemia.
2: Bohemia vydali bez, jenom... bez Leška Samelky ne.
1: Ne.
2: Jako mám tam i jiný věci, než co byly na tom jediném albu, ale tohle ne.
1: Ne, no, takže vyšlo jenom Zrnko písku.
2: Ano.
1: Tak se to jmenovalo. Že
2: ano, ano. A pak prostě jsou ještě nějaký rozhlasové nahrávky, které se ke mně taky dostaly, ale je to všechno s Leškem. No.
1: Hele, krom dalších děkujeme za vaše postřehy, tak tady takhle nepamatuju jména, já už jsem prostě takový starý, už nic nepamatuju. Tady nám napsal, kdo to byl, Radim z Sheffieldu. Tak to bychom mohli poslat Radimovi, ale všem ostatním, jednu z nejlegendárnějších britských kapel.
2: Mohli.
1: Protože ty jsi vybral Sex Pistols, ne, že bys teď reagoval, ale znova nám to sedlo. Sex Pistols. Pankáčská legenda. Co si budem povědat? Proč jsi vybral zrovna tuhle kapelu?
2: Proč? To je jednoduchý. Ono k Sex Pistols v podstatě není co dodávat. To je prostě absolutní klasika punková. Ale já tím chci jenom dokumentovat to, že já jsem od jakživa poslouchal tu rockovou hudbu ve všech možných podobách, protože ten rock je prostě, má strašně podob, strašně moc.
1: A zaplať pámbu.
2: A i když třeba někdo mě v uvozovkách obvinuje z toho, že jsem byl vždycky metalista, ano, byl jsem,
1: no,
2: i,
1: jsem, si chtěl
2: byl jsem i metalista, jo. Ale poslouchal jsem vždycky prostě i alternativu, i prostě nějaký poprokový věci, i jazz rock, art rock a taky punk. A ten punk mě vždycky strašně bavil a hlavně na těch punkových koncertech a festivalech jsem se cítil vždycky tak dobře. Třeba, že jsem nikdy nenosil číro a neměl si krajcky a tak, tak prostě já to punkový publikum miluju a tu muziku taky. Tak
1: a chodíš ještě, zajdeš na nějaký
2: punkáčský koncert? Jo, občas jo, samozřejmě.
1: Koncert, jo.
2: Jo, miluju to.
1: Přátelé, dámy, Ježiš, pozor, Peťa má přítelkyni, to je. Ale kdybyste chtěli prostě kdokoliv někdy potkat Petra Korhála, tak jděte třeba na punk. On se tam někde bude pohybovat. Je znamení, Petr Korál, prosím vás, nemá číro. Přímo mezi těma punkáčema možná poznáte nejlíp. Tak jdem na ty Sex Pistols.

0: Roková spovědnice.
1: V Rokové spovědnici dnešním hostem je Petr Korál. A Peťo, zase budeš muset odpovídat, ale ty budeš určitě rád. Prosím, kdože hrál tu písničku o Maria Blond, díky Káča se ptá.
2: Už dávno neexistující kapela Modrý pondělí.
1: Ano, tak to bylo stručný, teď tady máme něco dalšího. Zdravím, Dané a Petře. Chtěl bych se optat, jak došlo ke spolupráci s tehdy začínající skupinou Ketchup. To je dotaz samozřejmě na Petra. Myslím někdy kolem roku 1985. Byla skladba Balada pro Shogu jedinou písní, u které pro ně napsal text, anebo jich bylo více? Registruješ, jo, Peťo?
2: Jo, jo, jo.
1: A ten příběh byl ze skutečnosti či vymyšlen? Nicméně silná skladba. Ketchupy mám hodně rád, hlavně do první desky, kdy ještě byly hard and heavy metal a kapela, pak už to šlo celkem jinam. Pěkný byl pak návrat s deskou Frontální útok. Děkuji za odpovědi a za tenhle skvělý rozhovor. S pozdravem, Richard.
2: Text k té písni o Shogovi, tak to byl můj první text v životě. To jsem napsal, když mi bylo 16,5. A je to celý vlastně popis skutečného příběhu, který se stal v Janovicích nad Úhlavou, kde jsem vyrost. To byl můj kamarád, ten Shoga, který se zabil na motorce. A já jsem tenkrát v době, kdy on měl pohřeb, tak mě skolila nějaká angina, nebo co, já jsem tam nemohl. A já jsem říkal, já se s ním musím rozloučit nějak jinak. A já jsem vlastně v posteli, opocenej, napsal tuhletu písničku, kterou jsem nevěděl, co s ní bude. A já jsem jí nabít právě skupině Ketchup, protože jsem se s nima znal, jestli by to nechtěli zhudebnit. A oni to fakt zhudebnili asi během 2 měsíců. A od roku 85 mám pocit, že to hrajou na každém vystoupení. Jako ne. Fakt.
1: Hele, to je jak z pohádky, člověče, no. Peťo. To jsme nikdy, když jsme pili z Vildourum, neřekl takovýhle příběh. Počkej, to bude Vildačok čumět, až mu to řeknu. Dobrý večer, tady je jenom faktická, prosím tě, jo. Dobrý večer, český text k písni Třetí galaxie napsal pan Michal Prostějovský. Děkuji, posluchač Vítě.
2: Děkujeme za upřesnění, tak.
1: A že Prostějovský teda nepsal on náhodou libretto, jakoby přebásnil Čízise?
2: Mám takové tušení. No.
1: Že jo, veď. No. To je, nebo byl, nebo já nevím, jestli pan Michal Prostějovský ještě je na tomto světě, nebo jestli už je někde.
2: Mám pocit, že už není, ale...
1: Že už není. Tak nevadí, velká čest, protože to libretto český Čízise
2: je
1: od
2: výborný,
1: pana Michala Prostějovského je vynikající, tak. Prostě ano. Tady ještě. Ahoj, Dané a Petře, zdravím vás oba a jestli můžu. Vrátil bych se s jednou otázkou k uším Rádia Beat. Ten tvůj pořad je slavnej, tyjo. Fakt, že jo. Chtěl bych se zeptat Petra, jestli má spočítáno, tak já si myslím, že Petr to ještě spočítáno nemá, ale to, co ty myslíš, si taky myslím, že nebude vědět, protože přece jenom už je takový postarší pán. No. Kolik už měl za všechna ta léta v tomhle úžasném pořadu hostů? A jestli je vůbec počítá, myslím, že nepočítáš.
2: Ne, nepočítám.
1: No, pokud ne, tak kdyby zkusil aspoň hrubý odhad, tady posluchač nedá pokoj, kolik jich už bylo? Díky moc a mimochodem Třetí galaxie, to byl nářez jako prase. Ondra z Varů.
2: Nedokážu to vůbec odhadnout, protože někdo třeba si počítá ty pořady a i když začíná další díl, tak řekne, kolikátý je v pořadí. Já svoje uši nepočítám. Prostě,
1: máš dvě.
2: Týden, teda rok má 52 týdnů a běží to každou středu. Jediná výjimka je, když by to vyšlo třeba na Štědrý den nebo na Silvestra, tak uši nejsou, ale jinak jsou pořád. A tím pádem se dá tak zhruba odvodit, kolik dílů uší bylo. Ale ty hosté někdy se opakujou. Samozřejmě jako...
1: No to nejde, tam kolik bylo prostě. No, zeptal se na hosty.
2: Na hosty. Takže tyjo, nedokážu to odhadnout. No. Nevím.
1: Ondro, prosím tě, tady bylo vysvětleno teď poměrně matematicky od Petra, jak by se to dalo spočítat, a důležitá informace jenom pro upřesnění, ten pořad začal v roce 2002.
2: Tak.
1: Tak si to spočítej. 2002, 20, 24 let.
2: No.
1: Ty vole.
2: Já jsem chtěl připomenout, když bylo 20. výročí a zapomněl jsem na to, tak doufám, že příští rok v dubnu si vzpomenu aspoň na 25.
1: No, já ti naprosto rozumím, já taky vůbec nic nepočítám už. Já už s ničím nepočítám v podstatě. Tady je jenom poznámka, ahoj, jako vždy skvělé, jen tak dál. Jarda píše, děkujeme Jardo, máme radost s Peťou přímnou. No a já myslím, že pro tuto chvíli by to stačilo, protože jsme odpovídali, respektive Peťa odpovídal zodpovědně a podrobně. V každém případě, pokud na něj máte další dotazy, chcete něco vědět, chcete ho chválit, to my chceme, abyste chválili Peťu. Protože jsme samožerové, nebo takhle, já to říkám jako my, Petr není, on je skromnej, já jsem takový, no, to je jedno, každý jsme nějaký. V každém případě pište SMSky, maily, nebo třeba i zavolejte, a my si dáme další pankárnu.
2: Jo.
1: Jakou?
2: Bude to pankárna, bude to kapela 4 promilé. Jak jsem zmiňoval, že jsem v minulosti i produkoval nějaký desky, tak toho je z alba, z takové kompilace, kterou jsem produkoval, jmenovala se Rebelie 3 Neopunk, kde byly 4 takové v té době méně známé české a i slovenské punkové kapely, protože to bylo ještě za federace, to byl rok 92, to už jako sice Československo už mělo na mále, ale ještě jsme udělali federální punkovou kompilaci a 4 promile byly jedny z účastníků, kapela z Děčína, kterou jsem měl strašně rád, oni prostě dělali takový melodický, hravej, zábavný punk. A třeba písnička Mikulášova pomsta, ta mě baví do dneška, protože je to o tom, jakože by si měli ti Mikulášova čerti, co chodí strašit ty děti, tak by si měli dát bacha, protože ty děti se proti nimi můžou spojit a vrátit jim to. A přesně o tom je ta písnička.
1: Jdem do ní.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: No, čas letí jako bláznivý, je 6 minut po 22. hodině. To znamená, že jsme v 3. hodině rokový zpovědnice. Pardon, vidíte, ta 3. hodina mě vždycky rozkašle s Petrem Korálem. Za chvilinku

0: Roková spovědnice.
1: Roková spovědnice s Petrem Králem, kamarádem a kolegou z Rádia Beat. Však to jeho jméno velmi dobře znáte. Tak tady se musíme omluvit, Peťo. Jsme tady trošku byli mimo. Tady píše Daniela. Vy volové! V uvozovkách. Michalovi je letos požehnaných 78 let. Napravte to, Daniela. Omlouváme se, Daniel, ale hlavně panu Michalovi. Tak víš co?
2: Prostějovskému.
1: No, Prostějovskému. Samozřejmě, máš to taky tak, že já jsem úplně zděšen. Jako tady v rádiu, když jsme, tak ty zprávy dostáváme jako první, že furt ty šikovný, významný lidi jak z domácí scény, tak i z té zahraniční odcházejí do toho rokového nebe. Takže já už jsem úplně z toho zděšenej. Takže se opravdu, když se o někom zmiňuji, který už patří k té generaci klasický, že jo, rokový, textařský, ty jako textař určitě posoudíš, jako třeba pan Prostějovský, tak jako už pak nevím, jestli ho uvádět jako člověka, který je stále na tomto světě, nebo už je v tom světě vyšším. V každém případě pane Prostějovský, rozhodně jsme to tak nemysleli, nechtěli jsme to vůbec takhle uvést. Zaplať pánbůh, že ještě napíšete spoustu krásných textů. Tady tu poznámku a ještě jednou omluva ode mě tedy.
2: Ode mě taky.
1: Potom ještě Víťa nám připomíná, že pan Prostějovský stále ještě zaplať pánbůh je na tomto světě. No a ještě se ptá Víťa, pěkný večer, pane Petře. Přednedávnem svátek metalu se konal Vizovice a Masters of Rock. Byl jste se podívat? Děkuji vám, posluchač Vítě.
2: Jednoduchá odpověď nebyl, protože já na vícedenní festivaly už od jisté doby nejezdím. Prostě tři čtyřdenní akce už jsou na mě trošku moc a já radši vyhledávám malý věci, nejlépe jednodenní. Fakt si to užiju víc.
1: Pak tě někam pozvu.
2: Ale teda nic proti akcím jako Masters of Rock nebo Metal Fest nebo Brutal Assault nebo Obscene Extreme v Trutnově. Jsou to skvělé věci, ale já už to nevyhledávám. Ty kapely miluju, poslouchám je, ale dám si je třeba na samostatným koncertu radši.
1: No, tak. Já taky inklinuju spíš ke klubové scéně, protože já nebudu mluvit za Péťu, to nechci. A já jsem prostě na to starý, abych někam jezdil tam. Tam jsou ty mladí, že jo, já nevím, ty rockeři starší, ale furt jsou mladší než já. A já prostě na to nemám fyzicky asi, nebo já nevím, psychicky možná spíš. No, tak to je, já myslím, že je jasný vysvětlení, proč ne tyhle akce, ale vězte, že je tady z rádia sledujeme a opravdu ty echa máme, jak ten koncert, nebo jak ten festiák dopad a jaký má ohlasy. Kain Pavoučí. Co to znamená? To je jak nějaký kód z toho Langley Parku v Anglii, jak tam odhájeli Enigmu. Prosím vás, není to zase takový kód. Kain kapela, Pavoučí
2: píseň. On to byl projekt, studiový
1: nebo projekt.
2: Tak
1: to vysvětli.
2: To byl projekt dvou lidí z Arakainu, Jirky Urbana, kytaristy a basáka tehdejšího dlouholetého Zdeňka Kuba. V době, kdy Aleš Brichta už rozjel poměrně úspěšnou solovou dráhu souběžně s Arakainem, tak oni měli pocit, že by taky měli ještě udělat něco kromě mateřské kapely a udělat něco jakoby modernějšího, moderněji metalového, než co tenkrát ten Arakain hrál. A výsledkem byl právě projekt Kain, kde něco málo naspíval i sám Jirka Urban, ale hlavně oni si tam pozvali několikero zpěváků hostujících, a včetně třeba Dana Barty nebo současného zpěváka skupiny Turbo, tedy Radka Zíky, který právě naspíval i jeden můj text. Já tam měl dva, protože mě Jirka tenkrát oslovil, jestli bych tam něco nenapsal. A na ten jeden jsem musím se prostě opravdu pochválit, hodně hrdej do dneška, což je právě Pavoučí. A já myslím, že i ta písnička jako celek se samozřejmě povedla. Zpívá tam právě Radek Zíka, ale pokud si to pamatuju dobře, tak původně jí měl zpívat Pepa Vojtek z Kabátu, ale ona mu, jeho gramofirma, nedovolila na tom projektu účinkovat.
1: Už tak, fungovaly tady tyhle ty obchodní jako a velký moresy.
2: A právní otázky. Takže nakonec to naspívá Radek Zíka, já myslím, že báječně.
1: Jo. Arakain, respektive Kain, tady máte tu souvislost Arakain, asi to má tuhle tu souvislost. Píseň Pavoučí a text Petr Korál.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak, já se teď přiznám k jedné věci, Peťo. Ačkoliv nejsem zrovna metalovej posluchač, když Painkiller od Judas Priest dokáže rozžhavit tak, že omládnu možná i o 30 let, no to je jasný. Ale kapela Kain a tvůj text Pavoučí, to byla nádherná balada, jak jsem říkal, že to slovo nemám rád, prostě oplodňovák, kde byly krásně snoubený elektrická kytara s kytarou, která připadá člověku jako akustická, i když je to taky elektrická, ale prostě nádherná aranž. A ten zpěv, připomeň toho zpěváka,
2: Radek Zíka.
1: Radek Zíka, současnej turbák.
2: Ano.
1: Tak v skutku vynikající věc. Divím se, že tahle skladba nebyla hitem. Vyšla v roce, nebo byla nahrána v roce 99.
2: I to vyšlo v tom roce, ale prostě to zapadlo. Prostě, no. Někdy to nevyjde.
1: Občas se stane, no. V našich tady, v našich krajích tady, českých. V té naší kotlince. Spoustu divných písní se stává hity, které nepatří zrovna v té rockové sféry. A spoustu skvělých písní zapadne. No, nebudeme nad tím plakat a pojďme zase zpátky k tvý sběratelské činnosti. Archivář, tedy by se na tebe hodil archivář.
2: No to já si ale sám říkám, jako, že jsem archivář, za to se není proč stydět.
1: Víš, kolik bylo natočených filmů dobrodružných o archivářích? Takový ty, no jeden ten mě se vybavuje, to já si nespomenu, to byly ty hlavní postavy, který vlastně archivovali skvosty tajemství lidstva. Což na tebe sedí teda v podstatě, jo?
2: Tak.
1: Freeway Jam, Freeway Jam. Future Fire, vidíš to? To budeme hrát.
2: To budeme hrát. Mám vysvětlit asi proč, viď?
1: No to by bylo fajn, čověč.
2: Hele, já musím zaspomínat na tuhle kapelu, která se po letech znova dala dohromady, i když teď zase momentálně moc není aktivní, což je škoda. Ale to byly totiž začátky i vám, posluchačům Beatu, jistě dobře známého Honzy Holečka, zpěváka dneska z Flamenga, že jo, a z Living Free a spousty dalších kapel. Tak on začíná s Freeway Jam a mě to tenkrát úplně posadilo.
1: To byly šedesátky?
2: Ne, vůbec ne. To byl začátek 90. let.
1: Nechce.
2: Těsně po revoluci. A Freeway Jam totiž tenkrát hráli něco, co nehrál nikdo, totiž ten starý hard rock. Oni opravdu navazovali na ten klasický 70-kový hard rock a to tady vůbec nikdo nehrál. Možná trošku Martin Koubek s Duxem, OK, ale přišli mladí kluci Freeway Jam a vzali za to a všem spadla čelist. A já právě jsem zklamaný z toho, že to nikdy nevyšlo oficiálně. My budeme hrát z jedné takové kazety, kterou jsem opět nechal zdigitalizovat, aby nezapadla úplně zapomněním. Oni toho natočili víc, ale prostě to jsou jenom...
1: Jako demo?
2: No, oni vlastně natočili album, které nevyšlo. Bohužel.
1: Prostě... Takže bylo studiově natočený album, který nevyšlo.
2: Který nevyšlo. A nevyšlo do dneška. Prostě ostuda vydavatelů. No, protože to byl prostě parádní hard rock, úplně luxusní a říkám, v té době, na začátku 90. let, to tady nikdo nehrál, všichni hráli grunge a metal a kytarovky a tak dál a najednou přišla parta kluků a hrnuli to prostě po staru.
1: Kolik jim bylo v těch 90.
2: No vlastně sábě přes 20, no, protože Honza Holeček je zhruba, mám pocit, můj ročník, takže mě bude 58, no tak si to...
1: To bylo i kluce ještě, no.
2: Každý spočítat.
1: No tak ještě přesvědče Holečka, ať za to veme, ne, ať to dá znovu dohromady.
2: No však, jako my s Lubošem Hnátem, který možná poslouchá, tímto zdravím, vlastně jsme stáli za tím znovuzrozením téhle kapely. Zatím byl jenom jeden koncert na Slavníku, oblíbená hospoda, že jo. Ten koncert byl báječný. No a teď čekáme, co bude dál. Doufejme, že bude něco dál.
1: Kdy byl ten koncert?
2: Někdy v loni v listopadu, tuším.
1: V loni v listopadu?
2: Mám pocit.
1: Ne, já se ptám proto, protože z vlastní zkušenosti vím, jak ten odstup musí být, nesmí být od toho znovu zrození moc dlouhej, protože pak to opět chcípne. Jo, proto to říkám. Ano. Tak chlapci, Freeway Jam, oslovuji vás tady jménem svým a slyšeli jste vašeho parťáka vlastně Petra, dejte se znovu dohromady a dejte to znovu dohromady, protože nás čeká oheň budoucnosti. Future Fire!

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková zpovědnice na Rádiu B.
1: Roková zpovědnice s Petrem Korálem a můžu vám říct, že se výborně bavím. A hlavně jsem, a pozor, teď se nedělám prdel, jo, jsem se dozvěděl spoustu nových věcí, které jsou ze staré doby. To je fakt skvělý. Hele, Peťo, tady je takový zajímavý dotaz.
2: Přesně?
1: Výzva pro tebe. Dobrý večer, paní Lucie Bílá do pořadu Uši, mohla by někdy přijít? Děkuji za odpověď.
2: Ona už byla. Ona už byla, je to pár let, nebo ono je to dlouho, ono je to možná třeba 10. Ono, jak to dělám tolik, tak mě už to jakoby nepřijde. Přijde mi, že to bylo nedávno, ale už je to dlouho. Vůbec proti ní nic nemám, ostatně jako s tím Arakajné občas spolupracuje. Klidně bych jí vzal, ale ono je dost těžký takovýho lidi do toho rádia dostat, protože hlavně z časových důvodů, ne že by nechtěli. Ale teda musím říct, že poslední srpnový Uši budu mít jednu paní zpěvačku, kterou nebudu ještě prozrazovat, ale sám se na to tak těším. A to byl takový můj sen, touha jí sem dostat a ono se to povedlo. Ale to budete koukat.
1: Tak, přátelé, a já to teď řeknu na plný plíce, teda vám řeknu. To, že se to povedlo Petrovi, tak mě pěkně nasral, protože mi ji ukrad, ale já mám slíbený, že se staví potom i do zpovědnice později, aby tady se paní, nebudu říkat jméno, objevila tak rychle za sebou. Ale já jsem říkal, to je ono, s tou se domluvím, já už jsem s ní dělal kdysi rozhovor někde, ale to bylo v dávných dobách ještě na festivalu Slunce. To nebyl jako live takhle rozhovor v rádiu. To je ono, to je faninka rádia být. To můžu prozradit.
2: Jo, jo.
1: Samozřejmě, tohle můžu prozradit. A říkám, tak jo, jdu do toho. Tak jsme se Sárou z produkční. Jasně, teď jsme se podívali do toho přehledu, koho má za hosty, aby jsme se neopakovali. Korál mi ukrad hvězdu. To neodpustím nikdy. Platíš rum? Platíš první kolo rumu, až budeme v hospodě. Tak, fajn. No, teď jsem se normálně spravedlivě rozhorčil. Fajn, děkujeme
2: za
1: to. A ještě jeden, prosím, tady poznámka. Ahoj kluci, už jsme na tom stejně. Vícedenní festiáky už pro nás nejsou. Dík za super večer, Eva a Holda.
2: No, tak vyda.
1: Hele, tak Evo a Holdo, tak se sejdeme někdy na nějakým. Petr Korál je znalec. Takže vytipuje nějaký pěkný klubový večer s nějakou skvělou kapelou. On je ten archivář a on má přehled. Tak se tam můžeme sejít a poslechnout si skvělou muziku v klidu. Že jo? My si pak vememe s Peťou Berle a půjdeme na Travlaj. Tak. Hele, teď jsi vybral kapelu, která nás víceméně spojuje, nebo spojovala, aniž bychom o sobě věděli. Mm-hmm. No? Nebo věděli jsme možná o sobě, ale neznali jsme se. Kapela Nahoru po schodišti dolů band. Píseň Karty jsou rozdány, tak teď není v tuto chvíli zas tak důležitý, ale hlavně kapela Nahoru po schodišti dolů band. Já ti řeknu jenom svůj příběh. Kluky jsem znal, znám. Jezdili jsme s Laurou, s Vítkáčema a s Nahoru po schodišti Dolbendem a s Danko Hudbendem takový společný turné, jo? Což byly, dokážeš si představit, jak, co to bylo za turné. Samozřejmě fajn
2: no,
1: koncerty,
2: si to
1: ale to tání chlastačky. No a jako pro mě velice důležitá osoba, taky byl tady ve zpovědnici, je Marek Brodský, který je můj letitej kamarád, známe se i z Kytlic. Je to strašně zvláštní a skvělý člověk, kterýho zdravím, Marku, zdravím, pokud posloucháš. No a to je to pojítko mezi Peťou a mnou, tahle ta kapela. A ty o ní řekni něco víc.
2: No, to pojítko další, jak všechno souvisí se vším. Tak Marek Brodský bude hostem Uší příští týden.
1: A já velmi dřív.
2: U tebe byl dřív, toho si mě ukradl, ano, tak dobře. Bylo teda velmi problematické Marka přesvědčit, aby mi přišel, protože...
1: To je vždycky,
2: no,
1: to
2: protože
1: vždycky.
2: On prý vůbec nic nového neposlouchá, tak jsem mu musel říkat, že mu fakt jako novinky nebudu pouštět, nebudu ho trápit, tak přijde, ale dalo to přesvědčování několik hodin, jako v jedné nejmenované restauraci.
1: Počkej, ale povedlo se. Marek je hrozný introvert, jo.
2: Ano.
1: Musíš ho trošku rozparádit, ale to ty zvládneš úplně.
2: Proč nahoru po schodišti do Ubent? No především proto, že tu kapelu taky poslouchám už od 80. let, vždycky se mi líbila nejen hudebně, ale i textově. Pro mě ty texty, asi jste si mohli všimnout všichni, strašně moc znamenají.
1: Poručice Hildegarda.
2: Třeba, jako tam byla mraky skvělých věcí a autor většiny těch textů byl právě Marek. Myslím, že i tyhle ty písničky Karty jsou rozdaný, která teda už není z 80. ta je už ze začátku nového milénia, ale mám pocit, že ta kapela tenkrát byla úplně na vrcholu. A vlastně je škoda, že Marek pak odešel a dlouhá léta vůbec muziku nedělal. Tak zaspomínejme na nahoru po schodišti Dolů band, který vlastně jakoby existuje pod zkráceným názvem Schodiště, ale zároveň neexistuje, protože dneska je to přece jenom už trošičku jiná kapela a bez Marka.
1: Ano, a můžu ti prozradit sladké tajemství?
2: Povídej.
1: Marek s někým zkouší, jako.
2: On...
1: Ale stydí se vystupovat veřejně s tou kapelou.
2: Víš
1: o tom něco?
2: Vím, že hraje. No. S Krchov bandem, tedy s Krchovským, že jo.
1: No, tak to bylo. To mě napínal mě tady, rozumíš? A já se říkal, tak to řekni, co tady děláš jako fóry, že jo. A furt tak jako patrně kolem toho chodil.
2: Jo, hraje zase.
1: Jestli to bylo jeho promo nějaký po Brodskyovsku nebo co. V každém případě Marek Brodský bude hostem pořadu Už je rádia být Petra Korála. Vidíš, jaký ti dělám promo skvělý?
2: Děkuji ti velice, převelice.
1: A ještě prosím tě řekni, kdy to bude?
2: Příští středu.
1: Tak vidíte, to je za rohem, tak. Dá se říct. Nahoru po schodišti do Lubent, karty jsou rozdaný. Opravdu šílená kapela.

0: Roková zpovědnice.
1: Roková zpovědnice s Petrem Korálem bohužel končí. Protože jak jsem zjišťoval během těch 3 hodin, tak bych měl na něj ještě víc otázek. Což znamená jediné, přátelé, že si Petra Korála rozhodně znovu pozvu do Rokový zpovědnice, protože on mezi tím nazbírá další perly folkrokový, rokový, metalový muziky. Třeba nám něco i přinese. Jo.
2: Já tady kývám, proč bych se nepodělil.
1: Kývej. Ne, že by se kýval ze strany na stranu. Kývá hlavou dopředu.
2: Na souhlas.
1: Tak, na souhlas. Výborně. Petře, udělal jsi mi obrovskou radost interpretem, kterýho si vybral nakonec, na závěr téhle rokový zpovědnice. To je asi náš společný oblíbený autor, skladatel, básník, aranžér, prostě neskutečný člověk, taky samozřejmě problematický, někdy s ním je těžko vydržet, když, teď nevím, jak je na tom teď, ale
2: jak
1: když
2: to se s těmi geny občas bývá. No,
1: jak s těmi geny občas bývá, Van Gogh nebyl lepší, co si budeme povídat. Jde o Vlastu Rédla. Vlasta Rédl, tak máš slovo.
2: No, já moc nemám rád takové ty, já tomu říkám, anketní otázky, jako když se tě někdo zeptá, co je tvoje nejoblíbenější deska, nebo nejoblíbenější píseň. A prostě já mám tolik zamilovaných, oblíbených desek a písniček, že prostě bych mohl vykládat 3 hodiny, samozřejmě. Ale když mi někdo položí dneska otázku, co je teda ta moje top píseň všech dob a všech žánrů, zdůrazňuju, protože vlastně Red je nadžánrovej, pochopitelně, vždycky byl, tak ta píseň, která je tam připravená už, tak to je pro mě prostě ona. A zjednodušeně řečeno, v ní je všechno a je to prostě taková nádhera, prostě esence krásy, to je čirá krása. A já prostě neznám nic, co by mě tak oslovovalo. Mm-hmm. Tak moc.
1: Já bych si dovolil kvůli propagaci Vlasty Rédla zředit ti tvýho Vlastu Rédla a píseň Smrti Vlastou Rédlem. Protože bych doporučil vám všem, kteří máte cit pro skvělý texty, interpretace a muziku, třeba ještě album Okolo zpět Vlasty Rédla, kde jsou další geniální písně. Víc o tom žvástat nebudu. Vlasta Rédl, naše společná láska. A jak řekl Petr na závěr, nebo řekni to ještě jednou tedy, že tato píseň je, teď to nechci říkat, tou tečkou za tím dnešním hezkým večerem. Ne, to je od Petra, tak to cítím, takový poselství pro vás. Takhle má vypadat hudba, poezie a vůbec chápání muziky jako takový, jestli je to metal, nebo jestli je to folk, nebo jestli je to cokoliv.
2: Jenom bych doplnil, že to je ze společné desky Vlasty Rédla a tehdy AG Fleku s Jurou Pavlicou a Hradišťanem. A to spojení bylo prostě kongeniální a tahle píseň je na tom prostě ta top.
1: To se sešli, přátelé, skvělí lidi. Jako já jsem se dneska sešel se skvělým člověkem, s Petrem Korálem. Péťo, děkuju za návštěvu a nevidíme se naposled, to si piš.
2: Dané, bylo mi potěšením.
1: Mně taky. Tak, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

A je to tady. Den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Rádiu Beat.

0: Rázné nálezy na Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Dnes vás už po čtvrté v době prázdnin a dovolených zvu k poslechu svého dalšího pořadu letošního mezinárodního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět dostanou prostor skladby bez ohledu

na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly. Svou solovou nahrávkou The American Dream zahrájil Mark Steen, někdejší autorský a interpretační pilíř skupiny Vanilla Fudge. Hráč na klávesové nástroje, skladatel, aranžer a zpěvák Steen pochází z New Jersey. Na piano ho naučil hrát strýc, ale jak mnozí potvrzují, je přirozeným hudebním talentem. Mark se s budoucími členy Vanilla Fudge znal již rok předtím, než společně vystoupili na pódiu pod svou novou identitou. Původně si říkali The Pigeons a v roce 1967 se objevila jejich debutová deska. Za základ se považuje jejich prvních pět alb z let 1967 až 70. Po svých příležitostných obnoveních k nim v pozdějších letech přidali další čtyři velké desky, nezřídka s jejich úpravami rockové klasiky. Hudební tisk Vanilla Fudge označoval jako ty Američany, kteří působí mezi psychedelí a raným heavy metálem. Mark Steen má vedle spolupráce s Alicem Cooperem nebo Nickem Masonem na svém kontě také dvě sólová alba. Skladba The American Dream pochází z toho prvního White Magic z roku 2003. Ale to není zdaleka poslední pikantní hudební zajímavost, kterou vám v dnešním pořadu nabídnu. Ta další pochází z roku 1995 a nese hlavičku Queen. Objevila se mimo jiné na třetí části jejich nahrávek z období 1984 až 1995, které vyšly na albu Deep Cut 3. Přetavují zde do svého rockového stylu některé nahrávky skupiny z jejich posledních pěti alb i solové snímky Freddieho Mercuryho. A to je právě případ skladby I Was Born to Love You. Původně se objevila v roce 1985 na zpěvákově debutovém solovém albu Mr. Bad Guy a vyšla i na jeho pilotním singlu. Skupina Queen ji pak ještě v poněkud odlišném aranžmá použila i na svém posledním albu Made in Heaven, které však vzniklo až v roce 1995 po Freddieho smrti. Jejich heavy verze písně I Was Born to Love You, která zazní za chvíli z vysílání Rádia Beat, nejvíce zaujala v Japonsku.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Mezi plejádu dnes již zapomenutých souborů z Německa, stále ale prezentovaných jako představitelé progresivního krautroku, patří i formace Dull Knife. Vznikla v roce 1970 v Hanovru. V následujícím roce vydala své jediné album Electric Indian, které jim produkoval Dieter Dierks, jen stál také doslova u meteorického nástupu skupiny Scorpions na hudební scénu. Hlavní tvůrčí osobností Dull Knife byl hráč na klávesi a také zpěvák Gottfried Janko. Po odchodu ze skupiny se později přidal k jiné známé položce německého roku, a to Jane. Ale i zde vydržel pouze jedinou sezónu a na vydání jediné velké desky. Dull Knife zmizeli ze scény po vydání svého jediného alba. Cena jeho originálního vydání se mezi sběrateli vyhoupla až na několik set dolarů. Společnost Philips, držitelka autorských práv na desku, svolila k vydání její reedice až v roce 2008. Že se mezitím objevilo i několik jejich pirátských verzí, nemusím snad ani připomínat. Z jediného alba Dull Knife z roku 1971 teď na frekvenci rádia Beat zazní skladba Go Down to the River.

0: Krásné nálezy na Rádiu B.
1: Finský soubor Sonáta Arktika, současní představitelé symfonického metálu, vznikli v roce 1995 ve městě Kemi. Až do roku 1997 si však říkali Tricky Beans a zabývali se hlavně hard rockem. Své demo nahrávky se ale nikomu neodvážili nabídnout, dokud to za ně neudělal jejich kamarád. Ten je zaslal hudebního vydavatelství. Teprve to rozhýbalo jejich kariéru. V roce 1999 se tak vynořili Sonáta Arktika a bezprostředně po podpisu nahrávací smlouvu hned představili své debutové album. Dnes už jich mají na svém kontě celkem 11. Mezi zásadní milníky jejich kariéry patří rok 2000, kdy si je metalisté Stratovarius vybrali jako předkapelu na své evropské turné. O dva roky později se Sonáta Arktika poprvé představili v Americe, a to té severní i jižní. Z produkce těchto finských melodických metalistů dnes na rozhlasových vlnách rádia Beat zazní ukázka Rise and Night z jejich celkově 9. studiového alba The Ninth Hour z října 2016. Tematicky je zaměřené na vztah lidstva k přírodě a technologiím a zajištění jejich rovnováhy. Skupina desku nahrávala půl roku od dubna 2016. Umístila se pak na druhém místě finského žebříčku a například v Německu byla 22.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: V hudební oblasti se označuje tvorba vznikající bez větších uměleckých ambicí, která se nevytváří za účelem úspěchu v žebřících a zpravidla není ani určena pro živá vystoupení a zejména pouze jako kulisa pro film, televizi, rozhlas a reklamu jako Banana, respektive Banana Songs nebo Stock Music. Je dostupná prostřednictvím speciálních katalogů. S tímto sortimentem hraje v tomto směru mezi rockovými kapelami rozhodně jednu z vůdčích rolí anglická rhythm and bluesová kapela The Pretty Things z Londýna. S materiálem Banana Songs z období 1967 až 75 naplnila plochu rovnou 5 alb, a to Electric Banana, More Electric Banana, Even More Electric Banana a The Return of Electric Banana. O odlišujícím se názvu toho pátého, Hot Licks, hudební kritici psali nevěřícné komentáře. Z takto profilovaného a debutového alba skupiny nazvaného Electric Banana, které vyšlo v roce 1990, ale obsahuje tvorbu z let 1967-68, vám teď nabídnu prostřednictvím rádia Beat skladbu James Marshall. Myslím si, že tento materiál stěží ve vysílání jiných rozhlasových stanic uslyšíte, tedy pokud zrovna nebudete poslouchat nějaký reklamní blok. Věcná poznámka na závěr. Soubor, jehož působení na hudební scéně započala v roce 1964, se po téměř 50 letech v roce 2020 rozpustil.

Teď na vás čeká další hudební unikát, tentokrát v americkém provedení i vydání, a to soubor Electras, působící však i pod názvem It Was Brillig, eventuálně It Was Brillig. Tahle garážová kapela vznikla v roce 1962 v Minneapolisu ve státě Minnesota. Působila v letech 1962 až 67 a produkovala psychedelický punk. Ale ještě v roce 2010 se dali dohromady kvůli jednomu vzpomínkovému koncertu. Byl i definitivně posledním, protože zanedlouho dva ze členů kapely zemřeli. Pod názvem It Was Brillig se dochoval záznam její skladby Dirty Old Man z roku 1967. Její záznam vyšel až v roce 1980 na velevzácném albu Changes do Psychedelic Beat Album, jehož náklad činil pouhých 230 exemplářů. Deska měla sloužit hlavně pro potřeby radiových stanic jako doklad hudebního kvasu na hudební scéně Minneapolisu během 60. let. Ze studia Rádia Beat za vámi posílám avizovanou skladbu Dirty Old Man v podání skupiny It Was Brillig, respektive Electras.

0: krásné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Rovněž pětičlenná skupina The Still Roven, pocházející z Minnesoty, vznikla na předměstí Minneapolisu v roce 1965 původně jako The Syndicate. Jedná se rovněž o garážovou kapelu výrazně ovlivněnou psychedelií. Aktivní byla ve druhé polovině 60. let, ale na jejich konci to vzdala. Různé prameny uvádějí roky 68 nebo 69. Jejím manažerem byl DJ Peter May. Jemu se podařilo, aby se souborem podepsali nahrávací smlouvu renovovaní 8&M Records. The Still Roven natočili ve studiích renomovaného producenta Normana Pettyho, známého ze spolupráce s Buddy Hollym and the Crickets a Roy Orbisonem album, ale to nakonec nevyšlo. Kapela otevírala v Minneapolisu koncerty Buffalo Springfield nebo Dua Sonny and Cher. Z produkce souboru Still Roven teď na frekvenci rádia být zazní skladba Have You Ever Seen?

0: krásné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Ani v dnešním pořadu nebudou chybět čerstvé novinky. Tu první má na svědomí zpěvačka Florence Welchová a její soubor The Machine. Loni na samém konci října vydala po 3leté přestávce svou 6. studiovou hudební kolekci nazvanou Everybody Scream. Na vinylu vyšla jako dvojalbum. Soubor Florence and The Machine ji aktuálně představuje na velkém světovém turné. Podle zpěvačina vyjádření je to její nejosobnější album. Tahle velká deska dosáhla v nejrenomovanějších hudebních časopisech velmi pochvalných hodnocení. V řadě žebříčků se ocitla na předních místech, tomu britskému vévodila, ve Spojených státech byla 4., v Německu 3. a podobně. Z čerstvé novinky formace Florence and the Machine teď zazní na rádiu být skladba Buckle.

0: Jasné nálezy.
1: Americký soubor, který si říká Alter Bridge, vznikl z trosek skupiny Creed. Za oficiální datum jeho založení se považuje 1. leden 2004. Všichni muzikanti měli zkušenosti s působením na hudební scéně. Skupina se pojmenovala podle malého stejnojmenného mostu v Detroitu, který se nachází nedaleko bydliště zakladatele kapely Marka Tremontiho. Vede prý k části města s nevalnou pověstí, kam měl jako dítě zákaz vstupu. V případě nového souboru Marka Tremontiho, který je i jeho hlavní autorskou osobností, to má prý symbolizovat krok do neznáma, začátek nových událostí. Skupina, jež hudebně osciluje mezi hard rockem a metálem s výraznými melodickými figurami, má již na svém kontě 8 studiových a 4 alba se záznamy koncertů. Na tom debutovém z roku 2004 je vyobrazen právě most Alter Bridge. To poslední nazvané úplně jednoduše Alter Bridge vyšla zrovna letos v lednu. A právě z téhle druhé albové novinky dnešního vydání krásných nalezů vám nabízím na frekvenci Rádia Beat skladbu Hang by a Thread. V Americe se sice tahle kolekce neumístila, ale v Británii se dostala do top 20, v Německu byla čtvrtá.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Závěrečnou skladbou dnešního pořadu bych chtěl nejen připomenout hudební odkaz Oscara Petra, jenž opustil svět Kumštířů před čtvrt rokem na konci dubna ve věku nedožitých 74 let. Ale byla to zároveň umělecká osobnost širokého záběru. Vedle role muzikanta totiž působil také jako výtvarník, fotograf a textař. Zakladatel folkrockového tria Marcias a poté člen Jazzkvé nemohl vydýchat dusivou atmosféru normalizačních časů u nás, až nakonec v roce 1980 emigroval do Spojených států. Více než příznačné je, že ho suprafonská encyklopedie jazzu a moderní populární hudby jako solistu ignorovala. V emigraci však muziku víceméně odstavil na vedlejší kolej. Živil se pak jako výtvarník a především jako fotograf a uspěl. Zaujalo především jeho focení rockových koncertů. V Kalifornii zůstal 13 let, ale po svém návratu domů po sametové revoluci se slušným ohlasem navázal na svou hudební minulost. Například jeho Medvídka v podání skupiny Lucie nebo Hříšná těla křídla motýlí od Anety Langrové zná téměř každý. Přispěl ale i do repertoáru Anny K. či Dana Barty a věnoval se i tvorbě filmové muziky. Vznikla také tři Petrova sólová alba. To čtvrté s pracovním názvem Černý plameňák, jak mi nějaký čas sliboval, stále dodělával, až tenhle záměr už nestihl dokončit. K připomenutí Oscarových nepřehlédnutelných stop hudební oblasti jsem sáhl do jeho druhého sólového alba Fabrika Atomika z roku 2003, podle něhož později pojmenoval i svou doprovodnou skupinu. Jedná se o skvělou původní českou rockovou tvorbu produkovanou Milanem Cimfem. Podle mého názoru je to nedoceněná hudební kolekce. Potvrzuje to i jímavá baladická píseň Rosemary, která zazní za chvíli. Příště vás pozvu k poslechu již páté části letošního prázdninového hudebního seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní rocková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku, napříč teritorii i hudebními styly. Za týden se vám se svou tvorbou představí Amazing Blondle, Banshee, Baby Animals, své novinky také uvedou Francis Rossi a skupina Crown a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. A teď je slibovaná píseň Rosemary z autorské dílny Oscara Petra z roku 2003. Oscare, nebudu zřejmě jediným, kdo bude stále na tvé muzice ujíždět, ale ta nová mi bude scházet.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer ze studia Rádia Beat vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil a začíná 11, která má číslo 1010. Po šesté se dnes večer spolu podíváme na téma léto. Ostatně stačí se podívat z okna a je to úplně jasné. Hodí se to. Prostě léto, jak má být. I když ta dnešní jedenáctka nepřeje tomu, co dřív hlásaly noviny, takové ty různé plátky, jako učitelka sežraná na Jadranu žralokem, nebo objevený suchý hadr na dně mořském. No, s tím dnes v médiích neuspějete. Dnes za pomoci umělé inteligence zvládne i z obrázky, s videem, kde jaký amatér obsah, který je skutečně šokující a zajímavý. Ovšem, byly doby, kdy v předpovědi počasí krásná moderátorka říkala, že bude nádherný den s teplotami okolo 35 stupňů. No a dnes při podobné teplotní specifikaci nám už vyhrožují smrtelným nebezpečím. Ale to už je úplně jedno. Ať už volíte losnu nebo mažňáka, my budeme prostě objevovat kouzlo léta bez umělé inteligence. A dnes večer vynecháme i písně, které mají to léto přímo v názvu. Budeme se věnovat jenom rockovým songům, které ho mají skryté v textu. Tak a začneme pěkně v roce 1966. Kanadsko-americká folkroková kapela Lovin' Spoonful vydala album Daydream a mimo jiné na něm i píseň, kterou jako většinu repertoáru má na svědomí vokalista-kytarista John Sebastian, která se jmenuje Warm Baby. Jakže to souvisí s létem? No, poměrně snadno. Když se zaposloucháte do textu, tak hned na začátku se zpívá Summertime's for summer girls who kiss and run away. Prostě léto je pro letní holky, které tě políbí a utečou. Ale pozor, Sebastian je velký teoretik a velký machr, protože hned následně zpívá, že ty zimní holky mají milující obětí a že vás to v zimě v těch chladných dnech zahřeje. No prostě praktik. Warm Baby a The Lovin' Spoonful. Dobrý večer.

0: 11 v 11
1: na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 po 6. letní a dnes večer nastupují s druhým songem ze svého debutového

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Deep Purple a ten jejich první line-up, tedy Rod Evans zpíval, Richie Blackmore kytara, Nick Simper basa, John Lord klávesy a Ian Paice bicí. My se hned vrhneme na třetí song dnešního pondělního večera s 11 v 11. The Guess Who je další kapelou, která se tu dnes večer bude prezentovat. Album Can It Wait v roce 1969 obsahovalo i song s názvem No Time. A tahle ta kanadská rocková partička v tomto případě vsadila na autorský potenciál zpěváka Bartna Cummingse a hlavně kytaristy Randyho Bachmana. Ano, toho, kterého jste později znali i z Bachman Turner Overdrive. No Time.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: A song No Time od Guess Who z roku 1969 teď vystřídá písnička stejného stáří z eponymního alba kapely Yes, kterou napsali Cliff Bailey a Chris Squire vlastně ještě předtím, nežli se Yes sformovali. Nazvali ji Beyond and Before a tahle ta písnička je takový hodně abstraktní obraz, co by eventuálně se mohlo díti v chladných nebo horkých dnech, ale jsou to skutečně spíš psychedelické obrazy, nežli text, který by spodobňoval nějaký příběh.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Yes, a Beyond and Before. Krásně se nám tu sešli dva zástupci toho, čemu se dřív říkalo art rock, a dnes tomu říkáme progresivní rock. Tou další kapelou jsou Pink Floyd a ukázka z jejich alba Atom Heart Mother. Písnička, kterou složil kytarista Dave Gilmour a nazval ji Fat Old Sun. A opět to léto je ponořeno v textu téhleté písně. Bude to hned v první sloce. Opět takové psychedelické obrazy, jako že to staré, velké, tlusté slunce na obloze zapadá, je letní večer, zpívají ptáci, je léto, období bouří a v uších zní hudba.

0: 11 na Rádiu Beat.
1: Zatím tu s námi byli s písněmi zmiňujícími léto, to roční období, které právě žijeme. Lovin' Spoonful, Deep Purple, The Guess Who, Yes, Pink Floyd a nastupují Steely Dan. To už je trošku jiná muzika, taky se psal rok 1972 a hlavní autoři téhleté kapely, tedy Donald Fagen a Walter Becker, jsou i těmi, kteří napsali Reelin' in the Years. Jeden z největších hitů, nejenom tohoto alba Can Buy a Thrill, ale kapely Steely Dan vůbec.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: To léto v Reeling in the Years jste nemohli přeslechnout, protože bylo hned v první větě. Your everlasting summer, you can see it fading fast. Tedy od kapely Steely Dan se teď přemístíme nejenom jinam, ale i k jinému žánru, protože Blue Oyster Cult nám nabídnou z roku 1973 z alba Tyranny and Mutation Bouchardovu píseň Hot Rails to Hell. A v té se zpívá o tom, že ten horký letní den nepřestává vlastně ani v noci. Vedro je 24 hodin denně.

0: 11
1: v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 1010. jedenáctka v 11 po 6. věnovaná písním obsahujícím v textu Léto. Spocené noční newyorské metro a píseň, kterou zpíval basista Joe Bouchard, a inspirována byla právě smrtí jejich bývalého manažéra, který se připletl do nějaké hádky a špatně to skončilo. Pojďme dál. Dalším songem bude ukázka z alba Technical Ecstasy z roku 1976 a Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Tony Iommi a Bill Ward, tedy Black Sabbath, nám nabídnou She's Gone. Písnička, kterou jsem si nemohl odpustit. Už jenom proto, že mám rád i tu českou verzi, tu popovou českou verzi, kterou zpívala Mařenka Rotrová.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Ozzy zpíval o letní lásce, která skončila tak, jak ty letní lásky většinou končí. Rozejdou se, odjedou každý do svého města, jdou zpátky do školy a zapomenou. I když tady to možná nebylo o těch školácích. Ale pojďme dál, od Black Sabbath a She's Gone se teď vrhneme do roku 1979, kdy vyšlo druhé album Van Halen, tedy druhé eponymní album téhleté kapely. A song s názvem DOA je tím dalším, který si dnes večer v rámci 11, která je po 6. letní, pustíme.

0: 11 v 11 na rádiu Beat.
1: Hned na začátku písně DOA se zpívá vývaz Broke and Hungry on a Summer Day, čili tím se kvalifikovala do dnešního letního večera písní s touto tématikou na rádiu Beat. Já jenom připomenu, že ta zkratka ve světě obchodu znamená Death on Arrival, tedy zboží dorazilo poškozené. Ale v tomto případě ta zkratka znamená dead or alive, tedy živý nebo mrtvý, jak se říká správně u nás. Další píseň, kterou si dnes večer zahrajeme, musíme vročit do roku 1987. Tehdy totiž vyšlo album Hold Your Fire kapely Rush. Tahle ta kanadská formace tehdy na albu natočila i Time Stand Still. A to je další píseň, ve které se zmiňuje léto. Thank you.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Rush a jejich skvělý song o běhu času Time Stand Still. Tady se zpívá o tom, jak ta léta rychle ubývají. Summer's going fast. A poslední pro dnešní večer, tu si pro nás připravil Tom Petty a jeho Heartbreakers. Já samozřejmě nemohu zapomenout na to všechno, co se musí na konci 11 připomenout. A to sice, že za chvíli začne repríza Hard and Heavy a po ní tu budou všechny pořady Rádia Beat, tak jak jste zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ten poslední song, ve kterém se zmiňuje léto, je písnička Mary Jane's Last Dance. Rok 1993 a Tom Petty se svými Heartbreakers tady zpívají I feel summer creeping in and I'm tired of this town again. To je tedy ode mne pro vás úplně všechno. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.